0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělala a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlahačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou několikrát... To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot. Čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka? Ty to strouháš najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukr je kolik tedy v tom poměru?
2: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišišmout?
2: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetance na trhu tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
2: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlahanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
2: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
2: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už to jenom dohladit.
2: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
2: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
2: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Uhum. Co tomu říkáš ty?
2: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
2: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak ten naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
2: Já chápu, proč tenhle ten dezert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhráli. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační.

0: ale co třeba to malé domácí vaření?
1: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
0: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami, tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém, jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
2: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
0: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
2: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
3: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: u stolečku, kde si povídáme s hosty. Vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru? Používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možný při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a potvářím něco jako teď. Já mouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, za prvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vody, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako nini. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3, 5, 7 dětmi řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jakou zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek se vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili no, si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem, to už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na dezert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMSku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: lásko, vážne, relí poslední.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Tak milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky hrůzy, že se do těch kronik prokopírovali a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byli po bitvě rozvážení zranění vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo purkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na rychtě byl nějaký důstojník. Takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezirované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda, tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům, to byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive oseti na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do Nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé žijící na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska, nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burgmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství, a ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi jaké vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první z té války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád, a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné, a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku. Takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla, a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se tak kladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo.
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což neúplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne. Všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množství alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny, já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsí. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit déjà vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetiny.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči?
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité pro to, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité pro to, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hipokampu. Ten hipokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce. No a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život, a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední Evake operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé, a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach. Viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit. Pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit. A že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla, proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIK operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIK kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky,
1: aby na ně viděl.
3: Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně.
3: 45.
2: Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnóza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínská základní škola okružní získala na 5 let titul fakultní škola. Horní Bečva plánuje novou cyklostezku na Hlavatou. Fotbalisti Slovácka zvítězili v Praze nad Duklou 1-0 ve skupině o záchranu v Šancelize. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku málo oblačnosti, během dne se rozšíří a nejvýše naměříme až 23 stupňů. Matěj Neradilega, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobré ráno. Zlínská základní škola okružní získala titul fakultní škola. Ten jí na 5 let udělila Univerzita Tomáše Bati prostřednictvím Fakulty aplikované informatiky. Škola je jedinou základní školou ve Zlínském kraji, která tento statut získala. Díky spolupráci budou mít žáci i pedagogové nové možnosti v oblasti informatiky a moderních technologií.
2: Součástí spolupráce budou odborné přednášky, exkurze, společné projekty i zapojení žáků do aktivit v laboratořích a výzkumném centru univerzity. Už 2. rokem navíc na základní škole mají vysokoškolští studenti vybraného magisterského programu své pedagogické praxe. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Horní Bečva na Vsetínsku plánuje vybudovat novou cyklostezku, která propojí centrum obce s vyhledávanou lokalitou Hlavatá. Hlavním cílem projektu je oddělit cyklisty od frekventované silnice na hlavním tahu směrem na Slovensko. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta bude začátek trasy v lomu u přehrady.
3: Hájíme tady u zastávky na přehradě, pojede cyklostezka podle přehrady do lomu, z lomu vlastně po komunikaci a pak, jak je vyústění krajské cesty na silnici 1. třídy, tak povede po pravé straně cyklostezka až penzionu Sachova Studánka, kde se převede na druhou stranu a bude dále pokračovat podél toku Bečvy až pod Hlavatou.
0: Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce a tu u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1 000 korun.
0: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července.
5: Sport.
0: Fotbalisti Slovácka udělali důležitý krok k vyhnutí se přímému sestupu z Šanceligy. Ve 2. kole skupiny o záchranu klub z Uherského Hradiště zvítězil v Praze nad Duklou 1-0. V 55. minutě se prosadil Juroška. Spokojený s výsledkem byl trenér Slovácka Roman Skuhravý.
6: Já si myslím, že od 1. do 90. minuty jsme měli zápas pod kontrolou a myslím si, že jsme soupeře do ničeho nepustili a jenom škoda, že v té finální fázi prostě nejsme klidnější, protože ten zápas měl skončit větším rozdílem.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne bude oblačnost přibývat na polojasno, k večeru postupně většinou oblačno. Později večer a v noci se může s malou pravděpodobností objevit izolovaná přehánka. Povane slabý severovýchodní až východní, během dne pak postupně jihovýchodní vítr. Aktuální teploty 6 až 1 stupeň, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 260. kilometru u Kroměříže ve směru na Ostravu se střetl osobní automobil se zvěří. Ze zpráv bylo vše, další za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jak naložit s dnešním volným dnem? Tak to je otázka, na kterou vám rozhodně také nabídneme odpověď v našem ranním vysílání. Tu odpověď naleznete třeba také na našich webových stránkách. Dívám se z nabídky, osobně mě třeba zaujal Burger Street Festival, který bude pokračovat v Uherském Hradišti a na kterém se představí nejlepší špičkový burgerový specialisté z celé republiky. Díval jsem se na Facebook, ty dobroty, které si tam včera dávali návštěvníci, vypadaly hodně dobře, úplně jsem na takový burger dostal chuť. Možná, že i vás jsme trošku nalákali. No a budeme rádi, když si užijete ten dnešní den také ve společnosti našeho vysílání, tak ať se vám i dnes v neděli 10. května příjemně poslouchá.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: I vy můžete mít pocit sváteční tak jako Karel Gott, máme totiž neděli a my jsme rádi, že ji startujete právě ve společnosti našeho vysílání, ve kterém si teď 12 minut po 5. hodině připomeneme několik významných osobností z našeho regionu, které se pojí s dnešním datem. 10. května roku 1880 se narodil Ladislav Jaroš, profesor gymnázia v Holešově, které nyní nese také jeho jméno. Byl i starostou místního Sokola, pomáhal zakládat Holešovské muzeum nebo oblíbený házenkářský klub. V roce 1899 se potom v tento den narodil v Uherském Ostrohu Otakar Borůvka, vědec v oboru matematika, diferenciální geometrie, algebra a diferenciálních rovnic, a 10. května 2011 zemřel Erik Pardus, rodák z Uherského Hradiště, herec, držitel tálie za nejlepší mužský herecký výkon v činohře za rok 2007. Největší popularitu mu přinesla role strážmistra Zahálky v četnických humoreskách.
1: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za chvíli nabídneme další vydání naší nové rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám v ní tentokrát poví zajímavosti o ledovcích.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno je o 4 stupně chladnější než včerejší. Nejnižší teplota 0 teď panuje v Hošťálkové a také ve Velkých Karlovicích. Nejvyšší hodnota, která činí 5 stupňů Celsia, byla naměřena na několika místech a těmi jsou Kateřinice Ujičná, Maruška Hostýnské vrchy a také Kroměříž. Dnešní odpolední teploty tak ty pro změnu budou vyšší než včerejší, budou sahat až na 23 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne se čeká málo oblačnosti, odpoledne bude potom oblačnosti přibývat na polojasno a k večeru bude postupně většinou oblačno. Později večer a v noci se ojediněle může objevit nějaká ta přeháňka.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Ve Zlíně začíná už 30. ročník divadelního festivalu Setkání stretnutě. A právě díky tomu se jedno výjimečné setkání uskuteční i u nás na vlnách Českého rozhlasu Zlín. V úterý dopoledne za mnou dorazí Lukáš a Marek Příkazští, bratři, kteří svůj život zasvětili herectví. Nejen o divadle si budeme povídat už 12. května. Na setkání s bratry Příkazskými i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Každý je někdy postavený před změnu. Ve vztahu, v práci, v běžném životě. Jak změny zvládat, jak je ustát a jít pořád se vztyčenou hlavou? To všechno proberu v neděli od 11. na Pohovce Jožky Kubáníka s terapeutem Adamem Schmidtem. Na mého hosta i na vás se moc těším. Váš Jožka Kubáník.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7/8 je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u mikrofonu Matěj Neradilek. V Luhačovicích na Zlínsku o tomto víkendu začíná lázeňská sezona. Město kvůli velkému zájmu lidí vyčlenilo parkovací plochy na příjezdu do města od Uherského Brodu a zajistilo bezplatnou kyvadlovou dopravu z parkoviště do centra. Podle mluvčí luhačovické radnice Hany Srncové je k dispozici i 13 placených parkovišť ve městě či na příjezdu ve směru od Dolní Lhoty. Léčivým pramenům v největších moravských lázních požehná dnes i bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Město Kroměříž dokončilo první etapu rekonstrukce areálu technických služeb. Akce zahrnovala opravy dílen pro stolaře, zámečníky a autodílny. Rekonstrukcí prošlo veřejné osvětlení i prostory na opravu vozů městské hromadné dopravy. Dnes je Den matek, který tradičně připadá na druhou květnovou neděli. V Československu se svátek začal slavit už před 103 lety, kdy ho po americkém vzoru prosadila Alice Masaryková. Tradice se obnovila v 90. letech po pádu komunistického režimu. Obdobou je Den otců, který se slaví vždy třetí neděli v červnu. Britská židovská komunita dnes chystá demonstraci proti antisemitismu. Konat se bude v Londýně odpoledne. Lidé chtějí protestem reagovat na sérii antisemitických úderů v uplynulých měsících, jako byly například žhářské útoky a dubnový teroristický útok v londýnské čtvrti Golders Green. Dnešního shromáždění se mají účastnit mimo jiné i někteří britští politici a vrchní rabín Ephrem Mrvis. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku oblačnost, případně žádnou. Odpoledne bude oblačnosti však přibývat, může být polojasno, k večeru postupně většinou oblačno. Později večer a v noci na zítřek se může s malou pravděpodobností objevit i přehánka. Povane slabý severovýchodní až východní vítr, během dne se postupně změní jeho směr na jihovýchodní. Aktuální teploty mezi 5 stupni a 0, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 buďte stále opatrní na 260. kilometru u Kroměříže. Ve směru na Ostravu se totiž střetl osobní automobil se zvěří. Zpravodajský přehled je u konce a Český rozhlas Zlín přeje pohodovou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V Česku se ročně stane několik tisíc dopravní nehod s dětmi a kde dětem hrozí největší nebezpečí, tak to vám v našem vysílání řekneme za chvíli. Teď Pavel Novák.

0: Každoročně se v Česku stane přibližně 5 000 dopravní nehod s dětmi do 15 let. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Počet nehod dětí se přitom dlouhodobě nemění. Největší riziko podle statistik hrozí dětem ve chvíli, kdy jedou jako spolucestující v autě. Tým silniční bezpečnosti ale upozorňuje taky na nehody na parkovištích a v obytných zónách.
1: Zmiňuje třeba kolize při couvání. Taková se stala například loni v únoru nedaleko školy v Prosiměřicích na Znojemsku, kde řidič při couvání srazil malé dítě. Popisoval tehdy policejní mluvčí Petr Vala.
2: Po nehodě zůstalo zaklíněné pod vozidlem. Naštěstí rychlou pomoc poskytl náhodný svědek, kdy se za pomocí heveru podařilo dítě ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému vyprostit.
1: Právě jako chodci jsou děti nejzranitelnější. Podle pražského koordinátora BESIPu Oldřicha Kasla by si řidiči měli dávat pozor hlavně v místech, kde se dá pohyb dětí předpokládat.
3: Když já sám jedu po parkovišti a vidím, že okolo auta pobíhají děti nebo se nakládají, tak dám nohu z plynu, zpomalím a čekám, že z té mezery mezi těma autama opravdu někdo může vyběhnout. To dítě není vidět, protože sami, když si vlastně sednete do auta, kouknete do zpětného zrcátka, tak vidíte jenom pozadní stěrač.
1: Loni ale za tyto nehody většinou nemohl řidič, popisuje mluvčí policie Violeta Siřišťová.
4: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326 a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, co jsme evidovali v téměř 150 případech.
1: Na pohyb mezi auty by měli rodiče připravit i děti, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tako znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
1: Častěji pak děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Tam rozhoduje, jestli je dítě dobře připoutané, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Stále se setkáváme s tím, že nejsou děti v autosedačkách, nejsou v protisměrných sedačkách, anebo ku podivu i v té sedačce sedí, ale nejsou tam upoutané.
1: Rodiče podle Novotné chybují i při instalaci autosedačky.
5: Mají relativně nový systém Isofix, který si domnívají, že stačí jenom zacvaknout, ale aby ta sedačka správně byla uchycená, musí se vlastně ještě dotáhnout, to znamená opravdu ji zapasovat do toho automobilového sedadla.
1: Děti by podle Novotné neměly jezdit v autosedačkách z druhé ruky, které můžou být z auta po nehodě. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: Pavel Dobeš dospíval ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už máme 2,5 minuty po 6:15.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji se dnes ráno a dopoledne čeká málo oblačnosti, odpoledne ale bude oblačnosti přibývat až na polojasno, k večeru bude postupně většinou oblačno. Později večer a v noci se může objevit ojedinělé přehánka, maximální odpolední teploty dnes budou stoupat až na 23 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
3: Ale Jenehuse,
4: řekl na to Zikmund,
3: kdo pak žije bez hříchu.
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Možná, že právě teď snídáte, přejeme dobrou chuť, teď ale budeme chvíli hovořit o dietě. Konkrétně o dietě budou mluvit Naďa Konvalinková a Ivo Šmoldas.
1: Jsem se dočet, že ráno již co roste, odpoledne co běhá, k čemuž si dopřáváš zeleninu. Je to tak?
2: No tak to je jedna z mých diet, jako je to v podstatě podobné té dělené stravě, že prostě se má jíst jeden den to, co roste, druhý den to, co běhá. Tak já to mám kombinovaný, prostě abych zas tak dlouho nečekala na to, co běhá. Tak si dám dopoledne, co roste a odpoledne, co běhá. No.
1: Já právě si říkám, jestli ta dieta nespočívá v tom, že občas jako to běhavé nedoženeš.
2: Asi hodně účinná dieta, to je pravda.
1: A že potom jako hold by zbyla jenom ta vláknina. No.
3: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude v pondělí částečně uzavřený. V Rožnově pod Radhoštěm pokračuje výstavba nového dětského dopravního hřiště. Fotbalisté Zlína remizovali v lize v Mladé Boleslavi 1-1. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku málo oblačnosti, během dne přibude a na nejvýš naměříme až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Vítejte u nich. Provoz mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zítra omezí opravy mostu Jana Antonína Bati. Na jedné silniční spojnici mezi oběma městy musí řidiči počítat s částečnými uzavírkami. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: V pondělí 11. května budeme v rámci dokončovacích prací brousit vozovku v oblasti mostních závěrů. Provoz ale zůstane zachován, a to v obou směrech. Vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
0: Pracovníci specializované firmy zároveň udělají nástřik dopravního značení. V Rožnově pod Radhoštěm pokračuje výstavba nového dětského dopravního hřiště v areálu koupaliště. Součástí projektu bude také vzdělávací místnost a nové skladové prostory. Podle nezávislého starosty Jana Kučery se koupaliště dočká i dalších novinek.
3: I letos se koupaliště dočká novinek, kromě dokončení dopravního hřiště a nových pokladen, přibydou stánky s občerstvením, prostor, zastíněné prostory pro návštěvníky a na další roky plánujeme modernizaci brouzdaliště 50-metrového bazénu a chtěli bychom také přidat tobogán.
0: Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného, pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
4: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno Praha.
0: Podle Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává taky, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup.
1: Sport.
0: Fotbalisté Zlína remizovali v druhém kole nadstavby šance ligy v Mladé Boleslavi 1-1. Oba týmy hrají ve skupině o udržení, jen o finální umístění, protože spadnout už nemůžou. O tom, jak se za takové situace motivuje mužstvo, mluví trenér Zlína Bronislav Červenka.
5: Vstupovat, jak by to bylo normální ligové utkání, jak by od prvního kola, protože ono, jak fakt, jak tam pole víte, v nějaké koncentrace jako u nás. Jo, my ten tým máme založený opravdu na to, že ti kluci, když šlapou na 100-150%, tak ty výsledky se dostavují. Pokud polevíme trošinku, tak myslím si, že nemáme šanci vůbec body sbírat, takže ty kluky se snažíme udržet ještě v tom stavu bdělosti a hlavně v tom stavu takové té správné nabuzenosti na to utkání.
0: Další ligový zápas čeká Zlín v úterý s Teplicemi.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne bude oblačnost přibývat na polojasno, k večeru postupně většinou oblačno. Povane slabý vítr, aktuální teploty mezi 5 až 0. Nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Frištáku na Zlínsku je z důvodu rekonstrukce uzavřeno náměstí Míru. Zprávy končí a teď už pokračuje naše víkendové vysílání. Hezkou neděli přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Podle předběžné předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu má do Česka dorazit déšť s bouřkami, mráz a také má sněžit. Toto upřesníme V následující vysílací půlhodině podrobnosti uslyšíte přímo od odborníka z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Nevím, co na dnešní den chystáte, možná se chystáte také za volant, také v posledních dnech jezdím křížem krážem po našem kraji, zaujalo mě, že jsem natrefil na jednoho, dá se říct téměř veterána, byla to škodovka, která podle mého odhadu mohla být vyrobena tak před 30 lety. Proč o tom mluvím? Protože právě teď si připomeneme významné události, které se staly 10. května a právě před 100 lety byl vyroben úplně první automobil s logem Škoda. No a ještě tady mám jednu událost, která se týká našeho regionu. 10. května roku 1952 byla pod názvem Aeropal, národní podnik Modřany, závod Uherské Hradiště v Uhersko-Hradišťských Mařeticích, otevřena továrna na leteckou, přístrojovou a komunikační techniku. Svůj aktuální název MESIT má od roku 1969, kdy se podnik osamostatnil a soustředil se především na vývoj a výrobu leteckých přístrojů pro letouny L-39 a L-410 vyráběné v nedalekém podniku Let Kunovice. No a teď nás budou bavit Beatles. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

0: I dnes po ránu se v našem vysílání dozvíte spoustu zajímavých věcí. Víte například, jak se odbržďuje větrný mlýn? Pokud ne, stačí poslouchat dále naše vysílání. Kovářův mlýn ve zlínské místní části Štípa si během včerejšího dne otevřených mlýnů přišli prohlédnout desítky lidí. Větrný mlýn z 19. století má dodnes zachovalé původní vybavení. Čističku obilí, násypku nebo třeba mechanickou brzdu pod střechou.
1: Tak po těchto schodech vystoupal mlynář s pytlem na rameni a nasypal ho tady do té násypky.
2: Říká Jiří Procházka, majitel Kovářova větrného mlýna nad zlínskou místní částí Štípa. Stavbu z 19. století si v rámci dne otevřených mlýnů mohla prohlédnout veřejnost.
1: Když obilí všechno vypadalo, tak to takto začalo zvonit, aby mlynář znovu dosypal.
2: Mlýn byl naposledy v provozu v 50. letech minulého století a přestože lopatky mlýnského kola už jsou bez modřínových lamel, mechanismus pod střechou stále funguje.
1: Ta šipka je spojená s rybkou, která ukazuje směr větru, no a vždycky musí ukazovat na tu hřídel, aby byl mlýn proti větru.
2: Pokud není, musela by se střecha spolu s mlýnským kolem o průměru 10 metrů celá pootočit. Jiří Procházka to zvládá jednou rukou.
3: A teď se vlastně hýbeme.
2: Mlynáři sílu větru nepodceňovali, na střeše proto využívali i mechanickou brzdu.
1: Zatáhl za jedno lanko, zvedl se rám, tady zaskočilo takto a mlyn byl odbržděný. Pootočil si větrným kolem, zatáhl znovu za lanko a druhým lankem podrazil podpěru a spadl rám, který zabrzdil mě.
2: Ve mlýně najdeme také čističku obilí, regulátor vzdálenosti mlýnských kamenů nebo mlynářskou váhu, doplňuje Jiří Procházka.
1: Takových mlýnů je hodně, ale pouze 13 v Čechách, na Moravě, jich má původní technologické vybavení, tak jak to kdysi bylo. A my patříme mezi ně.
2: Vybavenost mlýna překvapila taky paní Irenu ze Slušovic.
4: Já jsem si myslela, že tady budou holé zdi, nějaké fotky na stěně a to je všechno.
2: Malý Zdeněk s pomocí tatínka schází z dřevěných schodů. Jeho bratr Vítek mezi tím řekl, co ho ve mlýně nejvíc zaujalo.
5: Asi úplně nahoře ta střecha, že se ta střecha otáčela.
6: My jsme přijeli tady od dědy ze Zlína, ale jinak žijeme v Praze teďka trvale. Děti byly nadšené, že si mohli zatočit tou klikou, otáčet si střechou.
2: Doplnil Vítka tatínek Jakub. Ze Štípy u Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
7: V někdejším centru sklářství v Karolince na Valašsku provozuje dnes Pavel Horák historickou brusírnu skla a sklenářství. V čem spočívá technika matného brusu, ve které je mistr? A má po něm kdo převzít řemeslo? Dozvíte se v reportáži z cyklu Kořeny na vlnách Českého rozhlasu Zlín v pondělí před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
8: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Za 7,5 minuty bude 6:30, to je aktuální čas. No a teď nás čeká také aktuální předpověď počasí. Jak bude ve Zlínském kraji, prozradí Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: No a všiml jsem si podle údajů, které k nám zasíláte z Českého hydrometeorologického ústavu do našeho vysílacího studia, že to dnešní ráno je o něco chladnější, cca o nějaké 4 stupně. Proč tomu tak je v porovnání se včerejškem? Proč máme chladněji?
1: Tak ta včerejší noc byla oblačná nebo polojasná, to znamená více oblačnosti, zatímco ta dnešní se opravdu projasnila a to znamená, že ty teploty mohly klesat níž a tomu tak opravdu bylo. A dnes nebo teď se pohybují většinou mezi 2 a 7 stupni Celsia a vypadá to, že ty minima budou zhruba mezi 5 a 0 stupni Celsia.
0: Jaké počasí přinese do Zlínského kraje nedělní den?
1: A tady ta jasná obloha a slunečné počasí, do kterého jsme se probudili, bude postupně ustupovat a odpoledne bude oblačnosti postupně přibývat na většinou polojasno, k večeru už to pak bude většinou oblačno a teploty se dnes vyšplhají mezi 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Tak to bude příjemné počasí, určitě teď si mnou ruce ti, kteří si naplánovali nějaké venkovní aktivity. Bude to zítra podobné v našem kraji? Čeká nás podobný ráz počasí?
1: Právě, že vůbec. Spíše nás čeká úplně něco odlišného a začne to už v noci, protože ten oblačný začátek, respektive konec dnešního dne, se postupně během noci dostane na zataženo a tomu budou naopak odpovídat zítřejší ranní teploty, které budou nebo zůstanou mezi 14 a 11 stupni Celsia a zítřek pak bude zatažený nebo skoro zatažený a v průběhu dopoledne a zpočátku odpoledne se potom postupně na celé území rozšíří déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer k tomu přibydou často i bouřky a srážky budou potom později večer a v noci ubývat. Zítřejší maximální teploty se dostanou mezi 18 až 21 stupňů Celsia a vítr k tomu bude vát mírný jižní až jihozápadní s rychlostmi asi do 25 km v hodině, ale v těch intenzivnějších srážkách a v bouřkách může výrazněji zesilovat a to i na nárazy kolem 55 km v hodině a během dne se bude měnit na vítr severozápadní.
0: Zaregistroval jsem podle předběžné předpovědi, že bychom se měli připravit v následujících dnech na to, že dorazí sníh a mráz. Bude se to, prosím, týkat i Zlínského kraje? Dá se to odhadnout?
1: Mráz asi zatím v těch následujících dnech úplně ne, respektive ve středu ráno by ty teploty mohly klesnout mezi +3 až -1 a počítat tam, kde nebude samotná minusová teplota s četnými přízemními mrazíky, ale během dne by ty teploty by se měly hodně propadnout, tak ve Zlínském kraji by ty sněhové vločky sebou úplně přinést neměly a pokud ano, tak opravdu v těch úplně nejvyšších polohách a spíše v charakteru smíšených srážek než čistě sněhových.
0: To říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za podrobnou předpověď, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a vás, milí posluchači, čekají už za pár minut, přesně v 6:30, další aktuální zprávy, zejména z vašeho okolí.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tady Matěj Neradilek. Pěknou neděli. Zlín je podle nejnovějších statistik policie a projektu Obce v datech nejbezpečnějším statutárním městem v České republice. Město má nejnižší index kriminality a zároveň nadprůměrnou objasněnost trestných činů, která dosahuje 62%. Na 10 000 obyvatel připadá ve Zlíně přibližně 105 trestných činů. Kriminalita je zde převážně drobného majetkového charakteru. Koupaliště v Bojkovicích na Uherskobrodsku bude napájet fotovoltaická elektrárna. Vznikne na novém přístřešku, který bude zakrývat technologii koupaliště. Jejich vybudování bude stát zhruba 1,25 milionu korun. Zámek v Zákupech na Českolipsku dnes lidem poprvé ukáže obrazy zkonfiskované v Německu po konci druhé světové války. 15 vystavovaných maleb patřilo přímo do sbírky nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Podle kastelána Vladimíra Trégla jde převážně o realistická díla zobrazující dělníky nebo krajinomalby. Všechny 4 dnešní mimořádné prohlídky jsou vyprodané. Ve slovenském Liptovském Mikuláši dnes oslaví páteční 81. výročí konce druhé světové války. Akci připravuje slovenské ministerstvo obrany ve spolupráci s úřadem vlády. Oslavy má doprovodit například tradiční kladení venců, ukázky vojenské techniky a slavnostní vojenská přísaha téměř 270 absolventů základního vojenského výcviku. Dnes ráno a dopoledne očekáváme ve Zlínském kraji málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne však bude oblačnost přibývat na polojasno, k večeru postupně většinou oblačno. Aktuální teploty mezi plus 7 stupni až 0, nejvýše dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dnes je den matek, tak na to nezapomeňte popřát. No a také my všem maminkám přejeme k jejich dnešnímu svátku a posíláme následující píseň, která se jmenuje Neuč slunce řád.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Je 7:50 a my budeme mluvit o sportu, konkrétně o fotbale. Fotbalisté Zlína remizovali v Mladé Boleslavi 1-1 ve druhém kole ligové nadstavbové skupiny o udržení. V prvním poločase poslal do vedení Středočechy Kolářík, ve druhé půli vyrovnal zlínský Ulbrich. Po zápase hodnotil zápas trenér Zlína Bronislav Červenka v rozhovoru s reportérem Karlem Schambergerem.
2: Jak jste spokojen s remizou 1-1?
3: Jsem spokojený určitě, protože s tady se těžko vozí body. Boleslav má skvělých 10 posledních zápasů neprohrála, takže my jsme rádi, že jsme ten bodík s tady odvezli. Těžký zápas, super nepříjemný, před 16 hodně nepříjemný. Mají tam šikovné kluky, kteří umí se uvolnit 1-1, vytváří tam přečíslení, takže jsme rádi za ten bod, jo, že jsme v tom druhém poločase to dotáhli do té aspoň remizové, do toho remizového stavu a udrželi jsme to, takže pro nás spokojenost velká.
2: Zlín i Mladá Boleslav do toho dnešního zápasu vstupovali s tím, že mají jisté setrvání v nejvyšší soutěži pro nadcházející sezonu. Jak se motivuje mužstvo při tomto faktu?
3: Jak se motivuje? My do těch zápasů se snažíme vstupovat, jak by to bylo normální ligové utkání, jak kdyby od prvního kola, protože ono, jak tam polevíte v nějaké koncentrace, jako u nás. Jo, my ten tým máme založený opravdu na to, že ti kluci, když šlapou na 100-150%, tak ty výsledky se dostavují. Pokud polevíme trošinku, tak myslím si, že nemáme šanci vůbec body sbírat, takže ty kluky se snažíme udržet ještě v tom stavu bdělosti a hlavně v tom stavu takové té správné nabuzenosti na to utkání. První poločas jsem očekával, že bude lepší trošku nám tam střed hřiště nehrál, bylo to také pomalejší, hlavně v té defenzivní práci. V tom druhém počase se to zlepšilo, už to bylo lepší a už jsme to tam dokázali tlačit nahoru a já říkám, jsme rádi, že jsme dokázali vyrovnat.
2: A ten fakt, že jste zachráněni v lize, asi může přispět k tomu, že můžete otestovat nějaké nové hráče, mladé hráče, dát prostor hráčům, kteří třeba tolik nenastupují jako dnes?
3: To 100%. Navíc se to nabízelo tím, že se hraje teďka krátce po sobě, hraje se vlastně sobota, úterý, sobota, takže věřím, že ti kluci by to nezvládli jako v takovém tempu. Všichni, kdybychom tam zase nechali tu sestavu, která byla tradiční nebo která víc nastupovala v té základní části, takže jsme za to rádi, že ti kluci můžou to zvládnout, můžou to vyzkoušet si tu ligu a myslím, že to zvládli všichni velmi dobře.
2: V úterý vás čekají Teplice, jak se připravíte?
3: Doufám, že dobře, Teplice, dobrý tým taky, hrali jsme s nima nedávno, myslím, že 3 týdny zpátky, takže víme, co nás čeká a musíme být prostě koncentrovaní, aby jsme ten zápas zvládli.
2: Říká trenér Zlína Bronislav Červenka po remíze 1-1 v Mladé Boleslavi. Díky moc za rozhovor.
3: Dobře, děkuji vám moc. Mějte se, nashledanou.
2: Z Mladé Boleslavi Karel Schamberger, Český rozhlas.
1: Druhý zápas skupiny o udržení má za sebou také Slovácko. Z důležitého záchranářského souboje na hřišti pražské Dukly odešlo vítězně a v našem vysílání se tomu budeme věnovat zhruba za hodinu.
4: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: hlách Českého rozhlasu Zlín dohrála a dospívala zlínská kapela AG Fleck.
1: Počasí.
0: Dnešní den by měl být opět bez deště, stejně jako včerejšek, ráno a dopoledne se očekává méně oblačnosti, odpoledne potom bude oblačnosti přibývat na polojasno, k večeru bude postupně většinou oblačno. Maximální teploty 23 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
2: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
1: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
2: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
1: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
2: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
1: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
2: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Jak jste slyšeli v předpovědi počasí, tak pršet v našem regionu by dnes nemělo, takže směle můžete vyrazit třeba někam na výšlap. Například krajem vinařské obce Polešovice na Uherskohradišťku. Právě sem nás teď ve svém pravidelném turistickém typu pozve náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský, který o tom mluvil s kolegou Pavlem Vackem.
1: V dnešním typu na výlet se na vlnách Českého rozhlasu Zlín vydáme do míst, která proslula svým vztahem k vínu. Dovede nás do nich další z tematických písní, kterou nám Zdeněk Urbanovský vybral na cestu. Bude to lidovka Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Vítám tě, Zdeňku.
2: Zdravím tě, Pavle, a vítám také všechny posluchače Českého rozhlasu Zlín. Dnešní výlet směřuje do vinohradů a je překvapivě určen zejména pro rodiny s dětmi. A vezměte děti a vyrazte s nimi do Polešovic, což je vyhlášená vinařská obec. Ale cílem nebude vinný sklípek, ale naučná stezka, která je vybudována v lesoparku Skala na severozápadním okraji obce. Dominantou tohoto lesoparku je 20 metrů vysoká rozhledna Floriánka. A název té rozhledny, ten je odvozen od odrůdy vinné révy, která byla v Polešovicích vyšlechtěna. Stezka má délku 2 kilometry a děti, ale také jejich rodiče či prarodiče, mají příležitost plnit desítku zábavných a ve svém důsledku i poučných úkolů. A navíc u paty rozhledny je vybudováno kryté veřejné ohniště, což dává inspiraci k teplé svačince během výletu. Připravte se na mírně kopcovitý terén a pokud používáte kočárek, tak zvolte ten sportovní a běžte sem za sucha.
1: Kudy se naši posluchači k trase naučné stezky, respektive k rozhledně Floriánce, dostanou, Zdeňku?
2: Snadné to mají motoristé. V blízkosti rozhledny Floriánka je totiž k dispozici parkoviště. Příjezd k němu vede ze silnice, která spojuje Vážany a Tučapy. A pokud zvolíte veřejnou dopravu, pak vystupte na autobusové zastávce Polešovice u Marka a kolem sochy svatého Marka vystoupejte polní cestou k rozhledně Floriánka. Je to zhruba 600 metrů.
1: A doporučíš něco i těm, pro které je trasa naučné stezky krátká?
2: Potom si myslím, že ideální si pohyb mezi vinohrady prodloužit a sice jít po cyklotrase Bzenecké vinařské stezky, která podél těch vinohradů směřuje k severovýchodnímu okraji Polešovic. Zde u místního vodojemu Bzenecká stezka končí a dále do Polešovic potom pokračujte po trase Moravské vinné stezky. Ta vás Vinařskou ulici přivede k dominantě Polešovic, což je kostel svatých Petra a Pavla, a také k autobusové zastávce Polešovice městečko. Ta je pod kostelem. A tento přídavek je dlouhý 3 kilometry. A ocení je zejména ti, kteří přijeli do Polešovic autobusem.
1: Ačkoliv je dnešní výlet spojený s vínem, rozhodně si ho užije každý, nikoliv jen milovníci hroznového moku. Děkujeme za nádherný tip na procházku pro každého, Zdeňku. Měj se krásně.
2: Také se mějte hezky a výlet si opravdu užijte.
1: A my teď v našem vysílání připojíme zasněnou píseň Vinohrady, Vinohrady, která posune váš výlet do Polešovic na ještě romantičtější úroveň.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Za téměř 150 milionů korun Zlínský kraj koupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města. Ve Valašském Meziříčí řidiči nově nesmí odbočit z nábřeží na průtah městem. Děti v Česku se účastní asi 5000 dopravních nehod ročně. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku málo oblačnosti. Během dne se pak rozšíří a nejvýše naměříme až 23 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Zlínský kraj koupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí Technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce její současné zaměření zachovat i do budoucna. Pokračuje krajský mluvčí Jan Vandík.
2: Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli dál rozvíjet a vytvořit zde kvalitní zázemí pro podnikatele, inovativní firmy i krajské organizace. Budova 23 je součástí strategické lokality, kde chceme tyto aktivity soustředit.
0: Ve Valašském Meziříčí platí nově zákaz odbočení z ulice Nábřežní na průtah městem. Řidiči mohou odbočit jen na silnici 1/57 směrem ke kruhovému objezdu u Panáčka. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše jsou důvodem opakované dopravní nehody v tomto místě.
3: Toto místo bylo dlouhodobě problematické. Docházelo zde k opakovaným nehodám, zejména při odbočování doleva na Vsetínskou ulici směrem k autobusovému nádraží. Nové dopravní značení s přikázaným směrem odbočení doprava tak řidiče nasměruje ke kruhovému objezdu u Panáčka, což je vhodnější a hlavně bezpečnější řešení.
0: Zhruba 5000 dopravních nehod ročně v Česku se týká účastníků dětí do 15 let, nejčastěji jako spolujezdců v autě, ukazují to data týmu silniční bezpečnosti. Ten ale upozorňuje taky na nehody na parkovištích a v obytných zónách.
4: Za takové kolize většinou nemohl řidič, vybírá ze statistik policie její mluvčí Violeta Siřišťová.
5: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, co jsme evidovali v téměř 150 případech.
4: Jak se chovat tam, kde jezdí auta, by dětem měli vysvětlit rodiče, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
6: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle, anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
4: Častěji děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Proto je podle Novotné nutné správné připoutání do vhodné sedačky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Slovácko zvítězilo v Praze nad Duklou 1-0 a ve skupině o záchranu šance ligy se vzdálilo přímému sestupu do druhé nejvyšší soutěže. Gól dalo Slovácko v 55. minutě, a to po akci z levé strany. Křídelník Brian Uenda z Kanady našel před prázdnou bránou Pavla Jurošku.
7: I tohle se dá nedát, si myslím, takže samozřejmě hned jsme tam na sebe skočili s Brianem a děkoval jsem mu za to. Půlka toho gólu je jeho, takže vlastně udělali to tam fantasticky, vykombinovali, šel tam za obranu, pak mi to vlastně dal jenom pod sebe a už jsem to měl jednoduchý.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne čekáme ve Zlínském kraji málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne bude oblačnost přibývat na polojasno, k večeru postupně oblačno. Aktuální teploty se pohybují mezi plus 7 stupni až 0. Nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 mezi 244. a 259. kilometrem ve směru na Ostravu dnes provádí úklid odpadků a čištění vozovek. Takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín, další zase za půl hodiny. Do té doby dobré ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Všimli jste si, milí posluchači, že melodie, které jsme poslouchali v mládí, si pamatujeme podstatně lépe než ty ostatní. Teď je to navíc vědecky potvrzeno podle výzkumu skladby, které posloucháme v době, kdy se formuje naše identita, působí na mozek jiným způsobem než hudba objevená později. Mozek si melodie a texty z té doby pevně spojuje s emocemi a zásadními životními zážitky. Tak možná, že máte s nějakým tím zážitkem spojenou také melodii Bláhové přání, kterou teď zaspívá Karel Gott.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Požáry, sucho, hrozící poškození úrody, maturity, ale také nový poeziomat v Kunovicích nebo připomínky konce druhé světové války, mimo jiné ve školních jídelnách v Rožnově pod Radoštěm. To jsou hlavní témata končícího týdne ve Zlínském kraji. Tak si je pojďme stručně připomenout.
1: Zlínský kraj trápí nedostatek vody v krajině. Jen od začátku dubna tak bylo ve volné přírodě 45 požárů. Hejtmanství proto zavedlo mimořádná opatření. Lidé nesmí ve volné přírodě rozdělávat ohně. Více ředitel krajských hasičů Vít Rušar.
2: Ta platnost je na dobu neurčitou, protože budeme vyhodnocovat, sledovat počasí, účinnost tohoto nařízení a všichni vzlížíme k předpovědím Českého hydrometeorologického úřadu, aby už konečně začalo pršet. V přírodě je opravdu velké sucho.
1: Nedostatek srážek trápí také zemědělce. Těm by déle trvající sucho mohlo výrazně poškodit úrodu. Předseda zemědělského družstva v Nedachlebicích na Uhersko-Hradišťsku Petr Kocáb situaci označil za jednu z nejhorších za posledních 30 let.
3: O zimy, co máme, ono to poškození tím suchem tam vždycky je, ale není to tak znatelné, jak opravdu u těch jařin, protože tam teď se bude rozhodovat, jestli to vůbec vzejde, když to vzejde, jestli to pak po vzejítí dostane nějakou vláhu, tam to může dostat mnohem větší zásah, který klidně může skončit i zaorávkou nebo mizerným výnosem.
1: Maturanti zase v uplynulém týdnu bojovali s didaktickými testy z češtiny, angličtiny nebo matematiky. Jak se jim dařilo, zjišťovala na Zlínském gymnáziu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky reportérka Michaela Kočendová.
4: Nemám pocit, že by to bylo nějaké náročné, občas jsem musel přemýšlet, ale myslím, že v pořádku.
5: No, já jsem nevěděla, co jsou ohebné slova, takže mi to dalo docela zabrat.
6: Prvou hranici jsem asi zvládl, nicméně ty texty byly poměrně jednoduché, nic, co bychom nečekali.
7: Hodnotí studenti Dominik, Emma a Max, kteří ze tříd vyšli před 10. hodinou.
1: Kunovice na Uhersko-Hradišťsku mají svůj poeziomat. Lidé k němu můžou přijít, aby si poslechli vyvolávky z jízdy králů či básně v podání místního rodáka Josefa Abraháma. Pokračuje místostarostka Kunovic Martina Kozelková z Hnutí ANO.
8: Je zde zaznamenáno něco k historii letectví v Kunovicích, i recept na kunovské vdolečky, písnička ženského pěveckého sboru z Kunovic, mužského pěveckého sboru a povídání našich tetiček, které ještě mluví takovým tím naším nářečím obalovaným wo, takže to všechno tady si můžete poslechnout.
1: A končící týden se nesl také ve znamení připomínek ukončení druhé světové války. V Rožnově pod Radhoštěm na to šli i přes školní jídelny. Ty si vyzkoušeli válečné podmínky a svým strávníkům připravovali oběd ze surovin, které byly běžně dostupné právě v době druhé světové války. Natáčela Blanka Kovandová.
9: Vedoucí školní jídelny Zdenka Skalková nakládá na talíře pečené brambory s kmínem a česnekem. A to je skoro vše.
10: Měli jsme kmínovou polívku.
9: Jste překvapené, co máte na talíři, co jste čekali?
10: Jakou kyselici nebo něco takového. Já taky tu kyselici, protože jsem dostala brambory, které jsou docela hodně dobré.
1: Celou reportáž si můžete poslechnout na webu iRozhlas. Najdete ji v záložce regiony Zlínský kraj. A v příštím týdnu se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme věnovat sporům o solární a větrné elektrárny. David Javůrek, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Možná se také rádi touláte, tak jako Petr Rezek. Pěkné počasí láká k nějakým těm výletům, no a pokud si říkáte, že by bylo příjemné třeba vyrazit na Jižní Moravu, někde tam zaparkovat u sklípku a přespat v karavanu, tak pozor, právě to teď některé vinařské obce začínají regulovat. My o tom budeme podrobně mluvit v našem vysílání za malou chvilku.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty ve Zlínském kraji se teď pohybují mezi 2 až 8 stupni. Nejnižší hodnota 2 stupně je hlášena aktuálně ze Vsetína a z Hošťálkové. Nejvyšší teplota 8 stupňů Celsia byla před chvílí meteorology naměřena na meteostanici Kateřinice Ojičná. Dnes odpoledne bude tepleji než včera, teploty budou šplhat až ke 23 stupňům. Ráno a dopoledne se očekává méně oblačnosti, odpoledne bude pak oblačnosti přibývat až na polojasno a k večeru bude postupně většinou oblačno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Věděli jste, že i zvířata občas potřebují fyzioterapii? Stejně jako my mají bolesti, od kterých jim můžeme ulevit. Jak to ale vypadá v praxi? To se dozvíme v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín. Ze zlínské rehabilitační ordinace Fyziopet za námi dorazí fyzioterapeutka Eva Přehnalová a veterinářka Tereza Kosinová-Paušová. Své dotazy si připravte na 11. května. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Rodina Baťů patří k nejvýznamnějším podnikatelským dynastiím českých dějin. Příběh geniálního obuvníka Tomáše Bati dodnes inspiruje. Kde dnes žijí potomci slavného podnikatele? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: malebných uličkách mezi vinnými sklepy na Jižní Moravě přibývá obytných aut. Zatímco karavanisté hledají klidná místa k přespání, obce stále častěji řeší zablokované cesty i parkoviště. Některé už proto zavádějí omezení.
1: Abychom se tam vůbec mohli pohnout, protože ty uličky jsou malé, úzké, těch sklepů je tam přes 400. Na poměrně malé ploše.
2: Popisuje starosta Prušánek na Hodonínsku Zbyněk Němeček z Pirátů. Dopravní značkou teď stání karavanů u vinných sklepů v Nechorách omezí.
1: Právě máme ve výrobě značku, která to zakazuje. Je to v procesu oficiálního schválení, rada to už schválila, takže hned jak to bude možné, tak sem tu značku umístíme, bude to pro každého jasné.
2: Karavany a obytné vozy už nesmí stát na odstavném parkovišti Nechory. Obec podle starosty nechce, aby blokovali běžná parkovací místa.
1: Uvažujeme o tom, že bychom to zakázali plošně na celém katastru obce. Zatím jdeme jenom tím, že regulujeme konkrétní místa, jako právě to parkoviště, na kterém nyní stojíme.
2: Prušánky přitom karavanisty z obce vyhánět nechtějí. Jen několik metrů od sklepních uliček totiž funguje štelplac, místo určené právě pro obytné vozy. Lidé tam můžou přespat, doplnit vodu nebo využít výlevku. Podobné problémy řeší i další vinařské obce na jihu Moravy, třeba Němčičky na Hustopečsku nebo nedaleká Vrbice.
3: Je to pak nepříjemné, jo? Když vám lidi volají a prostě je tam někdo stojí už bytová u kostela, prostě na takových místech, které úplně nejsou jako důstojné.
2: Podle nezávislého starosty Vrbice Tomáše Bílka přitom mají v obci dva štelplaci.
3: Ti karavanisti by nejraději stáli všichni prostě v téhle naší proslulé lokalitě stráž, ale tam to zrovna třeba jako fakt jako vadí. Ale my jsme malá obec, takže když to řeknu úplně jako pohodovou chůzí, z jednoho konce na druhý dojdete za 15-20 minut, takže jako tam si myslím, že trvat na tom, že musím stát přímo tady u toho sklepa je už fakt jako dětinské.
2: Podle předsedy asociace kempařů Pavla Svobody lidé stále častěji vyhledávají menší lokality nebo místa mimo velká turistická centra.
4: Ten, kdo jezdí s tím karavanem, tak opravdu chce tu svobodu a opravdu chce do těch klidnějších oblastí. Spíše jakoby tady do těch obcí, na vinou turistiku, prostě cokoliv, protože můžete si koupit víno v tom sklepě, tam to ochutnáte, pak si koupíte víno a večer si můžete zajít nebo si dát to vínko, protože víte, že pojedete až ráno.
2: Karavaning se podle Pavla Svobody výrazně rozmohl po covidu. Vinařské obce tak hledají rovnováhu mezi rostoucím počtem obytných vozů a klidem ve sklepních uličkách. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A ty má Matěj Nradilek. V Luhačovicích na Zlínsku o tomto víkendu začíná lázeňská sezóna. Město kvůli velkému zájmu lidí vyčlenilo parkovací plochy na příjezdu do města od Uherského Brodu a zajistilo bezplatnou kyvadlovou dopravu z parkoviště do centra. Podle mluvčí luhačovické radnice Hany Srncové je k dispozici i 13 placených parkovišť, a to ve městě na příjezdu ve směru od Dolní Lhoty. Léčivým pramenům v největších moravských lázních požehná bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Zašována v Setínsku připravuje rozšíření nového kolumbária na místním hřbitově. Podle lidoveckého starosty Jilího Kubrického je po tomto způsobu uložení stále větší poptávka. Obec proto plánuje možnost přistavět dalších 60 schránek. Dnes se slaví Den matek. Tradice pochází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se pak rozšířila i do Evropy. Češi ho začali slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale tradice ustoupila a znovu se vrátila až po roce 1989. Sportovci po celém světě se dnes zapojí do charitativního závodu s názvem Wings for Life World Run. Výtěžek z něj půjde na výzkum léčby poranění míchy. V Česku závod začne ve 13 hodin v několika krajských městech. Běžet ale můžete kdekoliv, stačí si do telefonu stáhnout aplikaci. Závodníky v ní dohání virtuální auto, které postupně zrychluje a nastavuje tak tempo. Kdo mu nestačí, pro toho závod skončí. Ráno a dopoledne čekáme ve Zlínském kraji málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne bude oblačnost přibývat na polojasno. K večeru pak bude postupně většinou oblačno. Aktuální teploty mezi +8 a 2 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Valašském Meziříčí v ulici Hradky je uzavřena silnice. Důvodem je oprava železničního přejezdu. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodovou neděli všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pokud právě snídáte, tak přejeme dobrou chuť. Netuším samozřejmě, co si dáváte dobrého po ránu, ale v souvislosti s tím mě teď před pár dny zaujala informace o tom, že podle odborných odhadů běžný člověk ročně nevědomky skonzumuje přibližně 0,5 kg hmyzu. Nejedná se o záměrnou konzumaci celého hmyzu, ale o mikroskopické zbytky, které se do potravin dostanou během sklizně, skladování nebo zpracování, například z ovoce, zeleniny, mouky či konzervovaných potravin. No, tak jak jste to slyšeli, každý z nás každý rok skonzumuje 0,5 kg hmyzu. K tomu bych možná dodal, že cyklisti minimálně kilogram.

0: Vy neusínáte, vy se možná právě teď probouzíte a třeba uvažujete, jak si užijete dnešní den v našem regionu. Jedna z možností, kromě poslechu našeho vysílání, je také vyrazit na nějakou akci, protože se jich dnes v našem regionu bude konat velké množství a některé jsou hodně zajímavé. A právě na ty nejzajímavější vás teď v našem vysílání pozveme. Užít si hudební odpoledne a podpořit dobrou věc můžete díky studentům vyšší odborné školy ve Zlíně. Benefiční odpoledne pro neziskovou organizaci Blízko nás, která podporuje rodiny s poruchami autistického spektra, začíná na hřišti v Oldřichovicích v 15 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do místního kulturního domu. Na další benefiční akci s názvem Matiční den se v Zašové sejdou a vystoupí žáci základní umělecké školy Biard a základní umělecké školy Alfreda Radoka, obě jsou z Valašského Meziříčí. Hudební vystoupení na Den matek, jehož výtěžek půjde na opravu kláštera, začíná v 15 hodin na výletišti v Zašové u Valašského Meziříčí. Dneškem končí zahradnická prodejní výstava Floria Jaro v Kroměříži. Těšit se můžete na květinovou expozici, tvořenou z desítek tisíců květin, prodej zahradnických potřeb i bohatý hudební program. Za doprovodu malého hudebního uskupení se akce koná na výstavišti v Kroměříži od 9 do 17 hodin. A Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zve na společné hraní deskovek a luštění hlavolamů pro všechny generace. Zahrát si můžete například hry Hutan, Kde leží kotěhůlky nebo Pět okurek. Klub deskových her ve Zlíně můžete navštívit s celou rodinou od 15 do 17 hodin v kavárně 15 budovy Baťova institutu.
1: Více na zlín.rozhlas.cz

0: Dobré ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Zlín, už máme minutu po 7:45.
1: Počasí.
0: Dnes v našem regionu deštníky potřebovat nebudeme. Podle předpovědi meteorologů má být ráno a dopoledne méně oblačnosti. Odpoledne potom bude oblačnost přibývat na polojasno. K večeru bude postupně většinou až oblačno. Maximální teploty v rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na zámku v Bystřici pod Hostýnem, v budoáru hraběnky Alice Laudonové.
3: A sem nás zavedl tajemný nápis z druhé světové války.
2: Tento nápis, který je skutečný, je napsaný tuškou, hovoří o velkém strachu, tak ten nás zavede až...
3: Až k něčemu velice záhadnému, tajemnému.
2: Nevysvětlitelnému. Už ve středu 13. května. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: písni Františka Nedvěda máme dobré zprávy pro fanoušky fotbalistů Slovácka. Ti herně i výsledkově zvládli druhé nadstavbové kolo šance ligy a udělali důležitý krok k tomu, aby se jí v příští sezóně hrála v Uherském Hradišti nejvyšší česká soutěž. Ve skupině o záchranu Slovácko zvítězilo v Praze nad Duklou 1-0, když se v 55. minutě prosadil Pavel Juroška.
1: Ale ten už jenom, jak se říká, slíznul smetanu.
2: Protože to byl kanadský křídelník Adonijah Brian Uwanda, který si mazaně narazil míč před vápnem Dukly o Havlíka a když už se zdálo, že sám zakončí, tak zvednul hlavu a našel nikým nehlídaného Jurošku. Ten doklepnul do odkryté brány.
3: I tohle se dá nedát, si myslím, takže vlastně udělali to tam fantasticky, vykombinovali, šel tam za obranu, pak mi to vlastně dal jenom pod sebe a už jsem to měl jednoduchý, takže půlka toho gólu je jeho, takže samozřejmě hned jsme tam na sebe skočili s Brianem a děkoval jsem mu za to.
4: Brian má obrovský potenciál, opravdu.
2: Myslí si trenér Slovácka Roman Skuhravý, který se vypůjčeného slávistu Adonijahu Briana Uwandu snaží zdokonalit. A to nejenom po sportovní stránce. Pracovat s ním musí i mimo hřiště.
4: Protože on má jakoby sklony k tomu, že je Vinicius. Já mu říkám, ty nejsi Vinicius. Ty jsi hráč, který se musí dostat čelem k soupeřově bráně. Brian potřebuje ještě chvilku času. Je to prostě polotovar a potřebuje chvilku času k tomu, aby se sklidnil v tom boxu po tom uvolnění a vůbec nepochybuji o tom, že bude dávat góly, protože on je...
2: Rodák z Abidjanu s kanadským pasem, který pubertu strávil v jihovýchodní Evropě.
4: On opravdu to má v hlavě srovnaný a on má i kop úplně jiný. Na tréninku prostě fakt zakončuje razance, většina těch černochů má ty kotníky jakoby volný, on opravdu je v tom jako velice silný.
2: Chválí svěřence Adonijahu Briana Uwandu trenér Slovácka Roman Skuhravý. Po asistenci talentovaného křídelníka klub z Uherského Hradiště zvítězil v Praze nad Duklou 1-0. A stále tak má naději, že šance ligu přímo zachrání. To Dukla, ta už jistě musí přes baráž a s nově obarvenými vlasy trenér Pavel Šustr slíbil, že pro setrvání v nejvyšší soutěži udělá všechno.
5: Teď se asi budu muset vlastně do hola, nebo já nevím, nebo do žluta to udělat, nebo kdyby se dalo upsat ďáblu, tak i nad tím bych zvažoval.
2: Z Julisky Mikuláš Jáša, Český rozhlas.

0: na viny.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Areál technických služeb města Kroměříže prošel rekonstrukcí. Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude v pondělí částečně uzavřen. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Od středy totiž začne nabíhat pokuta. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku málo oblačnosti. Během dne pak přibude a nejvyšší teploty se vyšplhají na 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Hezké víkendové ráno. Město Kroměříž dokončilo první etapu rekonstrukce areálu technických služeb. Akce zahrnovala opravy dílen pro stolaře, zámečníky a autodílny. Rekonstrukcí prošlo veřejné osvětlení, ale i prostory na opravu vozů městské hromadné dopravy. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
6: Budovy jsou po kompletní rekonstrukci, která zahrnovala výměnu oken, vrat a dveří, zateplení fasády i instalaci fotovoltaických panelů. Jedná se o investici za téměř 22,5 milionu korun, z této částky však 9 milionů korun pokryje dotace od Státního fondu životního prostředí.
4: Provoz mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zítra omezí opravy mostu Jana Antonína Bati. Na jediné silniční spojnici mezi oběma městy musí řidiči počítat s částečnými uzavírkami, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: V pondělí 11. května budeme v rámci dokončovacích prací brousit vozovku v oblasti mostních závěrů. Provoz ale zůstane zachován, a to v obou směrech, vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
4: Pracovníci specializované firmy zároveň udělají nástřik dopravního značení. Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýš ale 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokutu člověk platit nemusí, pokud nedosáhne částky 1 000 korun. S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července.
5: Sport.
4: Fotbalisté Zlína remizovali ve druhém kole nadstavby šance ligy v Mladé Boleslavi 1-1. Domácí vedli po gólu Koláříka, v druhé půli srovnal Ulbrich. Utkání hodnotí zlínský trenér Bronislav Červenka.
8: Jsem spokojený určitě, protože Starýma se těžko vozí body. Boleslav má skvělých 10 posledních zápasů neprohrála, takže my jsme rádi, že jsme ten bodík s týma odvezli.
4: Další ligový zápas čeká Zlín v úterý, kdy přivítá Teplice.
5: Počasí.
4: Dnes ráno a taky dopoledne očekáváme ve Zlínském kraji málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne bude oblačnost přibývat na polojasno, k večeru pak bude postupně většinou oblačno. Aktuální teploty je mezi 8 a 2 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Ve Vsetíně v ulici Jasenická havarovalo osobní auto. Místem projedete se zvýšenou opatrností bez zdržení. Ze zpráv bylo vše a teď už Český rozhlas Zlín přeje dobrý den.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jak pak jste se na dnešek vyspali, milí posluchači? Co říkáte, že se v noci budíte a nemůžete usnout, že občas ležíte, zíráte do stropu a přesto, že před sebou máte ještě pár hodin spánku, tak se vám nedaří usnout a nedaří? Tak odborníci doporučují v takovém případě hlavně nedělat dvě věci. Jednak nemáme brát do ruky mobil, protože modré světlo displeje je pro náš mozek jako kbelík ledové vody, okamžitě mu řekne, že je den a mozek začne fungovat. No a další, co se nedoporučuje, je dívat se neustále na hodiny a kontrolovat čas. A ještě prý existuje jakési pravidlo 15 minut. Pokud neusneme do 15 minut, tak bychom měli vstát, jít do vedlejší místnosti, něco chvilku dělat a potom zkusit usnout znovu. No a nebo pokud toto nezabere, tak mi napadá ještě třeba vyzkoušet recept z pohádky Byl jednou jeden král v podání Jana Wericha. Chce se mi spát, spát se mi chce. Co se mi chce? Spát. Spát se mi co? Chce. Komu se chce spát? Mně. Tolik o usínání, my se vás ale teď aktuálně snažíme probudit a nastartovat do nového dne, třeba teď s Marií Rotrovou. Příjemný poslech.
9: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré nedělní ráno vám všem přejeme, pokud nás třeba právě teď posloucháte za volantem a míříte někam na nákup, tak přejeme šťastnou cestu a abyste v obchodě narazili na vše, co potřebujete. To, jak se odbržďuje vůz, to všichni určitě dobře víte, ale schválně, jestli pak víte, jak se odbržďuje větrný mlýn. Pokud to netušíte, tak není nic jednoduššího, než dále poslouchat naše vysílání, protože se to dozvíte za okamžik. Kovářův mlýn ve zlínské místní části Štípa si během včerejšího dne otevřených mlýnů přišli prohlédnout desítky lidí. Větrný mlýn z 19. století má dodnes zachovalé původní vybavení, čističku obilí, násypku nebo třeba mechanickou brzdu pod střechou.
1: Po těchto schodech vystoupal mlynář s pytlem na rameni a nasypal ho tady do té násypky.
2: Říká Jiří Procházka, majitel Kovářova větrného mlýna nad zlínskou místní částí Štípa. Stavbu z 19. století si v rámci dne otevřených mlýnů mohla prohlédnout veřejnost.
1: Když obilí všechno vypadalo, tak to takto začalo zvonit, aby mlynář znovu dosypal.
2: Mlýn byl naposledy v provozu v 50. letech minulého století a přestože lopatky mlýnského kola už jsou bez modřínových lamel, mechanismus pod střechou stále funguje.
1: Ta šipka je spojená s rybkou, která ukazuje směr větru, jo, a vždycky musí ukazovat na tu hřídel, aby byl mlýn proti větru.
2: Pokud není, musela by se střecha spolu s mlýnským kolem o průměru 10 metrů celá pootočit. Jiří Procházka to zvládá jednou rukou.
3: A teď se vlastně hýbeme.
2: Mlynáři sílu větru nepodceňovali, na střeše proto využívali i mechanickou brzdu.
1: Zatáhl za jedno lanko, zvedl si rám, tady zaskočilo takto a mlyn byl odbržděný. Pootočil si větrným kolem, zatáhl znovu za lanko a druhým lankem podrazil podpěru a spadl rám, který zabrzdil mě.
2: Ve mlýně najdeme také čističku obilí, regulátor vzdálenosti mlýnských kamenů nebo mlynářskou váhu, doplňuje Jiří Procházka.
1: Takových mlýnů je hodně, ale pouze 13 v Čechách, na Moravě, jich má původní technologické vybavení, tak jak to kdysi bylo. A my potřebujeme je mezi ně.
2: Vybavenost mlýna překvapila taky paní Irenu ze Slušovic.
4: Já jsem si myslela, že tady budou holé zdi, nějaké fotky na stěně a to je všechno.
2: Malý Zdeněk s pomocí tatínka schází z dřevěných schodů. Jeho bratr Vítek mezi tím řekl, co ho ve mlýně nejvíc zaujalo.
5: Asi úplně nahoře ta střecha, že se ta střecha otáčela.
6: My jsme přijeli tady od dědy ze Zlína, ale jinak žijeme v Praze teďka trvale. Děti byly nadšené, že si mohli zatočit tou klikou, otáčet si střechou.
2: Doplnil Vítka tatínek Jakub. Ze Štípy u Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Dospívala nám Jana Kratochvílová, už bude 8:45 a to je čas pohovořit podrobněji o počasí. Nad Zlínem teď panuje víceméně jasná obloha a teď nám Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně prozradí, jaké počasí nás tedy čeká v průběhu dnešního dne.
1: Tady ta jasná obloha a slunečné počasí, do kterého jsme se probudili, bude postupně ustupovat a odpoledne bude oblačnosti postupně přibývat na většinou polojasno, k večeru už to pak bude většinou oblačno a teploty se dnes vyšplhají mezi 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Tak to bude příjemné počasí, určitě teď si mnou ruce ti, kteří si naplánovali nějaké venkovní aktivity. Bude to zítra podobné v našem kraji? Čeká nás podobný ráz počasí?
1: Právě že vůbec, spíše nás čeká úplně něco odlišného a začne to už v noci, protože ten oblačný začátek, respektive konec dnešního dne, se postupně během noci dostane na zataženo a tomu budou naopak odpovídat zítřejší ranní teploty, které budou nebo zůstanou mezi 14 a 11 stupni Celsia a zítřek pak bude zatažený nebo skoro zatažený a v průběhu dopoledne a zpočátku odpoledne se potom postupně na celé území rozšíří déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer k tomu přibydou často i bouřky a srážky budou potom později večer a v noci ubývat. Zítřejší maximální teploty se dostanou mezi 18 až 21 stupňů Celsia a vítr k tomu bude vát mírný jižní až jihozápadní s rychlostmi asi do 25 km v hodině, ale v těch intenzivnějších srážkách a v bouřkách může výrazněji zesilovat a to i na nárazy kolem 55 km v hodině a během dne se bude měnit na vítr severozápadní.
0: Zaregistroval jsem podle předběžné předpovědi, že bychom se měli připravit v následujících dnech na to, že dorazí sníh a mráz. Bude se to, prosím, týkat i Zlínského kraje? Dá se to odhadnout?
1: Mráz asi zatím v těch následujících dnech úplně ne, respektive ve středu ráno by ty teploty mohly klesnout mezi plus 3 až minus 1 a počítat tam, kde nebude samotná minusová teplota s četnými přízemními mrazíky, ale během dne by ty teploty by se měly hodně propadnout, tak ve Zlínském kraji by ty sněhové vločky sebou úplně přinést neměly a pokud ano, tak opravdu v těch úplně nejvyšších polohách a spíše v charakteru smíšených srážek než čistě sněhových.
0: Podrobnou předpověď počasí nabídla v našem vysílání Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkujeme za to.
2: Už v neděli znovu otevírám naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Hudbu totiž tentokrát budeme vnímat nejpřirozeněji, jak to vůbec jde, ušima. Díky mému hostu Věrce Strbačkové, zpěvačce, studentce pedagogiky a hlavně nesmírně inspirativní mladé dámě se zrakovým handicapem. S kým vším si kromě Tomáše Kluse a Báry Polákové zaspívala, jak vypadá brajlský notopis i jak se hraje na nástroj, když zároveň nemůžete číst v notách. Hudba zase trochu jinak, tentokrát podle zpěvačky Věrky Strbačkové. Už v neděli 10. května po 17. Markéta Janíková a pořad
3: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Už jste si někdy vyzkoušeli letecký simulátor nebo 3D brýle? Pokud ne, tak si to vyzkoušet aktuálně můžete přímo ve Zlíně v krajském městě v místním muzeu MAP. Aktuálně je tam k vidění výstava MAP s vojenskou tématikou. Lákadel pro návštěvníky je ale mnohem více. Přesvědčila se o tom i naše redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Já vcházím do muzea MAP ve Zlíně a už na mě čeká průvodkyně a správkyně muzea Hana Vondrášková. Mě překvapil poměrně malý prostor. Co všechno je tady k vidění?
2: Ano, my jsme malý prostor, ale v podstatě každý, kdo sem vstoupí, tak řekne, a to je všechno, ale potom vlastně, když prochází celou tou místností, kde máme asi 16 stanovišť, tak zjistí, že tady stráví i 2-3 hodiny a odchází a řekne mi, no my jsme překvapeni, co jsme tady všechno u vás našli a co jsme tady mohli během třeba dopoledne zažít.
1: Aktuálně nabízíte návštěvníkům výstavu vojenských map. Jaké tady máte unikáty?
2: Takovými největšími unikáty je třeba úplně nejstarší mapa z toho vojenského mapování, což je z roku 1793. Je to petrografická mapa litoměřického kraje od Rojse, takže je to opravdu měděrytinová malinká mapa, která má opravdu velkou historickou hodnotu.
1: My jsme zastavili u stěny, na které je na poličce připevněný mikroskop a nad ním na černé ploše, jakoby v obrazu, je miniaturní mapa České republiky. Ta mapa je skutečná?
2: Ano, to je takový náš malý velký unikát. Je to automapa České republiky, která je opravdu reálná. Je to vlastně provedené technikou hologramu a ta mapa má formát 35x35 mm. Takže je to opravdu malilinkatá mapa.
1: Takže když nakouknu do toho mikroskopu, skutečně tam můžu najít všechna česká města, řeky, pohoří?
2: Ano, úplně všechno, co v České republice máme.
1: A s mojí průvodkyní přecházím k pískovému modelu krajiny s rozšířenou realitou. Předtím, než jste rozsvítila, tak tady byla taková kupička bílého písku. Teď je to nádherně barevné a jsou tu vrstevnice. Jak jste to dokázala?
2: To vlastně takový model, který rozsvícujeme až v momentu, kdy ten návštěvník tady už přijde blíž, aby viděl právě to magické kouzlo barevné hypsometrie, to znamená, tady nám projektor měří výšku vlastně toho písku, tady v takovém dřevěném boxu, no a návštěvník si může ten písek libovolně přemisťovat, přelévat si ho, jo, dělat si tady prostě různé údolíčka, řeky, pohoří a podle toho se mu mění i vlastně barevnost toho písku, jde to vlastně od těch nížin, od té zelené nebo i modré, kde ještě nějaká voda, nějaké jezero a jde to do výšky přes béžovou, oranžovou, červenou.
1: Já jsem tady koutkem oka zahlédla na židli položené 3D brýle. Co v nich uvidím, když si je půjčím?
2: My do nich pouštíme naše letecké videa, protože součástí našeho muzea je i prodejna, kde máme letecké publikace. Takže to, co natočíme, když naši piloti letí nad třeba Vysokými Tatrami, tak to potom můžete vidět v těch virtuálních brýlích. Letíte nad horami a díváte se pod sebou, jak kdyby z pozice pasažéra v letadle.
1: A můžu se proletět?
2: Určitě, je to perfektní zážitek.
1: Ale je to nádhera. Není to teda nic pro lidi, co se bojí výšek? Já jsem právě nad Kryváněm. No, ze Zlína do Tater za takovou chvilku. Moc hezké. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Doslova tahákem Zlínského muzea MAP je také letecký simulátor, na kterém si můžete vyzkoušet start a následný vyhlídkový let z jakéhokoliv letiště na světě. Muzeum oslaví 28. května 2. výročí od založení a už o 2 dny dříve, tedy 26. května, dorazí do Zlína autor aktuální výstavy Vojenská mapování Zdeněk Kučera. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost si s ním projít celou expozici s jistě nezapomenutelným výkladem.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Bečva na Vsetínsku plánuje vybudovat novou cyklostezku, která propojí centrum obce s vyhledávanou lokalitou Hlavatá. Hlavním cílem tohoto projektu je oddělit cyklisty od frekventované silnice na hlavním tahu směrem na Slovensko. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta bude začátek trasy v lomu u přehrady. Zlínský kraj koupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce, aby její současné zaměření bylo zachováno i do budoucna. Zoo ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku na dnešní den přichystala speciální program, slaví totiž 80 let své existence. V rámci oslav si lidé mohou například prohlédnout nové zázemí pro nosorožce. Právě záchranou severních bílých nosorožců je Královedvorský safari park známý po celém světě. Je to jediné místo, kde se tento kriticky ohrožený druh podařilo v zajetí rozmnožit. Výletní loď MV Hondius, na které propukla nákaza hantavirem, zakotvila v přístavu Kanadia na Kanárských ostrovech. Není přímo u břehu, cestující budou na pevninu postupně převážet malé čluny. Podle plánu by evakuace mohla začít kolem 9. hodiny. Cestující budou moct loď opustit, ale až po přistavení evakuačních letadel. Hantavirus šíří hlavně hlodavci. Na následky onemocnění virem zemřeli 3 cestující na lodi. U dalších 6 lidí se potvrdila nákaza. Dnes ráno a dopoledne čekáme ve Zlínském kraji málo oblačnosti, případně vůbec žádnou. Odpoledne však bude oblačnost přibývat, obloha bude polojasná, k večeru postupně většinou oblačná. Aktuální teploty mezi 10 a 6 stupni Celsia, nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vsetíně v ulici Jasenická havarovalo osobní auto. Místem se projíždí se zvýšenou opatrností bez zdržení. Klidnou víkendovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nezapomeňte, že dnes je Den matek. Při té příležitosti v časopisech a také na internetu vychází různé články. Třeba teď mám před sebou článek s názvem Co všechno dědíme po mámě. Tady se píše, že zhruba polovinu genetických znaků dědíme po otci a druhou polovinu po matce. Ovšem existují některé znaky, které dědíme výhradně po mámě. Po mámě například mimo jiné dědíme podle tady toho, co se tady píše, prý kvalitu vlasů. No tak to mě v porodnici asi vyměnili.

0: Dozněla píseň Proměna od Xindla X. Jak souvisí s dnešním tématem pořadu Na pohovci Jožky Kubáníka, tak to určitě rychle pochopíte z následujících Jožkových slov.
1: Než se pustíme do dnešního rozhovoru, musím vám i dnes poděkovat za všechny zprávy a také za vaše neuvěřitelné příběhy. Tentokrát mě inspiroval ten, který mi vyprávěl pan Jindřich. Mám práci, která mi nevyhovuje, ale jen pomyslím na změnu a už se mi stahuje žaludek a bojím se jí natolik, že raději zůstávám nespokojený. Mohl byste mi prosím s vaším hostem pomoct? Jindřichu, děkuji vám za důvěru a slibuji, že udělám, co budu moct. Nebudu na to sám, spousty moudrých rad pro vás bude mít můj host, terapeut Adam Schmidt, ale ještě předtím, než mu dám slovo, vám pustím kousek rozhovoru s Monikou Remeš. Je totiž mimořádně úspěšnou a populární řeznicí, která ví o změnách své. A bylo to těžké proměnit se a být tvrdá a nenechat si věci líbit?
2: No, nebylo to zvlášť tak těžké. Po asi 4 letech mě můj spolupracovník v jiné práci řekl, že se chovám jako chlap, že bych měla začat trošku pracovat na té mojí ženskosti. A mě to dostalo tak do kolen, že to není možné, ze mě se opravdu stává chlap. Tak jsem jeden den, ještě ten den, zašla za mým manažerem a ptala jsem se, jestli by jsem si třeba nemohla aspoň nalakovat nechty. Takže po těch 4 letech bylo to, mně to ani nepřipadalo, že se ze mě stal někdo úplně jiný. Mně to přišlo úplně normální. A až teď zpětně si říkám, že bylo to taková stránka mého života, no taková horší, že to nebylo takové to pěkné ženské, ale musela jsem být takový ten tvrdý chlap. No.
1: To byla Monika Remeš, která se mi na pohovce Jožky Kubáníka svěřila s jejími zkušenostmi se změnami a dnes po 11. si s terapeutem Adamem Schmidtem o tématu popovídám.

0: Příjemný a pohodový start do nedělního dne přejeme ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už bylo 8:45.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká příjemné počasí bez srážek, maximální odpolední teploty o něco vyšší než včera, měly by dosahovat až ke 23 stupňům Celsia. Dopoledne očekáváme méně oblačnosti, na rozdíl od třeba odpoledních hodin, kdy bude pro změnu oblačnosti přibývat až na polojasno, no a k večeru bude postupně obloha většinou oblačná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
3: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
2: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
3: A společný čas strávíme i při doprovodném programu před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
2: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
2: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín, přejeme v 8:51. Já si teď vypůjčím jeden citát na téma námořníci. Ten citát pronesl německý filozof a spisovatel Friedrich Nietzsche, který řekl, kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky. No a proč používám citát o námořnících? To z toho důvodu, že teď se společně trošku hudebně vzděláme, respektive vzdělá nás jako obvykle kolega Petr Uhřík. No a ten si pro dnešní cukrárnu vybral hudební skupinu, která se v překladu právě jmenuje Námořník. Jedná se o britskou skupinu, která se proslavila nejvíce v 70. letech 20. století a v originále se tedy jmenuje Sailor.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Zamíříme do Británie a budou nás zajímat celá 70. léta, kdy byla slavná skupina Sailor. Zvláštní na tom je, že 80. tak nějak pánové přeskočili a zase až na začátku 90. let dokázali vrátit dvěma opravdu velkými hity. Ještě bych přidal možná jednu specialitku. Skupina používala zpěváků v vynález, jakýsi speciální hybrid vyrobený z klavírů, syntezátorů a zvonkohry, dal tomu nástroj název Nickelodeon. Ten potom umožnil kapele předvést na pódiu akustické aranžmá skoro tak, jak ho udělali v nahrávacím studiu. Písnička Girls, Girls, Girls má opravdu jednoduchý, nenáročný text. Říkám to velice ohleduplně. Karel Gott pak v české verzi zpíval Stůj, stůj, stůj. Zdeněk Borovec jako autor textu byl v tomto případě kouzelník a dokázal skoro zázrak, aby to neznělo úplně hloupě. Ale už se vracíme do roku 76, písnička se Evropě líbila, u sousedních Němců byla v hitparádě druhá, stejně jako ve Švýcarsku a například Holandsku. Zahrají nám Sailor, tak pánové, ke kormidlu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlín je podle nejnovějších statistik nejbezpečnějším statutárním městem v Česku. Zašová plánuje rozšíření kolumbária na místním hřbitově. Běžci po celém světě podpoří charitativním závodem výzkum léčby poranění míchy. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku málo oblačnosti. Během dne se ale oblačnost zvětší. Nejvýše naměříme až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek u mikrofonu. Zlín je podle nejnovějších statistik policie České republiky a projektu Obce v datech nejbezpečnějším statutárním městem v Česku. Město má nejnižší index kriminality a zároveň nadprůměrnou objasněnost trestných činů, která dosahuje 62%. Na 10 000 obyvatel připadá ve Zlíně přibližně 105 trestných činů. Kriminalita je zde převážně drobného majetkového charakteru.
2: Za Zlínem se v žebříčku bezpečnosti umístily Jihlava a Hradec Králové. Naopak Praha či Brno, které jsou v druhé polovině tabulky, řeší podle statistik vyšší majetkovou a pouliční kriminalitu. Ostrava se zase dlouhodobě potýká s drogovou kriminalitou a recidivou. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Zašová na Vsetínsku připravuje rozšíření nového kolumbária na místním hřbitově. Podle lidoveckého starosty Jiljího Kubrického je po tomto způsobu uložení stále větší poptávka. Obec proto plánuje možnost přistavět dalších 60 schránek.
3: V dnešní době již lidé více využívají kolumbária než hrobová místa. Na hřbitově máme dostatek ploch pro hrobová místa, ale míst v kolumbáriích už je málo. Potřebujeme to rozšířit a vyhovět tak požadavkům občanů, kteří mají o toto zájem.
0: Výtěžek z charitativního běhu nazvaného Wings for Life World Run podpoří výzkum léčby poranění míchy. Závod, který začne ve 13 hodin v několika krajských městech České republiky, nemá klasickou cílovou čáru. Závodníky dohání virtuální auto, které postupně zrychluje a nastavuje tempo. Kdo mu nestačí, pro toho závod končí. Zájemci se podle profesionálního sportovce Maxima Habance mohou přihlásit až do dnešního poledne.
4: Běh se běží po celém světě, dá se říct, že najednou, takže třeba v Ázii se to běží v noci, tady se to běží normálně přes den a zaregistrovat se může úplně každý vlastně skrze aplikaci. Může vlastně běžet s tou aplikací nebo může přijít na místo, kde jsou domluvený nějaký společný rany.
0: Zúčastnit se mohou i vozíčkáři se svými standardními každodenními vozíky. Sport. Fotbalisti Slovácka udělali důležitý krok k vyhnutí se přímému sestupu z šance ligy. Ve druhém kole skupiny o záchranu klub z Uherského Hradiště zvítězil v Praze nad Duklou 1-0. V 55. minutě se prosadil Juroška. Spokojený s výsledkem byl trenér Slovácka Roman Skuhravý.
5: Já si myslím, že od první do 90. minuty jsme měli zápas pod kontrolou a myslím si, že jsme soupeře do ničeho nepustili a jenom škoda, že v té finální fázi prostě nejsme klidnější, protože ten zápas měl skončit větším rozdílem. Počasí.
0: Dnes dopoledne očekáváme ve Zlínském kraji málo oblačnosti, případně vůbec žádnou. Odpoledne bude oblačnosti přibývat, může být polojasno, k večeru postupně většinou až oblačno. Teploty nejvýše vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 v Zašové na Vsetínsku jsou zúžený jízdní pruhy. Důvodem jsou zde stavební práce. Obousměrný provoz je však zachován. Takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a my pokračujeme s víkendovým vysíláním. Hezkou neděli.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré dopoledne, my pro vás v našem vysílání máme i nadále zajímavý poutavý program. Jen tak namátkou třeba po 10. hodině se můžete těšit na tradiční pochoutkový rok. No a při té příležitosti jsem na téma pochoutky vybral do dnešního vysílání jeden fórek. Paní Nováková si u sousedky pochutnává na buchtě a mezi sousty konstatuje: trouba vám peče dobře, že? Sousedka přisvědčí, jo jo, peče dobře, ale těch řečí, než ho k tomu dokopu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Petr Muk rozpíval ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přesně v 9 hodin 9 minut k tomu.
1: Regionální stopař.
0: Regionální stopařka, naše redaktorka Petra Sedláčková, tento týden objevovala lásku v regionu v nejrůznějších podobách. Za rozkvetlými třešněmi v úterý zavítala do Arboreta Semetín na Vsetínsku a ve čtvrtek nezapřela lásku k módě. Co všechno stopařka tento týden zažila, to se teď dozvíte v jejím souhrnu týdne.
2: Květen je měsícem lásky a rozpuku jara. Nenadarmo si zamilované páry na 1. máje dávají polibek pod rozkvetlou třešní, která symbolizuje život a nový začátek. Objevovat kouzla květů jsem se proto v úterý vydala do Arboreta Semetín na Vsetínsku. Zde jsem se na slavnosti kvetoucích stromů společně s asi 400 dětí z mateřských škol dozvěděla o důležitosti kvetení stromů. Význam akce mi prozradila Martina Hromadová, organizátorka slavnosti a pověřená ředitelka střediska volného času Alcedo ze Vsetína.
3: Cílem je seznámit děti s těmi kvetoucími stromy, které tady máme. To znamená, aby věděli, že kvetou, že ten pyl, ten nektar tady ty včelky sbírají a kdyby je neopilovali a nenazbírali, tak nám z toho nevyrostou plody, z kterých pak na podzim můžeme vyrábět různé pochutiny a nevyrostou nám ty plody jako jablíčka, trnky a podobně.
2: A u lásky jsem svým způsobem zůstala i ve středu. V Kroměříži jsem se zúčastnila k pietního aktu k uctění padlých rumunských vojáků, kteří osvobodili město na sklonku druhé světové války 4. května 1945. Oběť 20 vojáků vypovídá nejen o velké odvaze osvoboditelů, ale také o lásce k bližnímu a úctě k životu. Proč je důležité připomínat si tyto události, mi prozradil Evžen Petřík ze sboru uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži.
4: Přestože se zdá, že je to věc už nesmírně stará, tak právě z toho důvodu, aby to nezapomněla i mladá generace, je nutné připomínat si události, které tady byly. A pokud to jde, aspoň trošku se poučit z historie. Co víc pro to můžeme udělat, než aspoň takovýmto způsobem poukázat na ty události, které se staly a hlavně díky kterým se tady dnes vlastně nacházíme.
2: A velký svátek se měla ve čtvrtek. Studenti multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati uspořádali v parku Komenského ve Zlíně v rámci festivalu Zlín Design Week bezplatnou výměnu oblečení, takzvaný swap. Vyměnit své okoukané kousky jsem se vydala i já a novej jsem si zamilovala. To bylo ostatně i cílem akce, jak mi za organizátory sdělila Karin Dugasová.
5: Vlastně, když jsme zvolili téma láska, tak jsme nad ním přemýšleli právě i ve vztahu k designu, ale i k tomu, co jako nosíme. A přišlo nám vlastně super uspořádat swap, abychom ty naše oblíbené kousky také dali někomu jinému a mohl si k ním někdo najít taky takový hezký vztah a vlastně nosit znovu.
2: A oblečení, které jsem na zlínské čtvrteční výměně ulovila, jsem provětrala hned v sobotu na kolonádě v Luhačovicích. Živě jsem se do vysílání přihlásila z oblíbené akce Otevírání pramenů. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jsme zamířili do hudební historie. Už v roce 1970 byla v Londýně založena britská rocková hudební skupina Queen, která to ze začátku rozhodně neměla jednoduché. Dlouhých 5 let Queen nahrávali ve studiích a koncertovali po hospodách a malých sálech, až teprve poté se chytli. No a díky tomu si můžeme pouštět hudební nahrávky v podání Queen také z našeho hudebního archivu. A do historie zamíříme na našich vlnách také za okamžik, i když to nebude historie hudební. Máme pro vás totiž připraven další díl cyklu Toulky českou minulostí. Tentokrát se vrátíme do času, kdy na našem území poprvé vyrostla skutečná velmoc, Velká Morava. Uslyšíte příběh vzestupu říše Mojmírovců, střetu s Franky i dobu, kdy se dějiny psaly jen útržkovitě mezi kronikami, legendami a archeologickými objevy. Jak se zrodila hvězda Velké Moravy a proč její sláva zazářila jen na krátký čas? O tom bude řeč už za malou chvíli.
1: Už v neděli znovu otevírám naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Hudbu totiž tentokrát budeme vnímat nejpřirozeněji, jak to vůbec jde, ušima. Díky mému hostu Věrce Strbačkové, zpěvačce, studentce pedagogiky a hlavně nesmírně inspirativní mladé dámě se zrakovým handicapem. S kým vším si kromě Tomáše Kluse a Báry Polákové zaspívala, jak vypadá brajlský notopis i jak se hraje na nástroj, když zároveň nemůžete číst v notách. Hudba zase trochu jinak, tentokrát podle zpěvačky Věrky Strbačkové. Už v neděli 10. května po 17. Markéta Janíková a pořad
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Během dnešních 18. toulek českou minulostí dorazíme ke státu, který ležel na našem území a přesto to byla velmoc. Ano, my jsme jí byli, tedy naši předkové, jak svůdně to zní. Poprvé v našich dějinách jsme byli velmocí. A pak zase dlouho ne. Říše, která zasvítila ve tmě 9. století, byla skoro jako zjevení, jako meteor na nebi. Oslnila nakrátko leskem bohatství, moci, podivuhodně rychlého kulturního rozkvětu. Dostala jméno Velká Morava.
1: Říká se o Velké Moravě, o Velkomoravské říši, že se zjevila prostě najednou, že to byl takový meteor, že prostě se zrodila přímo z temna, jakoby z ničeho. Je to pravda?
2: Není to pravda.
0: Ano, tak s teorií Velkomoravského meteoru nesouhlasí historik doktor Zdeněk Měřínský z brněnské Masarykovy univerzity.
2: Samozřejmě ten vývoj byl položen daleko dříve, než se nám objevují ty první písemné zprávy. A on samotný ten vývoj, vznik toho státního útvaru má daleko širší kořeny. On do jisté míry souvisí i s celkovou politickou situací na středním Dunaji, pač my se dostáváme do období vlastně na přelomu 8. 9. století velkého tlaku, který vyvíjí Franská říše. V čele jejím stojí nesmírně silný, schopný panovník Karel Veliký, který začíná postup směrem na východ. Na různých úsecích, to není jenom úsek tedy podunajský, kde v prvé fázi vlastně likviduje samostatné bavorské knížectví, na druhé straně začíná postup a dlouho trvající boje ze Sasy, že obsazení Saska, a do tohoto období spadají i boje proti Avarům. To znamená, ta franská moc postupuje směrem na východ ke Karpatské kotlině a postupně ten avarský kaganát, ten avarský svaz je likvidována jeho mocenská pozice, jeho politické postavení. Nakonec ty zbytky těch Avarů jsou také usazovány tady v těch okrajových oblastech Franské říše. Je budován systém těch marek, těch pohraničních území s vojenskou správou, vlastně takové nárazníkové oblasti, nárazníkové státy na tom pomezí. No a s tím souvisí vlastně i ta doba počátku Velké Moravy.
0: Když věta nezačíná velkým písmenem a nekončí tečkou, není celá.
3: Dějinné příběhy Velké Moravy, jejího oslnivého vzestupu a náhlého pádu, se takové přetržené větě trochu podobají.
4: Historie prvního mocného státního útvaru na našem území začíná v skutku jakoby zprostředka a končí do vytracena.
0: Ten příběh rámují dva letopočty, přičemž ten druhý není jistý.
4: 833 a 906.
3: První označuje chvíli, kdy nepříliš rozlehlé knížectví na území Jižní Moravy cestou výbojů začalo územně vzrůstat.
4: Nakonec o prostor daleko větší, než samo zaujímalo.
3: Druhý letopočet je považován za mezník, u kterého zřetelnější nasvícení dějinné scény mizí.
0: Ale vraťme se ještě jednou k dějinám Velkomoravské říše jako květě necelé.
3: Ano, skutečně nám uniká vývoj před vstupem rodu Mojmírovců na jeviště historie.
4: Co bylo před nimi?
3: Od smrti Sámovi
4: v roce 659
3: do první zprávy o knížeti Mojmírovi
4: rok 833
3: zeje hluboká časová propast.
4: 1¾ století.
0: Jak se však v zápětí ukáže,
3: tak dočista černá tma v té propasti není.
0: Teď se ale musíme vydat nějaký ten kilometr za naše hraniční hory na západ, do říše Franků.
4: Její jméno už v toulkách českou minulostí padlo, neboť k nám importovala experta nejprve na zahraniční obchod a posléze i na politiku, pana Sáma.
3: Roku 751 proběhl v říši puč.
4: Provedl ho dosavadní kancléř,
3: neboli jak se tenkrát říkalo majordomus,
4: jménem Pipin, řečený krátký.
3: Papež s tím souhlasil, ba dokonce pučistu pomazal posvátným olejem, což nebyl žádný rituál, ale vnější projev světské moci. Dávalo se tím najevo, že Pipin je prvním králem, který svoji moc neodvozuje z tohoto světa, nýbrž z boží milosti.
4: Dei gratia.
3: Půjčka za oplátku. Pipin to v zápětí papežovi vrátil, protože vydobil pro Štěpána II. Na našich starých známých Germánech Langobardech rozsáhlá území ve střední Itálii, čímž položil základ papežského státu.
4: O 50 let později vložil papež Pipinovu synu Karlovi Velikému na hlavu císařskou korunu.
5: Byla to vůbec první středověká korunovace. Hlásala do širého světa tři věci. Za prvé,
3: Karlově dynastii udělil moc sám Bůh.
5: Za druhé,
3: Karlovo impérium, Franská říše, je pokračováním a dědicem Západořímské říše.
5: A za třetí,
3: tato nová říše je světem křesťanstva, její císař pak vojákem pravé víry. Má nejenom právo, ale přímo povinnost šířit křesťanství a vést pro jeho slávu válku proti pohanům, šířit svou pravdu mečem.
5: Tato doktrína stála bezpočet lidských životů a potoky krve.
4: Ostatně jako snad každá doktrína.
5: Rok 788.
4: Jako nepatrný paprsek světla, jako kratičké zablesknutí, se našimi dějinami mihne zpráva.
3: Franský král Karel Veliký zřizuje v severním Bavorsku takzvanou Českou marku.
5: Tedy vojenskou hraniční oblast. Dnes bychom snad řekli militarizované pásmo Franské říše proti Čechám.
4: O pár let později,
5: v letech 805 až 806,
4: podnikají tři franské sbory výpravu do Čech.
3: Neúspěšně obléhají jednu pevnost.
4: Ta pevnost se nacházela na území Čech.
3: Známe dokonce její jméno.
4: Canburg.
2: Faktem je, že už od těch dob Karla Velikého vlastně ten tlak směřoval více proti tomu území Čech samotných, než tady do toho moravského prostoru. Proto také asi tady byly ty podmínky pro ten etatizační proces lepší. Zajímavé, že už v roce 805 vlastně byla vedena výprava vojsk Karla Velikého do České kotliny. Je to první vlastně zpráva, kde se dozvídáme určité jméně, které dokonce můžeme ztotožnit. Je to hrad Canburg, dnešní tedy Kanina, nedaleko...
1: Umělníka.
2: Ano, umělníka. Takže to už bylo toho roku 805. Zajímavé, zase to byla ta tradiční cesta, tak, jak se předpokládá někdy, že mohl ten Augustisburg ležet někde v tom pohoří, tak tato výprava vlastně směřuje přes horní Pomohaní, přes to rozvodí na Ohři a po Ohřím potom dále do Nitra Čech.
5: To jméno dnes padne víckrát.
4: Canburg.
3: Měl by se nalézat nedaleko města Mělníka nad údolím zvaným Kokořínský důl, kterým protéká říčka Pšovka.
5: Kdybychom se během dnešních toulek českou minulostí ocitli v roce 805, jaký pohled by se nám naskytl?
6: No tak v žádném případě bychom tam neviděli výmožnosti civilizace a poslední technické doby. To znamená, nebyla by tam silnice, která tam dneska prochází, asfaltová, nebyly by tam různé zařízení, jako jsou kempy přímo pod tím hradskem, nebylo by tam vidět nakonec ani z toho hradiště příliš mnoho, protože to hradiště bylo ukryté vlastně na té vrchovince na skalním útesu. Viděli bychom tam v každém případě protékat potůček Pšovku, který možná v tehdejší době byl mnohem jako bohatší na vodu, a kolem potoka pochopitelně porosty, možná poblíž potoka, že byla nějaká ne silnice, ale nějaká taková cesta, po které se dalo jít. Ovšem

0: Ten se domníval, že toto hradisko bylo někde na severu Čech, někde v oblasti Kadaně, v Poohří. Stezáček, náš historik, obhajoval řešení to, že jde o Hradsko, právě tady o Hradsko u Kaniny Umělníka. A historik Horák, ten zas lokalizoval Kanburg do obce Kanín u Libice nad Cidlinou, a Kotrba ten stotožňoval Kanburg s Oškobrhem nedaleko Liblice. Avšak archeologické výzkumy, které se prováděly na uváděných lokalitách, tuto hypotézu nikde nepodpořily. A proto náš archeologický ústav se rozhodl, aby se dokázalo, že toto hradiště, ten Kanburg nebo Hradsko, bylo skutečně totožné s tím, které uvádí ten franský kronikář, proto došlo k tomu desetiletému archeologickému výzkumu. A tento výzkum skutečně na základě zjištěných faktů a nálezů dokázal, že v té době na tom Hradsku bylo velké sídlo, hradiště, opevněné, které mohlo odpovídat tomu Kanburgu.
1: Ve století 9. nahrazovalo sdělovací prostředky, neboli masmédia, ústní podání, nanejvýš tak ručně psaná kronika. Jednu z nich dával dohromady ve Francích, neboli Franské říši, v proslulém klášteře Moasackém, jakýsi nám už neznámý mnich. Představme si jej, jak usedá ve své cele u otevřeného okénka, je zamýšlen na čele vrásku a na pultíku před sebou rozloženou kroniku. Na její pergamenové listy se pisuje ten mníšek pamětihodné události oné doby, aby byly zachovány budoucím věkům.
2: Ach ano, věru rád zapisují vítězné výpravy našeho dobrého císaře Karla, poprávu nazývaného Veliký. S radostí zaznamenávám jeho vladařskou slávu, šíření jeho moci i pravé víry mezi pohany. Avšak tentokrát jsem na rozpacích. Co napsat o letošním válečném tažení proti slovanským kmenům v daleké Bohemii, když o něm přišly zprávy tak málo potěšující? Pomlčet o výpravě nelze, vždyť ji vedl sám syn nejmocnějšího křesťanského panovníka, Karloman. V skutku nevděčný úkol. Jak začít? Z kterého konce? Ano, Domini, léta páně 805. Karolus imperator misit filium sum. Císař Karel vyslal svého syna Karlomana. Ten vtrhl s velkou silou do Beuvinides, do Čech. Et venerum de fluvium agara. A přišel k řece zvané Ohře. Tam se spojila tři vojska a odtud dorazila k hradu Kanburku, který také oblehla a poplenila zemi dokola na té i oné straně řeky Labe. Tečka. A dost.
1: Tečka. A dost. Víc se o té výpravě moasacký mnich nešířil. Mezi námi nebylo čím se chlubit, alespoň z hlediska franského. Naštěstí nebyl moasacký klášter jediný, ve kterém se psalo. Literárně činný byl i klášter ve městě Métách, rovněž v zemi franské.
2: Vpád do Čech byl učiněn nesčíselným počtem vojska. Slované, ukrývající se na nepřístupných místech a v lesích, příliš se k bitvě nepřipravili. 40 dnů plenili a pálili Frankové jejich krajinu a zabili také jejich vévodu Lecha. A protože nezbývalo ani obroku pro koně, ani potravy pro vojsko, spustošili zemi a když v ní nezůstal kámen na kameni, vrátili se domů.
0: První zmínka vůbec o tomto hradišti slovanském se objevuje u jednoho kronikáře franského ve starém zápise v kronice v Métách. Bylo to v klášterní kronice. A tam se dovídáme, že vojsko Karla Velikého roku 805 se vypravilo do Čech třemi směry. Od Chebu po Ohřím, z Bavor po Šumavím a ze severu po Labím. Tři proudy se slily v jeden na soutoku Ohře a Labe a pak směřovaly do středu země.

0: země. U jakéhosi slovanského hradu, zvaného Kanburkem, se zastavili a marně ho obléhali. Pouze Lecha, předáka hradu, zabili. Došla jim píce a tak se vrátili domů. A zde se právě v tomto zápise poprvé v dějinách objevuje jméno hradiště, našeho českého hradiště slovanského Kanburk.
1: Ty dva úryvky v kronikách, to je prakticky o našich dějinách těsně před Velkou Moravou všecko.
2: Jiné písemné zprávy neexistují.
1: A ke všemu jsou to zprávy vzniklé ve Franské říši.
3: Čili na nepřátelském území.
2: Frankové představovali hlavního protivníka západních Slovanů.
3: Nebylo tedy divu, že souvěcí franští kronikáři hleděli na dění ze svého úhlu. Zachycovali fakta tendenčně zkreslená, na všechno slovanské se dívali buď z vrchu a zaujatě, nebo rovnou s očividnou nenávistí.
2: Příkrý vztah k osudům a vývoji Slovanů měl trvalý charakter. Slovanský živel byl pro německé letopisce a historiky vesměs primitivní, zaostalý, málo tvořivý.
3: Po stránce informační je to pro nás období nevědění.
2: Část známých starých pověstí českých, pokud by měly vůbec nějaké faktické jádro zakotvené ve skutečnosti, lze klást právě do tohoto období.
3: Za nějakou tu desítku let...
2: A nějaká ta desítka let není v té době žádná míra.
3: Za nějakou tu desítku let se však naše historie začne opět psát.
2: A začne se psát na Moravě.
4: Utváření Velké Moravy, Velkomoravské říše nenastalo na jednom, přímo jenom na jednom místě, u jednoho hradu, u jednoho hlavního města.
5: Ne, ono k tomu dochází postupně, že? Jedno z těch jader vlastně bylo v tom Dolním Pomoraví, zejména jsou to ta velká centra, už před Velkomoravské, jako jsou Mikulčice, jako je tedy Uhersko-Hradišťská aglomerace. A druhé takové vlastně centrum, kde také se odvíjí ten etatizační proces, bylo Pribinovo-Nitransko.
2: Mojmír především se snažil rozšířit a upevnit moc svou na Moravě. Začal si podrobovat a v poslušenství uvazovat menší její knížata. Jako první jal se zakládat říši moravskou. Za podiv vzpurného a ještě nepochřtěného knížete Nitranského jménem Privina přes Dunaj zmocnil se země jeho.
1: To napsal František Palacký o Nitře a jejím vládci, kterému my dnes říkáme Pribina.
3: Pribina byl skutečně ještě pohan, ale dovolil ve svém knížectví působení franských misií, protože měl s Franky přátelské vztahy.
2: Když salcburský arcibiskup Adalram doprovázel franského krále Ludvíka Němce na jeho výpravě do Potisí proti Bulharům, navštívil také Nitru.
3: Ta spadala do sféry vlivu salcburské metropole.
2: A vysvětil tam první kostel. Stalo se to asi roku 828.
3: Tento fakt by mohl svědčit o tom, že na Nitransku bylo křesťanství už doma.
2: I když křesťanské jádro tu zřejmě tvořily menší kolonie franských obchodníků.
1: A co kníže Pribina?
2: Toho Adalram musel vynechat. Obrátit na víru se mu jej nepodařilo.
1: Udělal chybu. A za chybu platí i kníže.
2: Ano, a to byl právě zřejmě důvod, proč mu Frankové nepřišli na pomoc, když na něho někdy v letech 833 až 836 zaútočil moravský kníže Mojmír.
3: Již křesťanský kníže.
2: Podařilo se mu Pribinu vypudit. Dovršil tak sjednocení slovanských kmenů na území Moravy a Slovenska a vytvořil silný státní celek říše Velkomoravské.
1: A co se stalo s Pribinou?
3: Utekl do exilu ke správci franské východní marky Radboda a tam byl také na příkaz Ludvíka Němce pokřtěn.
2: S Radbodovou pomocí pak obdržel někdy v roce 840 od Ludvíka Němce jako léno část Panonie kolem Palatonu, Blatenského jezera. Vybudoval si tu hrad Mozapurg a horlivě se věnoval šíření křesťanství. Až do roku 860, kdy byl za moravského vpádu zabit a na jeho stolec nastoupil syn Kocel.
1: Asi už nebudeme mít vhodnou příležitost, abychom se zastavili u Pribinova syna Kocela. Pozdržme se proto u něj nyní chvilku, i když s českou minulostí toho moc společného nemá.
2: Kocel byl horlivý křesťan. V jeho panství bylo na 30 kostelů, které podléhaly pravomoci salcburského arcibiskupa.
3: Na rozdíl od svého otce se Kocel nadchl pro slovanské písmo a slovanský kult a proto přijal přátelsky dva soluňské bratry, kteří putovali z Moravy do Říma. Zdržel je na svém sídle a svěřil jim na 50 žáků.
4: Jména těch dvou bratří?
3: Samozřejmě Konstantin a Metoděj.
2: Kocel chtěl zřídit v Panonii samostatnou diecézi. Proto si po smrti Konstantinově, vlastně už Cyrilově, v Římě vyžádal zpět Metoděje a papež ho skutečně vyslal jako svého legáta a arcibiskupa panonského a moravského se sídlem ve starém církevním centru Sirmiu.
4: Sirmium, dnešní Sremská Mitrovica v Srbsku.
2: To vzbudilo zášť bavorských biskupů, kteří dokonce Metoděje 3 roky věznili a svoji touhu po samostatnosti odnesl i sám kníže Kocel, když v roce 876 v boji proti Charvatům padl.
3: Jeho Panonie se stala kořistí moravského svatopluka.
4: Ale to jsme se zatoulali už hodně dopředu. Vraťme se zpátky k prvnímu jménu.
6: V této době, tedy v době velkomoravské, se nám konečně už začínají po panu Sámovi objevovat i další jména, jména spjatá s naší historií, jména panovníků, vojevůdců, knížat. Takže tím nejstarším, úplně nejstarším byl?
5: No, Mojmír I., zakladatel Mojmírovské dynastie, který zřejmě vládl na Moravě už v tom roce 822, kdy byl svolán císařem Ludvíkem Pobožným sněm do Frankfurtu, který obeslala řada teda etnik, mezi jinými také naši delegáti moravských Slovanů, Marhári, Merehány, nebo jak jsou tam označováni.
4: Profesora Vladimíra Podborského teď vystřídá jeho předchůdce a kolega, historik František Palacký.
2: Ve druhé čtvrti 9. století panoval na Moravě kníže Mojmír, muž ducha neobyčejného. Jakoli málo jest, co nám chudé dějepisy onoho věku o něm poznamenali, i to vydává svědectví dostatečné o jeho moudrém a důkladném sobě počínání. Přiznal se k víře křesťanské a zůstal věren císaři Ludvíku Pobožnému. Tím pojistil své zemi pokoje od Němců.
4: V Mojmírovi prvním jsme měli nejenom knížete, ale taky a možná hlavně obratného politika. Prokličkovat spletí mocenských zájmů nebylo ani tenkrát jednoduché.
5: No, oni se prostě zúčastnili toho sněmu.
4: Povinně?
5: Pozvání, nedá se říct, že povinně, ale oni cítili zřejmě nějaký vztah teda k té říši, vlastně nástupkyně říše římské a takové centrum toho křesťanského světa tehdejšího. Takže se toho prostě zúčastnili.
4: Jaká to byla skupina Moravanů, o kterých se mluví právě v těch záznamech? Kdo se jí zúčastnil? Kdo byl součástí té skupiny? To byli šlechtici, to byli velmožové?
5: Tam se pouze uvádí Moravané vedle dalších skupin právě obyvatel tady z toho východního pomezí impéria. To znamená, to impérium asi mělo zájem politický na vztazích k této oblasti, podobně tedy ti jednotliví předáci, kteří zde reprezentovali skupiny obyvatel eventuálně určitých států v tom vlastně počátečním procesu etatizace. Samozřejmě více se tam nedozvídáme. Můžeme předpokládat, že to byly nějací oficiální vyslanci, velmožská vrstva, eventuálně to mohl být i samotný tedy panovník, ale nic bližšího, ten pramen z toho roku 822 nám nic bližšího neříká. Je to prvá zmínka, kdy se nám Moravané v písemných pramenech objevují.

0: pokud se pozvou takovýto vyslanci, já bych řekl přímo na kobereček, někam do centra nějaké moci, tak proto, abychom si je tedy podmanili, abychom jim my jako impérium určili pravidla hry. Bylo to taky v tomto případě?
1: Jistě, ta říše měla zájem na podmanění těchto oblastí, to už se projevilo jasně za Karla Velikého, kdy se snaží postupovat směrem na východ, připojovat nová území, budovat klientské státy, to znamená závisle se závislými panovníky na tom pomezí, eventuálně tedy ty pohraniční marky pod vojenskou správou jím jmenovaných tedy markrabí. Podobně ta říše měla zájem také na podmanění tady toho území moravských Slovanů. To se projevuje v těch dlouhotrvajících bojích mezi tedy Franskou říší a mezi Moravany, které vlastně probíhají nepřetržitě až do zániku toho velkomoravského státního útvaru. Během toho historického vývoje se podaří velkomoravským panovníkům uchovat samostatnost, nakonec tedy ještě upevnit svůj vliv a potom v době vlády Svatoplukovy vlastně jsou už nuceni panovníci frančtí jednat s velkomoravskými panovníky jako vlastně rovný s rovným, dá se říci, a počítat s nimi v té politice.

Poněkud nadneseně jsme označili narození Velké Moravy jako zjevení, jako vzplanutí meteoru na nočním nebi. Ta říše se však v prostoru střední Evropy neobjevila tak náhle, jak se zdá. Byla výsledkem delšího předchozího vývoje, které psané prameny nepostihují. Dovídáme se o něm vlastně jenom z archeologických nálezů. Ale stejně, během neuvěřitelně krátké doby, a to nejen z hlediska historie, ale i samotného 9. století, vznikl na našem území stát, který začal vystupovat suverénně i vůči velmocem s mnohem delší tradicí. Ano, byli jsme velmocí. Poprvé a pak zase dlouho ne. O to radostnější bude náš návrat do velkomoravských časů za týden touto dobou. Jako obvykle jej uvede tato znělka.

Tak se nám to blíží, už příští sobotu vás, milí posluchači, zveme na Den otevřených dveří, při kterém se můžete podívat, jak to tady v Českém rozhlase Zlín všechno funguje. Jenom pro jistotu připomínám, že pokud máte zájem, tak na prohlídku je třeba se dopředu přihlásit, buď na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz, anebo telefonicky na čísle 221 555 237. Podrobnosti a další informace najdete na našich webových stránkách zlin.rozhlas.cz. Za chvíli v 10 hodin nabídneme hlavní zprávy a po nich vás čeká Pochoutkový rok. Tomáš Perutka vám přeje krásný zbytek nedělního dne.

Až jednou za noci, nebo i za dne, srdce mé zpomalí kus. Až náhle opona spadne, až hudba

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínská základní škola okružní získala na 5 let titul fakultní škola. V Rožnově pod Radhoštěm pokračuje výstavba nového dětského dopravního hřiště. Skoro 2/3 malých dětí tráví u mobilního telefonu alespoň hodinu denně. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku málo oblačnosti, během dne se ale rozšíří. Nejvyšší teploty až 23 stupňů Celsia. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pěkné dopoledne. Zlínská základní škola okružní získala titul fakultní škola. Ten ji na 5 let udělila Univerzita Tomáše Bati prostřednictvím Fakulty aplikované informatiky. Škola je jedinou základní školou ve Zlínském kraji, která tento statut získala. Díky spolupráci budou mít žáci i pedagogové nové možnosti v oblasti informatiky a moderních technologií.
3: Součástí spolupráce budou odborné přednášky, exkurze, společné projekty i zapojení žáků do aktivit v laboratořích a výzkumném centru univerzity. Už druhým rokem navíc na základní škole mají vysokoškolští studenti vybraného magisterského programu své pedagogické praxe. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: V Rožnově pod Radhoštěm pokračuje výstavba nového dětského dopravního hřiště v areálu koupaliště. Součástí projektu bude také vzdělávací místnost a nové skladové prostory. Podle nezávislého starosty Jana Kučery se koupaliště dočká i dalších novinek.
4: I letos se koupaliště dočká novinek, kromě dokončení dopravního hřiště a nových pokladen, přibydou stánky s občerstvením, prostor, zastíněné prostory pro návštěvníky a na další roky plánujeme modernizaci brouzdaliště 50-metrového bazénu a chtěli bychom také přidat tobogán.
1: Zhruba 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu přes hodinu denně. Další pětina dětí i víc než 2 hodiny. Jde o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukazuje to průzkum agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich už tráví u obrazovek alespoň 30 minut denně. Pokud má dítě staršího sourozence, zvyšuje se u něj pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky.
2: Sport.
1: Fotbalisté Zlína remizovali v 2. kole nadstavby šance ligy v Mladé Boleslavi 1-1. Oba týmy hrají ve skupině o udržení jen o finální umístění, protože spadnout už nemůžou. O tom, jak se za takové situace motivuje mužstvo, mluví trenér Zlína Bronislav Červenka.
5: Vstupovat, jak by to bylo normální ligové utkání, jak kdyby od 1. kola, protože ono, jak fakt, jak tam pole víte, v nějaké koncentraci jako u nás. Jo, my ten tým máme založený opravdu na to, že ti kluci, když šlapou na 100-150%, tak ty výsledky se dostavují. Pokud polevíme trošinku, tak myslím si, že nemáme šanci vůbec body sbírat, takže ty kluky se snažíme udržet ještě v tom stavu bdělosti a hlavně v tom stavu takové té správné nabuzenosti na to utkání.
1: Další ligový zápas čeká Zlín v úterý s Teplicemi.
2: Počasí.
1: Dnes dopoledne očekáváme ve Zlínském kraji málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne bude oblačnost přibývat na polojasno, k večeru postupně většinou oblačno. Teploty dnes nejvýše vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Mezi Slopným a Loučkou na Zlínsku se pohybují krávy na vozovce. Ve Vsetíně v ulici Jasenická havarovalo osobní vozidlo. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín, další zase za hodinu. Do té doby hezký poslech.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
6: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž, tak hezký poslech.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenin v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do krajů pucíky z toho krému.
0: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: Jsou několikrát to jsou takové kráče. Slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenin v košili to byl.
0: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
1: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
0: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
1: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
0: Tak se do toho pustíme.
2: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
0: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
0: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
1: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
0: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
0: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
0: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy, a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
0: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo. Přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
0: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
0: No Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
1: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlahanu.
0: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
0: V jedné souvislé vrstvě.
1: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
0: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu.
1: Uděláme šedička.
0: To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už to jenom dohladit.
1: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
0: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechala tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku, tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř, a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
0: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
0: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
1: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád štěvnatý.
0: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo, ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
1: Je to tak, hlavně není tolik sladká jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
0: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
1: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
0: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami, tam se ale používá propan-butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém, jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny

0: technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
1: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možný při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám sákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
0: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, no, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu.
1: No. A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na dezert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMSku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na zámku v Bystřici pod Hostýnem, v buduáru hraběnky Alice Laudonové.
2: A sem nás zavedl tajemný nápis z druhé světové války.
0: Tento nápis, který je skutečný, je napsaný tužkou, hovoří o velkém strachu, tak ten nás zavede až...
2: Až k něčemu velice záhadnému, tajemnému.
0: Nevysvětlitelnému. Už ve středu 13. května. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Na koupališti v Bojkovicích na Uhersko-Brodsku vybudují novou fotovoltaickou elektrárnu. Ve Valašském Meziříčí řidiči nově nesmí odbočit z nábřežní ulice na průtah městem. Českou turistku v rakouských Alpách zasáhl blesk, skončila s vážnými zraněními v nemocnici. Dnes očekáváme v regionu zpočátku málo oblačnosti, během dne však přibude. Nejvyšší teploty vystoupají na 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Hezkou neděli. Koupaliště v Bojkovicích na Uhersko-Brodsku bude napájet fotovoltaická elektrárna. Vznikne na novém přístřešku, který bude zakrývat technologii koupaliště. Jejich vybudování bude stát zhruba 1,25 milionu korun, pokračuje starosta Bojkovic Petr Viceník z ODS.
5: Jsme trošku ve skluzu, měli jsme problém s projektem toho vlastního přístřešku, ale nicméně věřím tomu, že to všechno stihneme a ta instalovaná fotovoltaika nám už pomůže s energetickýma nákladama na letošní rok.
3: Přebytky energie město využije na ohřev vody ve fotbalovém areálu. Ve Valašském Meziříčí platí nově zákaz odbočení z ulice Nábřežní na průtah městem. Řidiči mohou odbočit jen na silnici 1/57 směrem ke kruhovému objezdu u Panáčka. Podle mluvčího města Jakuba Mikušej jsou důvodem opakované dopravní nehody v tomto místě.
6: Toto místo bylo dlouhodobě problematické. Docházelo zde k opakovaným nehodám, zejména při odbočování doleva na Vsetinskou ulici směrem k autobusovému nádraží. Nové dopravní značení s přikázaným směrem odbočení doprava, tak řidiče nasměruje ke kruhovému objezdu u Panáčka, což je vhodnější a hlavně bezpečnější řešení.
3: Česká turistka utrpěla vážná zranění po tom, co ji v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogl. Blesk uhodil v bezprostřední blízkosti 28-leté Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji povalila na zem a žena nakrátko ztratila vědomí. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice ve městě Rotenman. 27 dronů vyslalo Rusko na Ukrajinu během druhého dne třídenního příměří vyhlášeného americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle ukrajinských úřadů v Záporožské oblasti zemřel při ruském úderu jeden člověk a další jsou zranění. Klid zbraní nepanuje ani na frontě, kde se bojuje celou dobu. Ruský prezident obvinil Kyjev, že odmítá zorganizovat výměnu 1000 vězňů, kterou také oznámil americký prezident.
7: K obvinění se zatím Kyjev nevyjádřil, ale dosud proběhlo 74 výměn a Ukrajinci toužebně očekávají každou další. Jakákoliv výměna probíhá za účasti novinářů, je hojně medializovaná a vždy prezident Volodymyr Zelensky komentuje jako úspěch ukrajinských vyjednavačů. Ukrajinský generální štáb uvádí, že během takzvaného třídenního příměří došlo téměř ke 200 bojových střetů na frontě, a to vesměs na všech úsecích na východě a na jihu. Sirény ohlašují vzdušné poplachy podobně často jak před třídenním příměřím. Jediný rozdíl je v tom, že zatím Rusko nezaútočilo balistickými raketami ani letadly a Ukrajinci neútočí na cíle v hloubi ruského území. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes dopoledne očekáváme v našem kraji málo oblačnosti, případně žádnou. Odpoledne však bude oblačnost přibývat na polojasno. K večeru postupně většinou oblačno. Teploty dnes nejvýše vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Ve Vsetíně v ulici Jasenická probíhá úklid komunikace po dopravní nehodě. Ve Zlíně v ulici 3. května je mimo provoz světelná signalizace. A to byly zprávy. Český rozhlas Zlín přeje pohodovou neděli všude tam, kde posloucháte.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dobrý den, začíná moje a doufám, že i vaše oblíbená hodina s pořadem Na pohovce Jožky Kubáníka, během které se budeme snažit pomoct vám, kteří máte nějaké starosti. A jdeme rovnou na to. Spokojený poslech vám přeje Jožka Kubáník.

0: Než se pustíme do dnešního rozhovoru, musím vám i dnes poděkovat za všechny zprávy a také za vaše neuvěřitelné příběhy. Tentokrát mě inspiroval ten, který mi vyprávěl pan Jindřich. Mám práci, která mi nevyhovuje, ale jen pomyslím na změnu a už se mi stahuje žaludek a bojím se jí natolik, že raději zůstávám nespokojený. Mohl byste mi prosím s vaším hostem pomoct? Jindřichu, děkuji vám za důvěru a slibuji, že udělám, co budu moct. Nebudu na to sám, spousty moudrých rad pro vás bude mít můj host, terapeut Adam Schmidt, ale ještě předtím, než mu dám slovo, vám pustím kousek rozhovoru s Monikou Remeš. Je totiž mimořádně úspěšnou a populární řeznicí, která ví o změnách své. A bylo to těžké proměnit se a být tvrdá a nenechat si věci líbit?
1: No, nebylo to zvlášť tak těžké. Po asi 4 letech mě můj spolupracovník v jiné práci řekl, že se chovám jako chlap, bych měla začat trošku pracovat na té mojí ženskosti. A mě to dostalo tak do kolen, že to není možné, ze mě se opravdu stává chlap. Tak jsem jeden den, ještě v ten den, zašla za mým manažerem a ptala jsem se, jestli bych si třeba nemohla aspoň nalakovat nechty. Takže po těch 4 letech bylo to, mně to ani nepřipadalo, že se ze mě stal někdo úplně jiný. Mně to přišlo úplně normální. A až teď zpětně si říkám, že bylo to taková stránka mého života, no taková, horší, že to nebylo takové to pěkné ženské, ale musela jsem být takový ten tvrdý chlap, no.
0: To byla Monika Remeš, která se mi na pohovce Jošky Kubáníka svěřila s jejími zkušenostmi se změnami a už po písničce se pustíme do rozhovoru s terapeutem Adamem Schmidtem.
2: Na pohovce Jošky Kubáníka.

0: Musím tu změnu udělat. Slýchávám občas od mých přátel, kteří nejsou spokojení v práci, ve vztahu, nebo se třeba chtějí zbavit zlozvyků. Ale jak na to? Jak jít do změn s odvahou? Těším se, že nám poradí můj host, terapeut Adam Schmidt. Ahoj, Adame.
1: Ahoj, krásný den.
0: Nejdřív si pojďme říct, jak moc je změna, ať už jakákoliv, náročná pro naši psychiku.
1: Změna je velmi náročná pro naši psychiku. Mě teď úplně půdilo se zeptat, jak to máš ty se změnou, ale rozumím tomu, že bychom se tady zapovídali možná trošku jiným směrem, ale změna je něco, co je jako z podstaty náročný a ta jako hlavní dominanta, která sebou nese tu úzkost vlastně, je obava z nejistoty, protože já když čelím změně ve svém životě, ať už se týká čehokoliv, tak jdu do neznáma. Možná naše posluchače teď překvapí, že nic jako jistota v životě neexistuje.
0: Děkujeme, ale, to nás uklidnilo.
1: Ano, ano, to není zač. Taky mě to uklidnilo, když jsem se to dozvěděl. Zároveň máme přirozenou tendenci se k těm jistotám upínat, což je naprosto v pořádku, protože potřebujeme se mít v životě čeho chytit. Potřebujeme mít možnost, že jsou tam nějaké kotvy, které to tak jako drží ten tvar pohromadě, že to není tak jako na vodě všechno. No a ta změna sebou nese tu nejistotu, protože já nevím, jak to dopadne.
0: A co teď s tím? Mám před sebou změnu, něco mi říká, že bych ji měl udělat, je tam ale ta nejistota a teď se to ve mně začne hádat. Který hlas poslechnout?
1: Mně se líbí, jak jsi řekl, něco mi říká, že bych ji měl udělat a to je to, o čem jsme už taky jednou mluvili. Taky ten vnitřní hlas, kterému můžeme říkat intuice, která nám naprosto jednoznačně velmi často, někdy míň, někdy víc, říká, seš v něčem, v čem být nechceš, není ti v tom dobře, ale samozřejmě z té obavy je těžké tu změnu udělat, takže co s tím? Udělat tu změnu, udělat ten krok do té nejistoty, která se jako vlastně velmi brzy ukáže v nějaké jako podobě, něco se stane. Takže udělat tu změnu, udělat. Já jako vždycky budu všechny podporovat k tomu, aby ten svůj vnitřní hlas poslouchali, aby se těch změn nebáli, protože změna je život.
0: A co znamená ten rozpor teda, když mi ta moje intuice říká, že bych to měl udělat a něco jiného mi říká, že bych do toho jít neměl? Je to ten strach z nejistoty?
1: Já myslím, že velmi často je to ten strach z toho, že já jsem v něčem, co je sice na prd, vůbec mě to netěší, není mi v tom dobře, anebo to možná ani nemusí být až tak jako extrémně to jako negativní stránka těch věcí, ale možná to může být jenom ten hlas toho, jako já bych to ale prostě chtěl trošku jinak. Tak je to ta jistota. Je i to, že to není dobré, je jistota. Jo? I nefungující vztah, který mě nesaturuje, nenaplňuje, není mi v něm fajn, je ale nějaká forma jistoty, která je. Já nevím, co se stane, až se s tím člověkem rozejdu. Budu čelit nějaký samotě, budu čelit tomu, že si budu muset hledat jako novýho partnera a teď jaký to bude. A to nás legitimně velmi často zastaví v těch jednáních.
0: Já občas tomu říkám tak, že potřebuju v hlavě vytvořit novou drážku v mozku. Novou drážku, po které se vydám. Jak moc těžké je to vytvoření? Začít dělat něco jinak. Spustit se do věcí, o kterých nic nevím.
1: Mě se vlastně, ty mě k tomu tak hezky jako navádíš, začít dělat věci jinak. Ono to totiž nemusí nutně znamenat, že obrátím svůj život o 360 stupňů. To by bylo vlastně zpátky, ne? Teď nevím.
0: O 180, jestli.
1: O 180. A že okamžitě udělám nějakou jako unáhlenou změnu. Já si myslím, že je jako velmi dobrý umět taky vyčkávat a pozorovat a začít být možná vědomý k tomu, jak se v tom svém životě vlastně cítím, jak mi v té práci je, co mi tam vyhovuje, co mi tam nevyhovuje. A ono se to jako postupem času vykrystalizuje a na nějakou tu stranu se to převáží a potom už mi ta intuice řekne, ty potom vlastně toužíš, ale nějak se jako bojíš. Může to být taky čas, díky němuž se mi teda tvoří nějaká ta pomyslná nová drážka v hlavě, v emocích, v srdci, která mě dá příležitost tu změnu potom udělat.
0: A za chvíli budeme s terapeutem Adamem Schmidtem v povídání pokračovat.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o změnách a o strachu z nich povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: A co když někdo z tvých klientů za tebou přijde s objektivními překážkami? Nemůžu se s ním rozvést, protože nebudu mít kam jít. Nebo z vlastních peněz neutáhnu domácnost a musím živit naše dvě děti. Jak reaguješ? Co říkáš?
2: To je samozřejmě velmi, velmi častá situace, která potom znesnadňuje odchod třeba z nějakého jako fakt náročného, těžkého, toxického vztahu, kdy nechce se mi to takhle jako gendrovat, ale velmi často se potom jedná jako o ženy, že jo, které nějak jako budují zázemí třeba pro úspěšné muže, mají spolu ty děti, ale oni potom nemají jakoby tu finanční svobodu v tom. Myslím si, že je těžký se k tomu nějak jednoznačně postavit. Já bych jim řekl, budujte v tom vztahu nějakou vlastní autonomii postupně, protože samozřejmě udělat nějaký jako razantní kroky někdy velmi, velmi těžký. No ale zároveň, já když udělám nějaké rozhodnutí v životě, budu muset čelit těm následkům. Takže ano, budu muset čelit tomu, že se třeba nebudu mít tak dobře, že budu muset vyskočit třeba z té zlaté klece a bude pro mě ten život finančně náročnější, i když mnohem svobodnější. A to už je pak něco, co si musí každý rozmyslet sám, jestli je schopný tomu v té realitě potom čelit, anebo ne.
1: Co znamená vytvářet si ve vztahu v tomhletom toxickém vztahu, řekněme, autonomii?
2: Autonomie je něco, co je moje, co je nějakým můj vlastní život, který já i v tom partnerském vztahu žiju, protože partnerský svět ani vztah neznamená, že jsme v tom ti dva spolu a všechny ty věci si žijeme a odžíváme jako pár, ale já si to taky přece žiju nějak po svém, mám v tom nějaké jako svoje věci, mám v tom nějakou svoji osobnost, která má nějaké potřeby. To velmi často potom souvisí s nějakým jako pracovním životem, sociálním životem. Takže bych v tom jinými slovy řekl, začněte v tom koukat na sebe, na tom, co potřebujete vy, začněte si budovat nějaký váš vlastní život.
1: To znamená, stýkám se s přáteli.
2: Ano.
1: Odjedu na víkend na chatu, chodím do kina, chodím do posilovny.
2: Mám svoji práci.
1: Věnuju se sám sobě. Je pravda, že odvážnější lidi, kteří se změny bojí méně, jsou považováni za úspěšnější? Víš, že třeba nelpí na něčem, co nefunguje, že to hned vyhodnotí a jdou o dům dál.
2: To je mi velmi sympatická schopnost, ale zároveň to neznamená, že někdo, kdo ji nemá, je to jako špatně. Já myslím, že se to dá taky trénovat a jako všechno, čemu se vystavuju, je takový oblíbený termín vystupovat ze své komfortní zóny. My jsme na to teda upřímně trošku alergický, ale protože se to podle mě tak zprofanovává, často se to jako používá, ale vlastně to je o tom, že budu čelit těm věcem a trénovat to třeba na něčem, co je jako pro mě méně důležité. To znamená, když uvedu příklad, nemusím být ten střelec, který řekne, odcházím z práce, protože mě to prostě nebaví, konec, nazdar, ale můžu si nějakým způsobem připravovat půdu pro to, aby mi v tom bylo líp, můžu dělat malé změny, můžu si najít něco, co mě bude bavit a pak až opustit třeba s větší jistotou tu práci a podobně, připravovat si tu půdu pro to, aby mi v tom bylo jako lépe. Ale ti lidé, kteří mají tu schopnost se těch změn jako nebát a pak čelit i třeba tomu zklamání, že ne všechno vyjde, tak to je jako fajn, no. To je jako závidím a fandím vlastně.
1: A umíš to ty?
2: Mám jednu blízkou kamarádku, která kdyby to teď poslouchala, tak se bude smát. Já myslím, že umím čelit změnám, nebo takhle tomu by se nesmála, protože si myslím, že ona mi velmi často říká, ty vždycky se jako pro něco rozhodneš a najednou za týden máš, nevím, tady je jiný projekt a tři další úvazky a jinou práci. Je pravda, že se mi tenhle ten jako scénář v životě několikrát zopakoval, teď to vlastně není tak dlouho, ale já se jako řídím tím, čím jsem starší, že když mi v něčem není dobře, tak já už v tom nesetrvávám. A zkracuju tu dobu toho, kdy je třeba nutný v tom nějak být, dojet nějakou jako kapitolu životní práce, většinou se týká toho pracovního života, ale jsem schopný ty změny udělat dost razantně.
0: A po písničce se k povídání s terapeutem Adamem Schmidtem zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: taky vyplácí.
1: Já musím říct, že v posledních 5 letech jakákoliv změna v mém životě nikdy nebyla špatným směrem. Vždycky to bylo něco, co můj život posunulo jakoby úplně jiným směrem. Ale to vůbec tím nechci říct, že to bylo snadné. To určitě ne, protože jako čelit té změně, procházet jí samozřejmě sebou nese často spoustu nějakých jako potíží, výzev, který si sedají. Trvá to dlouho, je to obrovský trénink trpělivosti, ale když se podívám na svůj život třeba 15 let, 10 let zpátky, kdy jsem udělal takovou jako první razantní změnu pracovní a otočil jsem ten život jakoby jiným směrem, dostudovával jsem vysokou školu a podobně, tak ta tendence je vzestupná, musím říct. Takže jako,
0: dobrá zpráva ano, pro naše posluchače.
1: Můžu potvrdit.
0: A co když se na nás obrátí někdo, kdo o změně uvažuje a my se mu bojíme něco doporučit, protože cítíme, že na nás přenáší jeho zodpovědnost. Mm-hmm. A budeme to my, kdo to rozsekl. Mm-hmm. Co teď? Jít do toho říct to?
1: To je velký nárok, tohle, o čem mluvíš. Myslím si, že to, abychom rozhodli za někoho, jako není dobrá strategie, abych určitě všechny spíš podporoval k tomu, aby za svůj život převzali zodpovědnost sami a neodhazovali svoji zodpovědnost na ostatní, protože tím se nám jako přirozeně uleví, ale zároveň pak tím roste nějaký nárok, ty jsi to rozhodl a ono to teď není tak fajn, tak za to můžeš ty. Takhle to určitě není. Jsme všichni zodpovědní za naše rozhodnutí sami. To, co já v tom můžu jako blízký člověk udělat a určitě je to na místě a určitě se nám to všem děje, vyjádřit svůj postoj. Hele, já vidím, že o své práci dlouhodobě mluvíš, že to jako nezvládá, že ti v tom není dobře, že je toho na tebe moc, nestálo by za to tu změnu udělat, ale zároveň tu zodpovědnost už nechat na té druhé straně. Mm-hmm.
0: A teď si prosím představme ještě jednu situaci a já vím, že ona je ti blízká, protože ty jako adiktolog, to znamená člověk, který pracuje s lidmi závislými, ji moc dobře znáš. Mám kamaráda, který třeba pije. Mm-hmm. Vím, že změna by mu pomohla, že ji potřebuje, ale jak ho k ní motivovat?
1: Můžu podporovat a nabízet. To je taková důležitá jako věc, kterou bych rád, aby si všichni vštípili.
0: Promiň, že ti skáču do řeči. Co znamená nabízet? Co můžu nabídnout?
1: Můžu nabízet pomoc, můžu nabízet, nejseš na to sám, můžu tady v tom být nějak jako pro tebe. Mm-hmm. Práce v tom adiktologickém jako poli je velmi jako specifická. Kolegové adiktologové, kteří jsou jako vystudovaní adiktologové, tak říkají, že vždycky tady ta změna se jako ukazuje jako velmi jako náročná a těžká a z té psychoterapeutické praxe to nějak jako by víme, že to vyžaduje velkou míru také jako nějaké jako vlastní vůle k té změně. Ale abych ještě odpověděl na tu tvoji otázku, podporovat a nabízet. Já můžu říkat, já jsem tady nějak pro tebe, nenechám tě v tom, ale nabízím ti určité jako možnosti, pomoc. Můžeme spolu jít k adiktologovi, k terapeutovi, který tě v tom může nějak líp nasměrovat, ale to je vlastně jako všechno. Nemůžu přebírat zodpovědnost za rozhodnutí ostatních lidí a to rozhodnutí může být pro mě velmi bolestivé, že se ten blízký třeba rozhodne s tím nic nedělat.
0: Takže pro mě je docela strašné, když ho v tom budu bohužel muset i nechat.
1: Jo, určitě. A to je jako bolestivý, ale tohle je nějaká jako specifická problematika, kdy ta změna probíhá třeba i když se tváří, že neprobíhá, takže... Ale kdybychom to tak jako zobecnili k té změně jako takové, k tomu tématu té změny, já toho blízkého chci podpořit, chci ho nějak jako motivovat, to můžu, ale zároveň je tam velmi tenká hranice, kdy už jsem třeba příliš jako nátlakový v tom směru, což mám pocit, že jako vůbec nefunguje. Mm-hmm. Ale důležitý si v tom hlídat i vlastně nějaký vlastní jako hranice, že jo, to je, člověk má právo se rozhodnout tu změnu i neudělat a já to musím respektovat. Mm-hmm.

0: O změnách a strachu z nich si dnes na pohovce Jožky Kubáníka povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: Co když je za strachem ze změny nedostatečné sebevědomí? Mm-hmm. Dá se i s tím nějak pracovat?
2: Určitě se s tím dá pracovat. Myslím si, že je opravdu velmi málo věcí, s kterými by se pracovat nedalo, nebo na kterých by se
1: pracovat. Ty jsi teď vyhrnul rukávy, takže to je znamení,
2: přijde něco velkýho,
1: že to je práce.
2: Ne. Je podle mě opravdu málo věcí, na kterých se pracovat nedá. Sebevědomí je určitě něco, co hraje velkou roli v tom, jak jsme schopni těm těžkým věcem v našich životech čelit. A je to něco, na čem se dá pracovat.
1: Co bys vzkázal našim posluchačům, kteří o změně uvažují, ale pořád se jí bojí?
2: Nebojte se. Věci mají tendenci dopadat dobře. Pokud vám vaše intuice a vnitřní hlas říká, že vám v něčem není dobře, tak ho poslechněte, protože mám pocit, že na konci toho procesu, který určitě snadný být nemusí, už jenom tím, že se to nějak mění a dostává to jinou neznámou podobu, tak to může být v tomhletom ohledu jako velmi náročné, ale zároveň v tom se skrývá něco nového, co nás nasměruje zase jako jiným směrem. Ten život je v té změně vlastně krásný. Ta změna je vlastně jakoby něco, co podle mě životu dává tu živost a taky naději, že ty věci nezůstávají stejné. To znamená, když se budu cítit v nějakém období velmi špatně, tak je taky fajn se obrátit k té naději toho, že se to ale změní, že se nebudu celý život cítit už jenom špatně, ale že přijde období, kdy mi bude fajn. V tom je taky ta změna vlastně.
1: Já jsem někde slyšel, že je dobré, a sám jsem si to vyzkoušel a funguje to, že je dobré, když dělám nějakou změnu, nahradit ten strach zvídavostí. Mm-hmm. Že chci zkoumat, co tam bude, co mi to přinese a najednou už ty obavy nejsou tak velké. Co si o tom myslíš?
2: Myslím, že to je strašně krásná schopnost anebo dovednost, možnost, kterou můžu zvolit. My můžeme volit, že jo, to, jak se k těm věcem vztáhneme, to já můžu opravdu zvolit, jestli se toho leknu, jestli to zavrhnu, nebo jestli se k tomu postavím jako k výzvě. A otočit strach na nějakou dětskou zvídavost, probudit v sobě to, tu dětskou zvědavost, je něco, co je vlastně strašně fajn.
1: A jde to nějak vyvolat? Ty vzpomínky na dětství, kdy jsme se toho tolik nebáli? Protože děti, když je budeme pozorovat, tak se změn za tolik nebojí, jako my dospělí.
2: Dovolit si to. Já myslím, že nás velmi často v tom dospělém životě svazujeme sami sebe s takovým tím pocitem. Já si vlastně nemůžu dovolit být trochu dítětem, popustit úzdu vlastní fantazii, dovolit si ty představy toho, že to může být jako krásný, hezký, že můžu taky získat tou změnou něco, po čem jsem celý život toužil. To všechno je vlastně jenom o tom si to nějak dovolit, podle mě.
1: Pomůže, když si představím třeba, jak bych to dělal jako dítě? Mm-hmm. Jo?
2: Jo. Myslím, že ta vizualizace a fantazie je něco, co k tomu dětskému světu hodně patří a dovolit si probudit své vnitřní dítě je v tomhletom případě moc fajn.
1: Tak já vás v tom, milí posluchači, podporuju, držím vám palce. Adame, tobě moc děkuju za všechny moudré rady a přeju tobě i všem našim posluchačům odvahu ke změnám a naději, že všechny změny budou k lepšímu.
2: Já moc děkuji a odvahu všem, kteří se chystají ke změně.
1: Mým dnešním hostem byl terapeut Adam Schmidt. Děkuju, ahoj.
2: Hezký den.
3: Na pohovce Jožky Kubáníka. Laskavá talk show Českého rozhlasu Zlín. Jsem

Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o tom, jak zvládat změny, ať už v práci či ve vztazích, a moc si přeji, aby vám rady mého hosta pomohly. A pokud máte starosti i vy a myslíte si, že na ně jste sami, tak vás ujišťuji, že nejste. A když mi o nich napíšete na adresu napohovce@rozhlas.cz, tak je proberu s odborníky a uvidíte, že potom zase budete mít dušu v péří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude v pondělí částečně uzavřený. Horní Bečva plánuje novou cyklostezku na Hlavatou. Nejvíce ohrožené jsou děti při jízdě v autě nebo na parkovištích. Dnes odpoledne bude skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Hezké poledne. Provoz mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zítra omezí opravy mostu Jana Antonína Bati. Na jediné silniční spojnici mezi oběma městy musí řidiči počítat s částečnými uzavírkami. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: V pondělí 11. května budeme v rámci dokončovacích prací brousit vozovku v oblasti mostních závěrů. Provoz ale zůstane zachován, a to v obou směrech, vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
1: Horní Bečva na Vsetínsku plánuje vybudovat novou cyklostezku, která propojí centrum obce s vyhledávanou lokalitou Hlavatá. Hlavním cílem projektu je oddělit cyklisty od frekventované silnice na hlavním tahu směrem na Slovensko. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta bude začátek trasy v lomu u přehrady.
3: Zahájíme tady u zastávky na přehradě, pojede cyklostezka podél přehrady do lomu, z lomu vlastně po komunikaci a pak jak je vyústění krajské cesty na silnici první třídy, tak povede po pravé straně cyklostezka až penzionu Sachova Studánka, kde se převede na druhou stranu a bude dále pokračovat podél toku Bečvy až pod Hlavatou.
1: Dopravní nehoda dětem nejčastěji hrozí při jízdě v autě nebo na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku ročně stane průměrně 5000 dopravních nehod s účastí dětí a jejich počet dlouhodobě neklesá. Loni kvůli nim zemřelo 8 dětí do 15 let, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
4: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na přechodu pro chodce, co jsme evidovali v téměř 150 případech. U nehod, kdy bylo dítě ve vozidle, šlo nejčastěji o nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, ale také nedání přednosti v jízdě.
0: Sport.
1: Na stadionu fotbalové Slavie v Edenu bude uzavřena tribuna Sever, ze které v závěru sobotního ligového derby proti Spartě vnikli domácí fanoušci na hřiště. Na síti X to oznámil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík s tím, že tribunu neotevře, dokud nebudou identifikováni s fanoušci, kteří zautočili na hráče soupeře a házeli do hostujícího sektoru pyrotechniku. Slavia zároveň vyřadila z A-týmu Tomáše Chorého a Davida Douděru.
0: Počasí.
1: Dnes odpoledne bude ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno nebo polojasno. Večer pak začne postupně přibývat průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Světelná signalizace je mimo provoz na třídě 3. května ve Zlíně v Malenovicích. Tímto končí zprávy Českého rozhlasu Zlín. Následujícím pořadem Blahopřání s písničkou vás bude provázet Květa Navrátilová.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří jste naladili hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Moravanka pro nás zahrála lidovou polku Mamko moja mamko a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Blažena, na Slovensku slaví jmeniny Viktoria a v církevním kalendáři je svatý Izidor. A dnes také slavíme Mezinárodní den matek. Tento svátek slavíme každý rok, druhou neděli v květnu. Poprvé se slavil v roce 1914 a je oslavou mateřství a oceněním toho, jak důležitou roli hrají maminky v životech nás všech. Je to ta nejlepší příležitost, jak poděkovat našim maminkám za vše, co pro nás v životě udělali. Tak vážení a milí, do toho. Takže přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, ať je ten dnešní den pro vás radostný. Tak moji milí, pojďme se těšit z pěkných písniček a vašich milých gratulací. A teď už písnička Antonín Pavloš, Mamko vám a Mistřiňanka.

0: Tak vážení a milí, dozněla nám krásná písnička, takové vyznání maminkám. Antonín Pavluš napsal tuto píseň, zaspívali Zdeněk Baťka, Ludmila Kosková, mistřiňanka nám zahrála, no a pojďme přivítat pana Vlastika z Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Dovolte mi, abychom vaším prostřednictvím brněnského rozhlasu nechali zahrát neteřince paní Báře Staníkové z Velkých Pavlovic k narozeninám. Určitě se připojuje přítel a její syn, dále rodiče Švagrová, paní Stanislava Staníková, švagr, potažmo bratr Deněk Staník z Valeských Klobouk, sestřička Michaela Staníková z Anglie, sestřička Martina Staníková z Brušperku a zároveň ještě dovolte zahrát narozeninám našemu synovci, panu Janku Poljačíkovi, Podlavice, Banská Bystrica, Slovensko. Určitě se připojuje přítelkyně Michaela, rodiče paní švagrová Zuzana Poljačíková, švagr Petr Poljačík, sestřička paní Zuzana Poljačíková s dcerou Lenkou Poljačíkovou, bratříček Peťko Poljačík s přítelkyní Nikoletou a dále ještě teta paní Julie Lutáková. Prosím vás, přejeme jim všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti, pohody, klidu, osobně rodinné spokojenosti, božího požehnání a pevné nervy, a je to v kruhu rodiny oslaví. My vám pěkně děkujeme a přejeme příjemný den.
0: I vám přejeme krásný den. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: A připojím teďko psaná přání. Prosím o písničku pro naši maminku, paní Žofii Kelblovou, k dnešnímu svátku všech maminek. Toto malé přání a písnička jako poděkování je od tatínka, Martinky, Jarka, Ivany, Pavla, Davida, Denisky a samozřejmě Dorinky. Tak to bylo jedno přání a já tady mám ještě jedno. Prosím o písničku pro moji milou manželku, starostlivou a obětavou maminku, babičku a prababičku, paní Jarmilu Odvářkovou z Ústopečí, která ve středu 6. května oslavila své 83. narozeniny. Do dalších let jí přejí hlavně pevné zdraví, spokojenost a neustálý úsměv ve tváři manžel Josef, dcera Jarmila a syn Libor s rodinami a naše milá maminko, babičko a prababičko, ať ještě dlouho ti dobře tiká tvé srdíčko, ať Pán nejvyšší tě dál v životě stále chrání a my za tebou můžeme chodit pro rady a dobrovzdání. Tak předali jsme a hrajeme další písničku Maminčino srdce, Milan Nedůchal, Vladimír Salčák a Podhoranka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Písnička nám dozněla, pojďme přivítat. Dovolal se k nám pan Žátník ze Vnorov, tak vítejte.
1: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím. Dneska, když je ten svátek matek, tak chci popřát mamkám, mojej mamce, která je aj dneska zrovna Blaženka, takže má i dnes svátek, takže ano? Paní Blažence Žádníkové, mojej mamce přeju s celou rodinou všecko nejlepší, hodně zdraví, boží požehnání. A také chci popřát mamce Příní do Javorníka, paní Aničce Valáškové. Takže oběma mamkám přeju celou moju rodinu všecko nejlepší, hodně zdraví. Máme vás moc rádi, jste naše sluníčka a jsme rádi, že vás máme. Přeju vám pěkný den, naschle.
0: Také pěkný den, naschledanou. Tak přátelé, a já mám tady opravdu přání, které velmi ráda předám, protože dnes, 10. května, slaví úctyhodných 100 let paní Marie Chytilová ze Sobůlek a to by si zasloužilo fanfáru. No nádhera, všechno nejlepší, paní Marie Chytilová, hodně štěstí, zdraví, boží požehnání vám přichází popřát dcera Marie, syn Stanislav, rodina Remešova, Chytilova, Kozákova, Příkazka a Bodkova. Takže ať se vám daří a opravdu je to úctyhodných 100 let, paní Marie Chytilová ze Sobůlek. Vynikající. Tak a pojďme ještě dál, neboť já tady mám klub přátel a mám tady jedny narozeniny. Pan Jiří Matějíček z Bílovic u Uherského Hradiště slaví své narozeniny. I vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Tak ať máte krásný den, ať se vám daří. A na zdraví. Přátelé, a dáme písničku. Když jsem byla u maměnky, lidová Jarmila Šuláková a Broln.

0: dozněla lidová a pojďme si poslechnout pana Karla z Dolních Kounic.
1: Dobrý den, zdravím vás a posluchači. Dnes se dožívá 80. roku můj soused, pan Josef Dzurko z Dolních Kounic. Je to můj bývalý soused, teď bydlí o 50 metrů bejš. Přeji mu manželka, dcery Jitka a Jana s rodinami, všichni známí, že přejeme mu ty 80. všechno nejlepší, hodně zdravíčka. Je to vitální člověk, ať se dožije ještě nejméně ty stovky. Za pěknou písničku vám děkuji. Mějte se fajn všichni. Na skle
0: ano, od řeky, také.
1: Od řeky hlavy neberou. Na skle.
0: Naschledanou. No a já připojím tady psaná přání. Je to pro manželku a maminku paní Lenku Motáčkovou a přejeme hlavně hodně zdraví, protože je vzácné, mnoho štěstí, jelikož se krásně může změnit v radost, spoustu úsměvů a krásných chvil, aby ti život přináší jen to hezké. Tvému krásnému jubileu 55 letům, které slavíš, právě dnes ti přejeme mnoho lásky, pohody a splněných přání. S láskou manžel Pavel, dcera Lenka a syn Pavel. Máme tě moc rádi. No a já pokračuji v přáních. Jdeme dál. Je tady přání pro paní Blažku Duvkovou z Kunovic k dnešnímu svátku. Máš dnes svátek, skvělá zpráva, přejeme ti, ať jsi zdráva. Posíláme tuhle gratulaci a ať užiješ si i legraci. Přejeme i štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. Všechno nejlepší ti přejí manžel, děti s rodinou, Zezulovi, Vlastik, Lucka a připojují se i Ilíkovi. Takže to jsme předali a já do třetice dám přání. Dneska těch přání opravdu hodně, tak se omlouvám, že neberu tolik telefony, ale musíme to nějak, tak nějak zvládnout, přátelé. Krásný dobrý den do Luhačovic. Posíláme manželům Jankovičovým, kteří si tam právě užívají zasloužený wellness pobyt, darovaný od jejich milovaných dětí a rodiny k významnému jubileu. Užijte si svůj pobyt naplno a přijměte tuto písničku jako malé hudební obejmutí. Děvčata z lavičky. Přátelé, písnička slovenské mamičky, lidová polka a bojnická kapela.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Přátelé, a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já vítám paní Zdenu Stišnova. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a zdravím vás v tomto květnovém víkendu. Ať si každé užije pěknýho počasí a tak. A já bych chtěla touto cestou Českým rozhlasem popřát našemu Jirkovi Honkovi z Černvíra, chvilku z Černvíra, chvilku z Perštejna. Je to jako od Neteřínky manžel a měl včera narozeniny, takže mu přejeme celá rodina, já jsem takový tiskový mluvčí, víte?
2: Ano.
3: Takže je to úžasný člověk, takže mu přejeme hlavně zdraví, štěstí, boží požehnání a málo komu se podaří, aby měl teda takovýhle dáreček k narozeninám. Je to totiž šťastný dědeček, protože má tři vnučky a tři vnoučky a toho nejmladšího. Toho dostal teďka před 14 dnama. Je to malý Davídek od Neteře, od Michalky z Bystřice. A stará se vzorně o svoje babičky, o obě Marušky, ať je to z Černvíra nebo z toho Perštejna, jo? Takže, milý Jirko, hlavně zdraví, zdraví, zdraví, boží požehnání, to ti přeje tetička Zdenička. Takže a za celou rodinu.
2: Dobře, tak milá paní tetičko Zdeno, my vám děkujeme a přejeme vám krásnou neděli.
3: Ano. Že teda jako tady ten krásný pořad pro nás, co jsme dlouho mladí, jo, že nám posíláte, jo, protože doba je náročná.
2: Ano, ano. My tak, jsme velice rádi, že vám...
3: Že se potkáme v sobotu.
2: No ano, výborně. Ano, těšíme jo, se moc.
3: Mějte se krásně.
2: Přijďte, budete vítána. Ano, nashledanou. Tak a já teď připojím tady psaná přání, ať s nimi pohodneme. Tak 10. května, což je dnes, slaví narozeniny milá maminka...

0: dni matek se vzkazem. Milá maminko, přeji ti krásný den matek, mám tě moc ráda a děkuji ti za všechnu tvou lásku, pomoc, podporu a porozumění. Tvoje dcera Eva. No a já pokračuji ještě dále. Máme tady přání. Chtěli bychom písničku pro naši maminečku Lidušku Hřibovou z Uherského Brodu ke dní matek. Byla maminko si jako růže, která kvete, si ta nejlepší maminka na celém světě. Přejeme ti hodně zdraví, ať jste s tatínkem stále duchem mladí. To ti přejí dcer Jarka a Jana s rodinami, vnouča a pravnoučata posílají velkou pusu. A já, přátelé, posílám písničku Mámin hlas, František Maňa starší a Růžena Sipěnová a Moravěnka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání pana Karla z Kramolína. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Vládilová. Včera měla narozeniny moje manželka Anička Špačková z Kramolína. Dneska má narozeniny naše dcera Anička Žáková z Dolních Hlebovic. Tak jim oběma přeji všechno lepší, hodně štěstí, zdraví a co si přeji, ať se jim splní.

0: A malý Aničce to přejou ještě všichni tři trupeťáci, co má doma. Malý je rád trupetu v Rechovce a dva kluci se můžou rád.
1: Ano. Dobře, tak to je perfektní. Tak to je teda paráda. Tak bude to vše, pane Karle?
0: Ano, děkuji ano. Vám moc krát.
1: Já vám také děkuji a přeji vám pěknou neděli, ať se daří. Naschledanou.
0: Vám taky, naschledanou.
1: No a pojďme na e-mailové pošty, tady je jí hodně. Naše drahá a milovaná maminko Aneško Žítková z Uherského Brodu. Seš pro nás vše nejdůležitější a pokud nebude tebe, tak nebudeme ani my. Přejeme ti hlavně zdraví a to ti přejí dcery a vnuci. Tak to bylo jedno přání, které jsme předali. Pojďme dále. Tak prosíme o písničku k dnešním 50. narozeninám pro Martina Coufalíka z Pozlovic. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí do dalších let a tak to přejí Kašpaříkovi. Tak a pokračujeme. Máme tady přání pro milou maminku Janu Tlachovou ze Šumic. Maminko, přejeme ti vše nejlepší a hlavně zdraví. A to ti přejí děti a vnuk Oliverek. No a já tady mám ještě dále přání. Tak je to pro maminku, babičku, prababičku a praprababičku, paní Blaženu Hegerovou a také pro naši maminku, babičku a prababičku, paní Blaženu Machalovou, obě z Horních Věstonic. Naše babičky dnes slaví svůj svátek a svátek matek. Přejeme oběma vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a boží požehnání a nejmladší Teošek a Jáchymek posílají sladké pusinky. Naše milé babičky, máme vás moc rádi. Děkuji, s pozdravem Popelková. Tak předali jsme a já posílám další písničku mamince Miroslav Čapák, Miroslav Končitík a dechová hudba Javorinka ze Strání.

0: Tak písnička dosněla, přátelé, a pojďme tady na psaná přání, která tady mám. Milé maminky, k vašemu svátku vám přeji hlavně zdraví, radost a spoustu krásných chvil plných lásky. Poděkování patří vám za život, lásku, neskutečnou trpělivost a jistotu domova. Maminka je ta nejkrásnější růže v našem životě a ta moje, Věra Končitíková ze Strání, která si vzala dva kluky za své, té patří velká poklona, úcta, respekt a láska. Dala si nám domov, lásku a neskutečnou trpělivostí i sílu, kdy kluci z dětského domova našli svůj vytoužený domov. Není slova, které by popsali, jak ti za vše poděkovat. Jedno se však najde. Milovat svou maminku není jen slovo, to je to nejhlubší tajemství a vyznání, co může syn, dcera své mamince dát. Krásný den matek vám všem. Tak to jsem předala, pojďme dále, to jsou krásná přání. Všechno na světě může být lživé, jenom mateřská láska ne. S tímto výstižným výrokem Jana Nerudy posíláme srdečné přání k dnešnímu svátku všem maminkám z Orlovic a mezi nimi především Marii Charouzové, Marii Hladké, Marii Kudličkové, Martě Charouzové a pozdrav a přání všeho dobrého letí také do Medlovic Olince Vojtkové a do Pačlavic Jarušce Procházkové. Milé maminky, babičky a prababičky, být matkou je nedoceněnetelná práce na plný úvazek a proto si zasloužíte jen to nejlepší. Přejeme vám hodně hojné boží požehnání, pevné zdraví, radostné dny v kruhu rodiny a také dostatek času na odpočinek i na vše, co vás v životě těší. Z celého srdce přejí děti s rodinami. No a já pokračuji. Mám tady prosbu o písničku pro milovanou maminku paní Marii Polcarovou z Předmostí u Přerova. Nejdražší maminko, přejeme ti všechno nejlepší ke dni matek. Ze srdce ti děkujeme za všechnu tvoji lásku, péči, něhu, zatrpělivost, obětavost a sílu, která držela naši rodinu pohromadě. Přejeme ti hodně zdraví a optimismu do dalších let. Tvoje tři děti, Vlaďka, Zbyněk a Radek s rodinami. No a mám tady ještě další přání. Vše nejlepší ke dni matek přeje paní Jiřině Jančové. Ať máš hezký den, Gabina, Seba a Gabča. A už úplně tady, teď před písničkou poslední, chtěla bych poděkovat mému manželovi, Vláďovi Hodulíkovi, který mi pomáhá s péčí o Čejkovický kostel a je mi oporou na mé životní cestě. Moc děkuji za jeho laskavost, pomoc a trpělivost a posílám písničku pro radost. Manželka Milka. Ano, a která, že to bude písnička? Přes Veselské lůky, Polka a Ištvánci ze Šardic.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak přátelé, a pojďme na e-mailovou poštu. Prosím, zahrajte pěknou písničku našim květnovým oslavencům, kteří slaví své narozeniny. Paní Renata Stehlíková z Kurdějova, pan Jaromír Kameník z Hustopečí a 2. května oslavila své narozeniny paní Bohdana Holacká z Hustopečí. Všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti v rodině a hojnost božího požehnání. Máme vás všechny moc rádi. Rodina Matýškova, Rozboudova, Kameníkova a Strachoňova. Takže pojďme dále, máme tady další přání. Tak dobrý den, milé rádio, zahrajte k dnešnímu dní matek všem maminkám a babičkám krásný den s úsměvem. Také pro moji mámu Marii Fialovou z Hustopečí a také pro mě, když jsem 7. května oslavila 45 roků a také jsem máma 2 dcer Lenky a Jany. Děkuji moc a pěknou neděli přeji. Nashledanou, Lenka Černá z Břeclavy. Tak a pokračuji. Dobrý den, milované mamince Lidušce Krajíčkové, chci touto cestou poslat písničku ke dní matek. Moje milá maminko, ty jsi moje zlatíčko, svítíš jako sluníčko, písničku věnuji a radost zdraví vinčuji, tvoje dcera Soňa. Takže předali jsme a ještě tady máme jedno přání. V týdnu oslavila své 56. narozeniny moje sestra Majka Vajtes z Holandska. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví do dalších let života přeje bratr Zdeněk Kučera z Hřivínova újezdu u Luhačovic a velice děkuji. Takže to jsme také předali. Přátelé, a poslední písnička dnešní polední hodiny, Dalibor Basler, Vladimír Rohlena, o mamince Josef Zíma a jdeme na to.

0: Tak, vážení a milí, dozněla nám krásná písnička, vidíte, o mamince Dalibor Basler. Vladimír Rohlen a Josef Zima nám zaspíval a doprovodil taneční orchestr Českého rozhlasu v Praze a řídil Josef Vobruba. No, krásná, opravdu. No, je pravdou, že dozněla ale poslední písnička, dozněly také vaše gratulace, budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině a já vám chci popřát radostný poslech, plný pohody a to vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Tak vážení a milí, krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj koupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města. Zašová plánuje rozšíření kolumbária na místním hřbitově. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá pár dní. Dnes odpoledne bude skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Zlínský kraj koupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí Technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce její současné zaměření zachovat i do budoucna. Pokračuje mluvčí kraje Jan Vandík.
4: Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli dál rozvíjet a vytvořit zde kvalitní zázemí pro podnikatele, inovativní firmy i krajské organizace. Budova 23 je součástí strategické lokality, kde chceme tyto aktivity soustředit.
2: Zašována v Setínsku připravuje rozšíření nového kolumbária na místním hřbitově. Podle lidoveckého starosty Jiljího Kubrického je po tomto způsobu uložení stále větší poptávka. Obec proto plánuje možnost přistavět dalších 60 schránek.
5: V dnešní době již lidé více využívají kolumbária než hrobová místa. Na hřbitově máme dostatek ploch pro hrobová místa, ale míst v kolumbáriích už je málo. Potřebujeme toto rozšířit a vyhovět tak požadavkům občanů, kteří mají o toto zájem.
2: Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce, a to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
6: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
2: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Po pádu z vlaku zemřel v noci u Říčan nedaleko Prahy mladík. Nejspíš cestoval mezi vagony. Kriminalisté, kteří jeho smrt vyšetřují, nařídili pitvu. Chtějí zjistit, jestli mladiství nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog. Kvůli nehodě byl hodinu před půlnocí přerušen železniční provoz mezi Úhřiněvsí a Říčany. Zhruba po 2,5 hodinách správa železnic provoz na úseku obnovila.
0: Počasí.
2: Dnes odpoledne bude v našem regionu zpočátku skoro jasno nebo polojasno a večer pak začne postupně přibývat průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už jsou na řadě nedělní výlety. Přeji vám pohodový poslech našeho dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
7: Přeji vám hezkou květnovou neděli, je tu prodloužený májový víkend, sice pomalu končí, ale nevadí to, protože před sebou máme ještě pořádný kus jara a pak především celé léto, a tak bude spousta času na další výlety. Jaké jsou naše dnešní tipy a doporučení? My vás dnes vezmeme na zámek Brtnice na Vysočině. Ten sice dlouhá léta chátral a přestože jeho oprava zatím není v plánu, má jeho prohlídka neuvěřitelnou atmosféru. Doufám, že z reportáže se o tom přesvědčíte. Podíváme se také na krásné poutní místo v Moravskoslezském kraji. Říká se mu Petřkovické Lurdy a místní lidé se o něj obětavě starali i za minulého režimu. Potom se projdeme kolem hradu Seberk na Chebsku v Karlovarském kraji. Jeho okolím totiž vede zajímavá naučná stezka. A nakonec navštívíme největší roubenou stavbu v České republice, Výseckou rychtu. Stojí v městečku jménem Kravaře. Kravaře najdete na Českolipsku v Libereckém kraji a nabízí nejenom pohled na pozoruhodnou lidovou architekturu, ale i řadu expozic dokumentujících život našich předků. Taková je naše nabídka. Nedělní výlety začínají a já vás upřímně a srdečně vítám.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.
8: Znáš

0: Zámků vyšperkovaných nábytkem, vzácnými lustry a drahými koberci je spousta. V Brtnici na Vysočině můžete zažít atmosféru památky, která dlouhá léta chátrala a jejíž inventář z části zmizel a z části je uložený někde jinde. Přesto si historické prostory zachovaly úžasné kouzlo a rozhodně stojí za návštěvu, jak zjistila naše redaktorka Irena Šarůnová.
1: S průvodkyní Eliškou Pacnerovou stojím na nádvoří zámku v Brtnici.
2: Je tady trávník, tam ty dveře vypadají jak do nějaké dílny.
3: Za socialismu se zde opravovaly auta.
2: Pojďme si teď povědět něco o historii. Tady žil rod Kolalto.
3: Kolaltové tady byly až do roku 1947.
2: Vím, že mnozí brtničtí si ještě Kolalty pamatují, nebo alespoň pamatovali.
3: Ano, ano, právě tady bydlel ten poslední majitel zámku, Oktavián, který měl syna Malfreda a ten tady chodil do školy, takže mu říkali místní Freddy.
2: Brtnický zámek je hodně velký.
3: Třetí největší zámek na Vysočině po Jaroměřicích nad Rokytnou a Telči. Celá plocha areálu činí skoro 7000 metrů čtverečních. Teď se přemístíme do konírny.
2: Koně tam nemáte.
3: Koně tady už bohužel nejsou.
2: Tam na tom konci je jeviště.
3: Protože toto je největší sál na zámku Brtnice, tak se tady každoročně konají akce. Jsou to buď koncerty vážné hudby, divadelní představení anebo představení pro děti. Tyto akce tady pořádá pan Eduardo Garcia Salas, Houso Virtuos a koncert mistr v hudebním divadle Karlín v Praze.
2: Musíme se vrátit zpátky na nádvoří. Tady v tom průchodu jsou dveře a vidím kamenné točité schodiště. Jsme v prvním patře a dlouhá chodba se spoustou dveří.
3: Tady byly údajně pokoje pro hosty.
2: A tady je ta enfiláda. My jsme si před chvílí řekli, že enfiláda je takový ten průhled spoustou místností, protože ty dveře jsou jedny za druhými.
3: Je to jeden z nejhezčích pohledů tady na zámku Brtnice.
2: A dívám se tady v rohu té místnosti, to je nějaká studna. Co to je za otvor?
3: To je historická výlevka, protože se sem voda nosila ručně.
2: A teď se otáčím a vidím krásná kachlová kamna
3: z 19. století, která jsou plně funkční.
2: A tady ta veliká skříň, to bylo na potraviny.
3: Toto je historická lednička z 19. století.
2: A funguje, můžeme se podívat dovnitř.
3: Určitě. Jak můžete vidět nahoru, tak tam se sypal led do meziprostor a potom se tímto kohoutkem vypouštěla voda.
2: Tak velikou jsem ještě neviděla. To se nikomu nepovedlo odnést, jak je těžká. Stoupáme nahoru. Zbytky parketové podlahy.
3: Jsou to parkety od české parketárny Březina Uplas. Zachovaly se dokonce i s originálním štítkem na rubu.
2: Je zajímavé, že v těch místnostech je vždycky třeba jenom jedna věc. Tady stojí starý gramofon, vedle dětský kočárek.
3: Tady byly dětské pokoje, v této místnosti měla pokoj Alexandra Kolalto.
2: Před námi velký sál, dokonce s kulečníkem nebo biliárem, já to nerozeznám.
3: Dřív to tady býval hudební sál, ale také sál předků, protože tady viselo na 200 obrazů předků Kolaltů.
2: Sestupujeme na arkády, vidíme studnu s kovanou mříží.
3: Jí se také říká císařská a to z toho důvodu, že když sem přijel císař Ferdinand II., tak byl nemocný, ale poté, co pil vodu z této kašny, tak se uzdravil. Tady se nacházíme v nejstarší části zámku, to postavili ještě Valštejnové.
2: Kolik má zámek místností?
3: 130.
2: Jsme zpátky na nádvoří a naše prohlídka končí.
0: Říká naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se zámkem v Brtnici prošla s průvodkyní Eliškou Pacnerovou.

Včera v sobotní chvíli tak jsem řekl, že soutěž je asi nejposlouchanější nebo řekněme nejoblíbenější částí našeho vysílání. O té nedělní části, kdy soutěžíme nebo vlastně, no samozřejmě zadáváme novou otázku a hlavně vyhodnocujeme tu minulou, tomu už tak asi nebude, protože pokud posloucháte v sobotu v premiéře, tak už víte, zdali jste vyhráli či nikoliv. Tedy pouze tu malou cenu, kdo vyhraje hlavní, to se dovíte na začátku dalšího měsíce. My jsme se minule za otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích. Mají tady jednu nevšední rekordní plastickou mapu. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12. Je vytvořena zajímavou technologií vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Byly dvě možnosti. Za A Čechy, za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Mapa historických zemí Moravy a Slezska se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kg a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného totiž v České republice neexistuje. Rolovací batoh vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková Chlumčany, paní Bohuslava Kryčí Třebíč a paní Ivana Máslová z Karlových Varů. Moc vám gratulujeme a přejeme vám to. Výhru pochopitelně přejeme i vám, ale to jako v každé loterii vyhrát může jenom někdo. No a třeba to příště budete právě vy. Stále hrajeme o hlavní cenu za květen, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? Dovíte se po třetí reportáži.

0: Naše země je doslova posetá poutními místy a na jedno z nich vás teď vezmeme. Nachází se na samotném rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje v části Starého Jičína v Petřkovicích. Jeho historie sahá do roku 1888 a zajímavostí je, že i v dobách tuhého komunismu se tady scházeli lidé a snažili se ho zvelebit. Petřkovické Lurdy, jak se místu také říká, nám představí místní patriot Jiří Janíška, se kterým kopec vedoucí ke kapličce zdolala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Říkala jsem, že nás čeká jenom krátký výšlap po louce, nicméně posluchači naší milí slyšíte, jak jsme se zadýchali, takže není to úplně zadarmo.
2: Ano, ano, my jsme tady zvyklí na ty kopce, ale zadýchám se taky.
1: To mě těší, tak my popojdeme ještě pár kroků a vidím, že to je poutní místo vlastně i se schody a s křížovou cestou, to jsem nečekala. Čekala jsem pouze tu samotnou jeskyňku.
2: Ano, ano, prvotně tady byla ta jeskyňka a postupně se všecko dovudovávalo. My se nacházíme pod Petřkovskou hůrkou, ta je nad námi vlastně by ve výšce 608 metrů nad mořem a tady jsme asi nějakých 100 metrů níž, kde byl vlastně bývalý lom na Pískovec.
1: Jak stará je historie tohoto poutního místa, této lurdské kaple?
2: Ta se datuje roku 1888, kdy vlastně byla ta socha posvěcená a začala vlastně být ta první pouť. A ještě předtím celým takovým iniciátorem vzniku tohoto poutní místa byl novojičínský rodák, kostelník v Novém Jičíně, pan Štýbr, který navštívil Lurdy ve Francii a moc se mu tam jako to poutní místo zalíbilo a vlastně, aby tak nějak uchoval tu památku, tak chodil tady po tom kraji a hledal místo, kde by mohl i ty Lurdy francouzské, kde by mu si mohl připomenout i tady u nás. Jo? A tak se mu zalíbilo toto místo, kde vlastně na takovou památku chtěl zavěsit obrázek Panny Marie Lurdské. A když zjistil, že je to obecní pozemek, tak se tady spojil s místním panem starostou Františkem Petřkovským a dali tak nějak se do řeči, jaký má úmysl nebo co by chtěl jako podniknout a vzniklo z toho takové nadšení, které přerostlo v to, že nejenom ten obrázek tady byl, ale prostě za myslím rok nebo dva nějak se podařilo postavit tu jeskyňku, tu sochu a tady těch, myslím, 16 schodů. To bylo jako v první fázi tady v tom roku 1888.
1: Takže to byl kopec a museli pěkně zdolat ten strmak.
2: Ano, ano, ano, ano. A vlastně tady byl jenom tady ten základ a nic tady jako nebylo. Byl tady přírodní svah a všechno se jako dobudovalo vždycky časem, až na to byl buď čas, peníze, prostor, jakoby, tak se to všechno pomalu jakoby dobudovalo do takového stavu, jak je to dnes.
1: Takže na začátku byla touha jednoho věřícího, aby si podobné místo, jako jsou francouzské Lurdy, vytvořil ve svém okolí, takže žádný zázrak se tady neudál?
2: No, já si myslím, že zázrak se tady udál, ale jiný než asi čekáme, jakože zázrak je to, si myslím, že to poutní místo tady jako vůbec je a že se takhle pomalu jako zvelebuje a že se udržuje a že tady vlastně vůbec je jakoby v takovém stavu, můžeme být, myslím, aj na to jako hrdí, že je to tady jako krásné. No.
0: Říká Jiří Janíška, který se o Petřkovické Lurdy stará a který po svém otci převzal vedení kroniky tohoto místa. Do Starého Jičína Petřkovic nás zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.

0: Hrad Séberk na Chebsku v Karlovarském kraji láká návštěvníky především svou zachovalou středověkou podobou. Okolní krajina ale nabízí i další zajímavý výlet. Naučná stezka v okolí hradu seznamuje turisty s historií obce, osídlováním podhradí, rozvojem řemesel i přírodními zajímavostmi zdejšího kraje. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou na ní vzal její autor Radovan Caran.
1: Naučná stezka okolí hradu Séberk má dnešní budni 5 okruhů s celkem 16 zastaveními. Na těch zastaveních popisujeme to místo, ve kterém se zrovna teda ten návštěvník nachází. Máme tam dobové fotografie, aby si ten host mohl udělat srovnání s tím, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá teďko. Ten nejkratší okruh má 800 metrů. Nejdelší okruh má 4,2 km. V podstatě z každého místa toho okruhu je vidět na hlavní dominantu Séberku, což je teda hrad.
2: Kde ta naučná stezka začíná? My stojíme přímo před hradem.
1: Začíná právě tady, před hradem. Tady je startovací cedule, kde jsou všechny ty okruhy popsány. A současně tady taky všechny okruhy končí.
2: Tak a my jsme teď spolu sešli jen kousek pod hrad a vy jste říkal, že tohle je ale úplně nejvíc fotografované místo na stezce. Kde stojíme?
1: Ano, je to velmi oblíbený fotografovaný objekt. Je to vlastně maketa mlýna s funkčním dubovým kolem, s horním nátokem a pod ním je obecní vodárna, ze které teda zásobujeme obec pitnou vodou. A to, že jsme tomu dali takovýhle design, tak je to v podstatě taková vzpomínka na 5 mlýnů, které v obci kdysi byly, ale v 50. letech 20. století díky nějaké vyhlášce o veřejných mlýnicích byly všechny ty mlýny zrušeny, takže už tady nemáme funkční žádný, kromě tohohle malého.
2: Co se mi tady moc líbí, je pozvánka na doušek pramenité vody.
1: Tady vždycky byla studánka, ve které pili poutníci, ale i samotní majitele hradu Séberk, takže Anička Junkerová tady se chodila napájet dobrou pitnou vodou. No tak jsme udělali to, že jsme vyvedli oficiální vývod a lidé si mohou vodu napustit podle svých potřeb.
2: S Radovanem Caranem teď jdeme přes most a přes potok.
1: Ano, jsme nad skalní soutěskou, na jejímž dně teda teče Ostrožský potok, který následně teče do Františkových lázní. Před námi je kostel a ten most právě spojuje dvě části obce. No a zajímavostí tohoto místa je, že pod náma je skalní zlom, který právě vzniknul v době Várijského vrásnění, kdy Ašský výběžek se natlačil na Chebskou pánev a vznikla tady několika kilometrová skalní průrva. A proto tady máme tolik pozitivní energie, protože tady proudí na různých místech. Je tady několik zenových míst.
2: My jsme se přiblížili k dalšímu zastavení.
1: A to je Ekofarma Séberk, kterou milují děti na stezce, protože si můžou vlézt do ohrady, kde stráví čas se zvířaty, mohou krmit ovce, lamy. Teď akorát se nám tady rodí jehňata, takže je tady velmi veselo.
0: Říká autor naučné stezky s názvem Okolím hradu Séberk Radovan Caran, který po ní provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Kovou.
1: Výlety.
0: Dnes nás ve výletech čeká ještě návštěva výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách, není ale nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a stala se z ní unikátní technická památka. Tou nejstarší je roubenka, ptáme se, za A Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Ačko Vertyně v Podkrkonoší, Bčko Proseč v okrese Chrudim. Hrajeme o flísovou deku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Jak se píše textová zpráva, teď už mám pocit, že je to nošení dříví do lesa, sov do Aten nebo děvčat do Varnsdorfu, to už ale neplatí to poslední, proto vám tu textovou zprávu přečtu, jak se má psát. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak jméno, příjmení a adresa, vždycky dodávám, nezapomínejte na PSČ, nikoli PS, jak to říkal strýček Jedlička, PŠT, ano, u nás je to PSČ, tedy poštovní směrovací číslo. A tuhle zprávu pošlete na 90 01 04 do dnešní půlnoci. Je spoplatněna, a to částkou 4 koruny, službu zajišťuje náš partner ATS Praha. Tak snad jsem řekl všechno, kdyby ne, tak si otevřete web, internet, stránky výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné

0: Největší roubenou stavbou u nás je výsecká rychta v městečku Kravaře na Českolipsku v Libereckém kraji. Její původ se datuje do počátku 16. století, kdy usedlost koupil Adam Kern. Současná podoba roubenky je z roku 1797, kdy ji nechal přestavět Václav Kern. V poválečných letech patřila rychta místnímu JZD, za jehož působení téměř zanikla. Roku 1986 v ní byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena expozice lidové architektury a bydlení v severních Čechách. Do současné výsecké rychty nás teď zavedou Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do rychty vstupujeme s vedoucím pobočky výsecké rychty Markem Hofmanem. Stavení obrovské, spousta prostor, co tady kde bývalo.
2: Výsecká rychta bylo vlastně sídlo rychtáře, kde vlastně ten rychtář vykonával svoji funkci. A když jsme tady v přízemí, tak vlastně vstupujeme do rychtářské světničky, kde se vlastně žilo, spalo, jedlo, hodovalo, slavili se pak později Vánoce, Velikonoce a lidové zvyky.
1: Vy říkáte světničky, ale já bych řekl, že to je pořádná světnice.
2: Ano, tady to je pořádná světnice. Takových světnic máme celkem na výsecké rychtě 3 a 2 z nich jsou nahoře v patře.
1: A ještě tady je spousta menších místností a komůrek. Nestačíme to ani všechno zaznamenat. Tady kuchyně, kolem které procházíme. Pojďme se podívat teďka do patra. Takže vlastně hned nad schodištěm další velký prostor.
2: Ano, to je vlastně taková síň, ze které vlastně vstupujete do různých místností, jak zprava, tak i zleva. A když jdeme od schodiště zleva, tak tady přímo jsou ty dvě velké síně, kde vlastně v nich návštěvník třeba uvidí malovaný nábytek, stoly, postel, kolébku.
1: Takže by se dalo říci expozice bydlení?
2: Ano, ano. Vlastně ta expozice bydlení je skoro všude, kromě chlívů, kvelbů a ještě dalších komor.
1: A ještě se taky musíme vydat na druhou stranu.
2: Tak tady jsme vlastně ve třetí vlastně takový tý velký síni, kde vlastně návštěvník uvidí malovaný nábytek a to vlastně nejstarší skříně z 18. století. A jedním z nich z toho 18. století je skříně z roku 1761. A vlastně nejstarší tady exponátem, než je výsecká rychta, která vlastně byla postavena do dnešní podoby nebo přestavěna do dnešní podoby v roce 1797.
1: Nad náma je ještě jedno patro.
2: Ano, vlastně to je půda, trojpoložní půda, kde se vlastně sušil v minulosti chmel. A vlastně Kernové, což byli vlastně majitelé tady té stavby, tak vlastně byli velkými pěstiteli chmele. A vlastně ten chmel sušili na půdě. A samozřejmě ještě v 5 komorách tady v patře.
1: Do jedné z komor teďka vcházíme. Tady vidím nějaké nářadí, řekl bych, tesařů?
2: Ano, ano, tady to je vlastně zpracování dřeva, aby vlastně návštěvníci viděli, jaký nástroje nářadí používali vlastně v minulosti tesaři.
1: A samotnou budovu rychty ještě opustíme, protože nesmíme zapomenout na venkovní expozici.
2: Ano, tak ve venkovní expozici návštěvník uvidí vlastně v přístřešku, uvidí vlastně expozici věnovanou práci na poli a tam uvidí techniku, kterou vlastně naši předci používali. Buď to jsou pluhy, secí stroje, smyky, různé typy sekaček.
0: Říká etnograf Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, který největší roubenou stavbou u nás v Kravařích provedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A já ještě doplním její rozměry. Na délku má přes 32 metrů, na šířku téměř 11,5 metru a na výšku 14,5 metru. Výsecká rychta je otevřena každý den mimo pondělí.

Také dnešní výlety zakončíme pochopitelně připomenutím soutěžní otázky. My jsme navštívili Výseckou rychtu v Kravařích, okrese Česká Lípa. Je to největší roubená stavba v Čechách, ale není nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo průzkumem datováno do let 1547 až 48. Zachránili ji před demolicí, pečlivě zrekonstruovali, no a dnes je to unikátní technická a navštěvovaná památka. A my se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A. Vertyni v Podkrkonoší nebo za B. v obci Proseč v okrese Chrudim. Jak se píše textová zpráva, tak to už víte. Samozřejmě to najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomenu, hrajeme o pětici flísových dek pro pětici našich posluchačů. Hrajeme celý květen také o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Já někdy ztrácím přehled, jestli už jsem říkal ty ceny nebo neříkal pravidla, jestli jsem říkal nebo neříkal, prostě jak to člověk opakuje pro jistotu, abyste se v tom vyznali, tak doufám, že to nekomplikuji. Pokud ano, zcela jednoduše to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Nás najdete u rozhlasových přijímačů opět za týden, v sobotu ve 13 hodin a 4 minuty. Vše dobré, hezké jaro přeje Pavel Kudrna.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlín je podle nejnovějších statistik nejbezpečnějším statutárním městem v Česku. Areál technických služeb města Kroměříže prošel rekonstrukcí. Volby do by v dubnu podle průzkumu vyhrálo hnutí ANO. Dnes odpoledne bude skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Zlín je podle nejnovějších statistik Policie České republiky a projektu Obce v datech nejbezpečnějším statutárním městem v České republice. Město má nejnižší index kriminality a zároveň nadprůměrnou objasněnost trestných činů, která dosahuje 62%. Na 10 000 obyvatel připadá ve Zlíně přibližně 105 trestných činů. Kriminalita je zde převážně drobného majetkového charakteru.
2: Za Zlínem se v žebříčku bezpečnosti umístily Jihlava a Hradec Králové. Naopak Praha či Brno, které jsou v druhé polovině tabulky, řeší podle statistik vyšší majetkovou a pouliční kriminalitu. Ostrava se zase dlouhodobě potýká s drogovou kriminalitou a recidivou. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Město Kroměříž dokončilo první etapu rekonstrukce areálu technických služeb. Akce zahrnovala opravy dílen pro stolaře, zámečníky a autodílny. Rekonstrukcí prošlo veřejné osvětlení i prostory na opravu vozů městské hromadné dopravy. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
3: Budovy jsou po kompletní rekonstrukci, která zahrnovala výměnu oken, vrat a dveří, zateplení fasády i instalaci fotovoltaických panelů. Jedná se o investici za téměř 22,5 milionu korun, z této částky však 9 milionů korun pokryje dotace od Státního fondu životního prostředí.
0: Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2 procentní body pohoršilo, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by s 16% skončili Starostové, těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Dnes je den matek. Lidé tak matkám dávají květiny nebo poděkování. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek MDŽ. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne bude ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno nebo polojasno. Večer pak začne postupně přibývat průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na dálnici D55 ve směru na Zlín v úseku u Nedakonic na Uhersko-Hradišťsku. Máme tam hlášeny dvě osoby na vozovce. Po zprávách je na řadě nedělní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a s Anou Randárovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám pohodové odpoledne. Máme druhou květnovou neděli, takže dnes přejeme a děkujeme všem maminkám. Já tedy také zdravím svou maminku a přeji i vám všem, které nás posloucháte, krásný a odpočinkový den. Pokud byste dnes ještě chtěli někam vyrazit, můžete se vydat třeba do Luhačovic. Lázeňskou kolonádou tam dnes zní cymbálová muzika. Mezi návštěvníky procházejí krojované soubory a slavnostní procesí žehná místním minerálním pramenům. Právě tak lázeňské město každoročně symbolicky zahajuje novou lázeňskou sezónu. My se tam podíváme i v našem vysílání. Nejprve si ale poslechneme písničku Valdemara Matušky. Jsem ráda, že nás posloucháte. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.
5: Lání letním žárem spálenou.

Vrah se zvedá k nebi ze všech stran, stovky kopyt pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek v obočí.

0: Svěcením pramenů a slavnostní mší oficiálně začala letošní lázeňská sezóna v Luhačovicích. Festival otevírání pramenů stále pokračuje. U jednoho z dnes svěcených pramenů je i reportérka Michaela Kočendová. Míšo, pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Já jsem poblíž pramene doktora Šťastného, který dnes dopoledne navštívilo slavnostní procesí při tradičním svěcení luhačovických pramenů. Dopoledne tudy prošel průvod s folklorními soubory, dechovou hudbou i lidmi v krojích. Procesí se postupně zastavovalo u jednotlivých pramenů, kterým požehnalo. Jednalo se například o tento pramen doktora Šťastného, nový jubilejní nebo Vincentku. Celá kolonáda byla plná návštěvníků a i teď odpoledne je tady stále velmi rušno. Lidé posedávají u pramenů, procházejí se po kolonádě, ochutnávají minerální vody nebo si užívají atmosféru lázeňského města.
0: Co dnes ještě návštěvníky v Luhačovicích čeká?
1: Program pokračuje až do 18. hodiny. Na lázeňském náměstí vystupují folklorní soubory a cymbálová muzika. Připravený je také program pro děti. Pokračuje i jarmark v ulici doktora Veselého a lidé si můžou projít celý lázeňský areál nebo ochutnat tradiční lázeňské oplatky. Doplním, že festival začal už v pátek a během víkendu nabídl koncerty, historické kostýmy, veterány nebo prvorepublikovou atmosféru. To ostatně mohli posluchači slyšet ve včerejším vysílání Českého rozhlasu Zlín. No a dnešek tradičně patří právě svěcení pramenů.
0: Luhačovice jsou známé hlavně lázeňstvím. S čím sem lidé nejčastěji přijíždějí, aby se léčili?
1: Luhačovice jsou největší moravské lázně a místní minerální prameny pomáhají hlavně lidem s nemocemi dýchacích cest, trávení nebo pohybového aparátu. Lázně se zaměřují také na léčbu cukrovky nebo rekonvalescenci po různých onemocněních. Základem léčby je takzvaná pitná kůra, právě z pramenů, které se dnes světily. Nejznámější z nich je Vincentka. Kromě pitné kůry lázně nabízejí také inhalace, minerální koupele, fyzioterapie nebo další rehabilitační procedury.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová z Luhačovic na Zlínsku, kde dnes pokračuje festival otevírání pramenů a zahájení nové lázeňské sezóny. Míšo, děkujeme a přejeme ti hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
3: Telegram s adresou Svět.

0: To byl Karel Zich a písnička Alenka v říši divů. Posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Následující reportáž nás vezme do Kovářova mlýna ve zlínské místní části Štípa, který si během včerejšího dne otevřených mlýnů přišli prohlédnout desítky lidí. Větrný mlýn z 19. století má dodnes zachovalé původní vybavení. Čističku obilí, násypku, anebo třeba mechanickou brzdu pod střechou.
1: Tento schodek vystoupal mlynář s pytlem na rameni a nasypal ho tady do té násypky.
2: Říká Jiří Procházka, majitel Kovářova větrného mlýna nad zlínskou místní částí Štípa. Stavbu z 19. století si v rámci dne otevřených mlýnů mohla prohlédnout veřejnost.
1: Když obilí všechno vypadalo, tak to takto začalo zvonit, aby mlynář znovu dosypal.
2: Mlýn byl naposledy v provozu v 50. letech minulého století a přestože lopatky mlýnského kola už jsou bez modřínových lamel, mechanismus pod střechou stále funguje.
1: Ta šipka je spojená s rybkou, která ukazuje směr větru, a vždycky musí ukazovat na tu hřídel, aby byl mlýn proti větru.
2: Pokud není, musela by se střecha spolu s mlýnským kolem o průměru 10 metrů celá pootočit. Jiří Procházka to zvládá jednou rukou.
3: A teď se vlastně hýbeme.
2: Mlynáři sílu větru nepodceňovali, na střeše proto využívali i mechanickou brzdu.
1: Zatáhl za jedno lanko, zvedl se rám, tady to zaskočilo takto a mlyn byl odbržděný. Pootočil si větrným kolem, zatáhl znovu za lanko a druhým lankem podrazil podpěru a spadl rám, který zabrzdil mě.
2: Ve mlýně najdeme také čističku obilí, regulátor vzdálenosti mlýnských kamenů nebo mlynářskou váhu, doplňuje Jiří Procházka.
1: Takových mlýnů je hodně, ale pouze 13 v Čechách, na Moravě, jich má původní technologické vybavení, tak jak to kdysi bylo. A my potřebujeme je mezi ně.
2: Vybavenost mlýna překvapila taky paní Irenu ze Slušovic.
4: Já jsem si myslela, že tady budou holé zdi, nějaké fotky na stěně a to je všechno.
2: Malý Zdeněk s pomocí tatínka schází z dřevěných schodů. Jeho bratr Vítek mezi tím řekl, co ho ve mlýně nejvíc zaujalo.
5: Asi úplně nahoře ta střecha, že se ta střecha otáčela.
6: My jsme přijeli tady od dědy ze Zlína, ale jinak žijeme v Praze teďka trvale. Děti byly nadšené, že si mohli zatočit tou klikou, otáčet si střechou.
2: Doplnil Vítka tatínek Jakub. Ze Štípy u Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Věděli jste, že i zvířata občas potřebují fyzioterapii? Stejně jako my mají bolesti, od kterých jim můžeme ulevit. Jak to ale vypadá v praxi? To se dozvíme v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín. Ze zlínské rehabilitační ordinace Fyziopet za námi dorazí fyzioterapeutka Eva Přehnalová a veterinářka Tereza Kosinová-Paušová. Své dotazy si připravte na 11. května. Na setkání se těší Anna Randárová.
7: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
8: V někdejším centru sklářství v Karolince na Valašsku provozuje dnes Pavel Horák historickou brusírnu skla a sklenářství. V čem spočívá technika matného brusu, ve které je mistr? A má po něm kdo převzít řemeslo? Dozvíte se v reportáži z cyklu Kořeny na vlnách Českého rozhlasu Zlín v pondělí před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
7: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Ilona Čáková v odpoledním Českém rozhlase Zlín. A já už jsem teď ve spojení s Petrem Insterem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké máme aktuálně počasí ve Zlínském kraji?
1: Máme hezky slunečno, v té jižní polovině přibývá trošičku více kup, ale jsou to taková drobná oblaka, takže nekazí ten dojem hezkého počasí. Naopak teploty ty jsou už velice příjemné, od 19 do 22, někde dokonce do 23 stupňů. Vítr pofukuje zhruba od jihu, spíše slabší.
0: Jaká bude dnešní noc?
1: Do noci se oblačnost zvětší, bude to zpočátku ještě vysoká průsvitná, ta už v průběhu pozdního odpoledne a večera začne přibývat od západu, nicméně do noci se právě obloha až zatáhne a proto také nebudou klesat tak rychle teploty, ráno očekáváme mezi 14 až 11 stupni, což je téměř o 10 stupňů více, než bylo dnešní ráno, no a také se mohou přidat už slabé srážky ve formě přeháněk, bylo by to spíše v té východní části kraje, někde těsně nad ránem. Ráno a dopoledne právě ještě občas slabé srážky mohou se vyskytovat spíše v té východní části během zítřejšího dne. Jinak bude v průběhu poledne spíše bez srážek počasí. Nicméně později odpoledne a večer se objeví přeháňky a i bouřky, ty se budou rozšiřovat od západu jeho západu. Mohou být ojediněle i silné a nejčastěji budou právě až v těch večerních hodinách. V noci se potom budou měnit na mírný déšť na celém území a ten bude ustávat až v průběhu noci na úterý. Během pondělního odpoledne čekáme teploty mezi 19 až 22 stupni, tedy to ochlazení prozatím ještě jenom slabé. No a vítr ten bude zpočátku čerstvý, jihovýchodní až jižní a bude se měnit na západní, severozápadní až ve večerních hodinách. Mimo to může vítr také zesilovat samozřejmě v bouřkách.
0: Doplňme k zítřejšímu dni ještě stupeň biozátěže, prosím.
1: Ten je jednička, mírná zátěž, i když tedy očekáváme přechod studené fronty.
0: K pondělí máme tedy kompletní informace. Jak se počasí bude vyvíjet v dalších dnech příštího týdne?
1: Tak zejména v úterý bude větrno a většinou ještě deštivo. Ten déšť, který se právě bude vyskytovat v noci na pondělí, z pondělí na úterý, tak bude ustávat až v průběhu rána. Dopoledne ještě na východě, někde na horách, by se mohl udržovat, ale bude se měnit už jenom na přeháňky, které budou na ostatním území spíše výjimečné, takže ještě na horách na východě může pršet nejdéle. Nicméně ty teploty budou po ránu kolem 6 stupňů, odpoledne už jenom mezi 10 a 13 stupňů. A na Vsetínsku navíc ještě o něco chladněji právě díky tomu delšímu výskytu srážek. Oblačnost ta bude v průběhu odpoledne ubývat a to tak, že do večera dokonce bude až jasno. Vítr ten bude ale severozápadní, severní, docela svižný, do 25 km za hodinu a zpočátku ještě může být hlavně na západě i z nárazí 55 km za hodinu a bude pozvolna slábnout. Na středu to potom znamená, že ta malá oblačnost a slabší vítr přinese nízké teploty. Četné mrazíky se budou vyskytovat v některých údolích, dokonce i záporná teplota lehce ve 2 metrech, ale jinak bude slunečný den, přes poledne, odpoledne potom oblačno a teploty od 13 do 17 stupňů.
0: Říká Petr Minster. Děkujeme vám za aktuální informace a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař.
1: To byla Naďa Urbánková v nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, tento týden objevovala lásku v regionu, a to v nejrůznějších podobách. Za rozkvetlými třešněmi v úterý zavítala do arboreta Semetín na Vsetínsku a ve čtvrtek zase nezapřela lásku k módě. Co všechno stopařka tento týden zažila, se dozvíte v jejím souhrnu týdne.
2: Květen je měsícem lásky a rozpuku jara. Nenadarmo si zamilované páry na 1. máje dávají polibek pod rozkvetlou třešní, která symbolizuje život a nový začátek. Objevovat kouzla květů jsem se proto v úterý vydala do arboreta Semetín na Vsetínsku. Zde jsem se na slavnosti kvetoucích stromů společně s asi 400 dětí z mateřských škol dozvěděla o důležitosti kvetení stromů. Význam akce mi prozradila Martina Hromadová, organizátorka slavnosti a pověřená ředitelka střediska volného času Alcedo ze Vsetína.
3: Cílem je seznámit děti s těmi kvetoucími stromy, které tady máme. To znamená, aby věděli, že kvetou, že ten pyl, ten nektar tady ty včelky sbírají, a kdyby je neopilovali a nenazbírali, tak nám z toho nevyrostou plody, z kterých pak na podzim můžeme vyrábět různé pochutiny, a nevyrostou nám ty plody jako jablíčka, trnky a podobně.
2: A u lásky jsem svým způsobem zůstala i ve středu. V Kroměříži jsem se zúčastnila k pietního aktu k uctění padlých rumunských vojáků, kteří osvobodili město na sklonku druhé světové války 4. května 1945. Oběť 20 vojáků vypovídá nejen o velké odvaze osvoboditelů, ale také o lásce k bližnímu a úctě k životu. Proč je důležité připomínat si tyto události, mi prozradil Evžen Petřík ze sboru uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži.
4: Přestože se zdá, že je to věc už nesmírně stará, tak právě z toho důvodu, aby to nezapomněla i mladá generace, je nutné připomínat si události, které tady byly. A pokud to jde, aspoň trošku se poučit z historie. Co víc pro to můžeme udělat, než aspoň takovýmto způsobem poukázat na ty události, které se staly, a hlavně díky kterým se tady dnes vlastně nacházíme.
2: A velký svátek se měla ve čtvrtek. Studenti multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati uspořádali v parku Komenského ve Zlíně v rámci festivalu Zlín Design Week bezplatnou výměnu oblečení, takzvaný swap. Vyměnit své okoukané kousky jsem se vydala i já a novej jsem si zamilovala. To bylo ostatně i cílem akce, jak mi za organizátory sdělila Karin Dugasová.
5: Vlastně když jsme zvolili téma láska, tak jsme nad ním přemýšleli právě i ve vztahu k designu, ale i k tomu, co jako nosíme, a přišlo nám vlastně super uspořádat swap, abychom ty naše oblíbené kousky také dali někomu jinému a mohl si k ním někdo najít taky takový hezký vztah a vlastně nosit je znovu.
2: A oblečení, které jsem na zlínské čtvrteční výměně ulovila, jsem provětrala hned v sobotu na kolonádě v Luhačovicích. Živě jsem se do vysílání přihlásila z oblíbené akce Otevírání pramenů. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: To byl Michal Tučný, posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Co se vám vybaví, když se řekne Pražský Orloj? Zajímavosti s ním spojené nám teď v naší rubrice Co v učebnicích nebylo, nabídne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Pražský Orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen

0: legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož praští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen smyšlenkou, unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na zámku v Bystřici pod Hostýnem, v budoáru hraběnky Alice Laudonové.
4: A sem nás zavedl tajemný nápis z druhé světové války.
2: Tento nápis, který je skutečný, je napsaný tuškou, hovoří o velkém strachu, tak ten nás zavede až...
4: Až k něčemu velice záhadnému, tajemnému.
2: Nevysvětlitelnému. Už ve středu 13. května. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Po písničce Co zbývá mi ještě jsme se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přesunuli do světa sportu. Fotbalisté Zlína remizovali v Mladé Boleslavi 1-1 ve druhém kole ligové nadstavbové skupiny o udržení. V prvním poločase poslal do vedení Středočechy Kolářík, ve druhé půli vyrovnal zlínský Ulbrich. Po zápase hodnotil zápas trenér Zlína Bronislav Červenka v rozhovoru s reportérem Karlem Schambergerem.
1: Jak jste spokojen s remízou 1-1?
2: Jsem spokojený určitě, protože s tadyma se těžko vozí body. Boleslav má skvělých 10 posledních zápasů, neprohrála, takže my jsme rádi, že jsme ten bodík s tadyma odvezli. Těžký zápas, super nepříjemný, před 16 hodně nepříjemný. Mají tam šikovné kluky, kteří umí se uvolnit 1-1, vytváří tam přečíslení, takže jsme rádi za ten bod, jo, že jsme v tom druhém poločase to dotáhli do té aspoň remizového stavu a udrželi jsme to, takže pro nás spokojenost velká.
1: Zlín i Mladá Boleslav do toho dnešního zápasu vstupovali s tím, že mají jisté setrvání v nejvyšší soutěži pro nadcházející sezonu. Jak se motivuje mužstvo při tomto faktu?
2: My do těch zápasů se snažíme vstupovat, jak by to bylo normální ligové utkání, jak kdyby od prvního kola, protože ono, jak tam polevíte v nějaké koncentraci jako u nás. Jo, my ten tým máme založený opravdu na to, že ti kluci, když šlapou na 100-150%, tak ty výsledky se dostavují. Pokud polevíme trošinku, tak myslím si, že nemáme šanci vůbec body sbírat, takže ty kluky se snažíme udržet ještě v tom stavu bdělosti a hlavně v tom stavu takové té správné nabuzenosti na to utkání. První poločas jsem očekával, že bude lepší, trošku nám tam střed hřiště nehrál, bylo to také pomalejší, hlavně v té defenzivní práci. V tom druhém počase se to zlepšilo, už to bylo lepší a už jsme to tam dokázali tlačit nahoru a já říkám, jsme rádi, že jsme dokázali vyrovnat.
1: A ten fakt, že jste zachráněni v lize, asi může přispět k tomu, že můžete otestovat nějaké nové hráče, mladé hráče, dát prostor hráčům, kteří třeba tolik nenastupují jako dnes?
2: To 100%. Navíc se to nabízelo tím, že se hraje teďka krátce po sobě, hraje se vlastně úterý, sobota, takže věřím, že ti kluci by to nezvládli jako v takovém tempu. Všichni, kdybychom tam zase nechali tu sestavu, která byla tradiční nebo která víc nastupovala v té základní části, takže jsme za to rádi, že ti kluci můžou to zvládnout, můžou to vyzkoušet si tu ligu a myslím, že to zvládli všichni velmi dobře.
1: V úterý vás čekají Teplice, jak se připravíte?
2: Doufám, že dobře, Teplice, dobrý tým taky, hráli jsme s nima nedávno, myslím, že 3 týdny zpátky, takže víme, co nás čeká a musíme být prostě koncentrovaní, aby jsme ten zápas zvládli.
1: Říká trenér Zlína Bronislav Červenka po remíze 1-1 v Mladé Boleslavi. Díky moc za rozhovor.
2: Dobře, děkuji vám moc, mějte se, nashledanou.
1: Z Mladé Boleslavi Karel Schamberger, Český rozhlas.
0: Druhý zápas skupiny o udržení má za sebou i Slovácko. Z důležitého záchranářského souboje na hřišti pražské Dukly odešlo Slovácko vítězně a ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se tomu budeme věnovat zhruba za hodinu.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: I poslední reportáž nedělní 14. hodiny bude ve vysílání Českého rozhlasu Zlín sportovní a nakonec tedy i fotbalová. Fotbalisté Slovácka herně i výsledkově zvládli druhé nadstavbové kolo šance ligy a udělali důležitý krok k tomu, aby se i v příští sezóně hrála v Uherském Hradišti nejvyšší česká soutěž. Ve skupině o záchranu Slovácko zvítězilo v Praze nad Duklou 1-0, když se v 55. minutě prosadil Pavel Juroška.
1: Ale ten už jenom, jak se říká, slíznul smetanu, protože to byl kanadský křídelník Adonija Brian Uwanda, který si mazaně narazil míč před vápnem Dukly o Havlíka a když už se zdálo, že sám zakončí, tak zvednul hlavu a našel nikým nehlídaného Jurošku. Ten doklepnul do odkryté brány.
2: I tohle se dá nedát, si myslím, takže vlastně udělali to tam fantasticky, vykombinovali, šel tam za obranu, pak mi to vlastně dal jenom pod sebe a už jsem to měl jednoduchý, takže půlka toho gólu je jeho, takže samozřejmě hned jsme tam na sebe skočili s Brianem a děkoval jsem mu za to.
3: Brian má obrovský potenciál, opravdu.
1: Myslí si trenér Slovácka Roman Skuhravý, který se vypůjčeného slávistu Adoniju Briana Uwandu snaží zdokonalit. A to nejenom po sportovní stránce. Pracovat s ním musí i mimo hřiště.
3: Protože on má jakoby sklony k tomu, že je Vinicius. Já mu říkám, ty nejsi Vinicius. Ty jsi hráč, který se musí dostat čelem k soupeřově bráně. Brian potřebuje ještě chvilku času. Je to prostě polotovar a potřebuje chvilku času k tomu, aby se sklidnil v tom boxu po tom uvolnění a vůbec nepochybuji o tom, že bude dávat góly, protože on je...
1: Rodák z Abidžanu s kanadským pasem, který pubertu strávil v jihovýchodní Evropě.
3: On opravdu to má v hlavě srovnaný a on má i kop úplně jiný. Na tréninku prostě fakt zakončuje razance, většina těch černochů má ty kotníky jakoby volný, on opravdu je v tom jako velice silný.
1: Chválí svěřence Adoniju Briana Uwandu trenér Slovácka Roman Skuhravý. Po asistenci talentovaného křídelníka klub z Uherského Hradiště zvítězil v Praze nad Duklou 1-0. A stále tak má naději, že šance ligu přímo zachrání. To Dukla, ta už jistě musí přes baráž a s nově obarvenými vlasy trenér Pavel Šustr slíbil, že pro setrvání v nejvyšší soutěži udělá všechno.
4: Teď se asi budu muset vlastně do hola, nebo já nevím, nebo do žluta to udělat, nebo kdyby se dalo upsat ďáblu, tak i nad tím bych zvažoval.
1: Z Julisky Mikuláš Jáša, Český rozhlas.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Rožnově pod Radhoštěm pokračuje výstavba nového dětského dopravního hřiště. Zlínská základní škola okružní získala na 5 let titul fakultní škola. Šéfem delegace na summitu NATO má být podle ministra zahraničí premiér. Dnes odpoledne bude skoro jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. S odpoledními zprávami je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. V Rožnově pod Radhoštěm pokračuje výstavba nového dětského dopravního hřiště v areálu koupaliště. Součástí projektu bude také vzdělávací místnost a nové skladové prostory. Podle nezávislého starosty Jana Kučery se koupaliště dočká i dalších novinek.
3: I letos se koupaliště dočká novinek, kromě dokončení dopravního hřiště a nových pokladen, přibydou stánky s občerstvením, prostor, zastíněné prostory pro návštěvníky a na další roky plánujeme modernizaci brouzdaliště, 50-metrového bazénu a chtěli bychom také přidat tobogán.
1: Zlínská základní škola okružní získala titul fakultní škola. Ten jí na 5 let udělila Univerzita Tomáše Bati prostřednictvím Fakulty aplikované informatiky. Škola je jedinou základní školou ve Zlínském kraji, která tento statut získala. Díky spolupráci budou mít žáci i pedagogové nové možnosti v oblasti informatiky a moderních technologií.
4: Součástí spolupráce budou odborné přednášky, exkurze, společné projekty i zapojení žáků do aktivit v laboratořích a výzkumném centru univerzity. Už 2. rokem navíc na základní škole mají vysokoškolští studenti vybraného magisterského programu své pedagogické praxe. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér. Řekl to v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
5: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se na povědy, co má říkat.
1: Prezident Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení delegace jednat na konci června.
2: Sport.
1: Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovstvím světa prohrála se Švýcarskem 1-6. Po příletu ze švédských her zpět do Prahy dnes večer oznámí trenér Radim Rulík nominaci na světový šampionát. Ten začne ve Švýcarsku v pátek.
2: Počasí.
1: Během dneška bude ve Zlínském kraji zpočátku skoro jasno nebo polojasno. Večer pak začne postupně přibývat průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Odstavené nákladní auto čeká na odtah na dálnici mezi Napajedly a Otrokovicemi na Zlínsku ve směru na Zlín. Tolik zprávy a teď už má opět slovo Anna Randárová. Pokračuje dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje i po 15. hodině. Stále je s vámi Anna Randárová. V závěru týdne nemůže v našem vysílání chybět pravidelný zpravodajský souhrn. Dnes uslyšíte o nedostatku vody v krajině, požárech a nebo i o maturitách. To ale až po písničce. Poslechneme si Báru Basikovou a píseň Bosanova. Přeji vám pohodovou neděli.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Požáry, sucho, hrozící poškození úrody, maturity. Ale také nový poeziomat v Kunovicích, anebo připomínky konce druhé světové války. Mimo jiné ve školních jídelnách v Rožnově pod Radhoštěm. To jsou hlavní témata končícího týdne ve Zlínském kraji. Pojďme si ho teď společně ve vysílání Českého rozhlasu Zlín poslechnout.
1: Zlínský kraj trápí nedostatek vody v krajině. Jen od začátku dubna tak bylo ve volné přírodě 45 požárů. Hejtmanství proto zavedlo mimořádná opatření. Lidé nesmí ve volné přírodě rozdělávat ohně. Více ředitel krajských hasičů Vít Rušar.
2: Ta platnost je na dobu neurčitou, protože budeme vyhodnocovat, sledovat počasí, účinnost tohoto nařízení a všichni vzlížíme k předpovědím Českého hydrometeorologického úřadu, aby už konečně začalo pršet. V přírodě je opravdu velké sucho.
1: Nedostatek srážek trápí také zemědělce. Těm by déle trvající sucho mohlo výrazně poškodit úrodu. Předseda zemědělského družstva v Nedachlebicích na Uhersko-Hradišťsku Petr Kocáb situaci označil za jednu z nejhorších za posledních 30 let.
3: O zimy, co máme, ono to poškození tím suchem tam vždycky je, ale není to tak znatelné, jak opravdu u těch jařin, protože tam teď se bude rozhodovat, jestli to vůbec vzejde, když to vzejde, jestli to pak po vzejítí dostane nějakou vláhu, tam to může dostat mnohem větší zásah, který klidně může skončit i zaorávkou nebo mizerným výnosem.
1: Maturanti zase v uplynulém týdnu bojovali s didaktickými testy z češtiny, angličtiny nebo matematiky. Jak se jim dařilo, zjišťovala na Zlínském gymnáziu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky reportérka Michaela Kočendová.
4: Nemám pocit, že by to bylo nějaké náročné, občas jsem musel přemýšlet, ale myslím, že v pořádku.
5: No, já jsem nevěděla, co jsou ohebné slova, takže mi to dalo docela zabrat.
6: Prvou hranici jsem asi zvládl, nicméně ty texty byly poměrně jednoduché, nic, co bychom nečekali.
7: Hodnotí studenti Dominik, Emma a Max, kteří ze tříd vyšli před 10. hodinou.
1: Kunovice na Uhersko-Hradišťsku mají svůj poeziomat. Lidé k němu můžou přijít, aby si poslechli vyvolávky z jízdy králů či básně v podání místního rodáka Josefa Abraháma. Pokračuje místostarostka Kunovic Martina Kozelková z Hnutí ANO.
8: Je zde zaznamenáno něco k historii letectví v Kunovicích, i recept na kunovské vdolečky, písnička ženského pěveckého sboru z Kunovic, mužského pěveckého sboru a povídání našich tetiček, které ještě mluví takovým tím naším nářečím obalovaným wo, takže to všechno tady si můžete poslechnout.
1: A končící týden se nesl také ve znamení připomínek ukončení druhé světové války. V Rožnově pod Radhoštěm na to šli i přes školní jídelny. Ty si vyzkoušeli válečné podmínky a svým strávníkům připravovali oběd ze surovin, které byly běžně dostupné právě v době druhé světové války. Natáčela Blanka Kovandová.
9: Vedoucí školní jídelny Zdenka Skalková nakládá na talíře pečené brambory s kmínem a česnekem. A to je skoro vše.
10: Měli jsme kmínovou polívku.
9: Jste překvapené, co máte na talíři, co jste čekali?
10: Jakou kyselici nebo něco takového. Já taky tu kyselici, protože jsem dostala brambory, které jsou docela hodně dobré.
1: Celou reportáž si můžete poslechnout na webu iRozhlas. Najdete ji v záložce regiony Zlínský kraj. A v příštím týdnu se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme věnovat sporům o solární a větrné elektrárny. David Jabůrek, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Zlín.

0: To byla písnička Mám tě rád. Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už téměř 30 seniorů využívá v Brně takzvané sdílené bydlení. Každý obyvatel má vlastní pokoj a s ostatními nájemníky sdílí společné prostory. O službu je velký zájem. Zájemci proto musí splnit zadaná kritéria.
1: Když zůstane jeden z těch manželů, horko těžko zhání na nájem. No a tak jsem ovdověla, no a nájem bych dala můj důchod a mě už nezbylo ani na inkasu na nic. Tak jsem byla ráda, že mám tady toto.
2: Vysvětluje Eva Matějčková, obyvatelka jednoho z pokojů ve sdíleném bytě v centru Brna. Bydlí tam 11. rokem, má vlastní pokoj, ale některé věci sdílí s ostatními.
1: Je nás 5, tak máme 2 záchody, 2 koupelny, jako sprchový koutel, tak to máme rozdělení, kuchyň taky dohromady.
3: No tak tady je ten moderní sporák s varnou deskou, s elektrickou troubou. No, teď mám dávali nové digestoř. No, to všechno tady bylo, když jsme se nastěhovali.
2: Provází mě bytem další z nájemníků, Vladimír Pazourek. Sdílené bydlení v Brně nabízí seniorům možnost pronájmu vlastního pokoje a zároveň podporu při řešení běžných záležitostí. Vysvětluje jeho vedoucí Otto Endlicher.
4: Máme celkem 6 bytů, dohromady máme teď ubytovaných 28 lidí. A zajišťujeme i sociální práci, vyřizování dokumentů, vyřizování dávek, kontakty s lékařama, s rodinama.
2: Vedoucí projektu registruje přes 20 žádostí o sdílené bydlení. Pokud zájemci nesplní stanovená kritéria nebo pro ně není místo, pracovníci jim pomáhají hledat jiné formy bydlení, například ubytovny nebo azylové domy. Ema Sušovská, Český rozhlas.

0: v neděli znovu otevírám naši hudební galerii s písničkami, které vám pak už nikdy nebudou znít stejně. Hudbu totiž tentokrát budeme vnímat nejpřirozeněji, jak to vůbec jde, ušima. Díky mému hostu Věrce Strbačkové, zpěvačce, studentce pedagogiky a hlavně nesmírně inspirativní mladé dámě se zrakovým handicapem. S kým vším si kromě Tomáše Kluse a Báry Polákové zaspívala, jak vypadá brajlský notopis i jak se hraje na nástroj, když zároveň nemůžete číst v notách. Hudba zase trochu jinak, tentokrát podle zpěvačky Věrky Strbačkové. Už v neděli 10. května po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.
2: Rodina Baťů patří k nejvýznamnějším podnikatelským dynastiím českých dějin. Příběh geniálního obuvníka Tomáše Bati dodnes inspiruje. Kde dnes žijí potomci slavného podnikatele? I to se dozvíte v cyklu Rodáci známí neznámí se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 8:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byl Vítězslav Vávra a písnička Citronová holka. Společnost vám dělá Český rozhlas Zlín. Naše pondělní poradna se věnovala květnové péči o zahrady. Hostem byl František Václavík z Machové na Zlínsku, odborný školitel Českého zahrádkářského svazu. Odpovídal mi nejen na to, jaká jsou úskalí jarních mrazíků, ale třeba také na to, jak bychom v těchto dnech měli pečovat o trávníky.
1: No tak už je v plném rozsahu potřeba se starat o trávník, protože trávníky začínají už v dubnu, ale do té doby by mělo být provedeno vertikutátorování, vyhrabání, vyčistění toho trávníku, měl by být přihnojený, protože tím, že sečeme na většině zahrad co týden maximálně 10 dnů trávu, tak to má obrovskou spotřebu živin a pokud ty trávníky na jaře nepřihnojí, je neuděláme, tak nám potom se tam vyskytují jiné druhy pleverů než trávníků a protože ta spotřeba těch živin pro ten růst trávy v takovém rozsahu je opravdu potřebná, také musíme zkontrolovat, jestli nemáme mech v trávníku a kdybychom ho tam měli, tak bychom měli se pokusit s ním bojovat. Myslím si, že nejjednodušší je postříkat zelenou skalicí, která se dá koupit za poměrně levný peníz a postříkat a toho mechu bychom se snadno z toho trávníku zbavili. Takže v těch věcí, které už do toho května jsou potřeba, je mnoho, ale toto jsou takové připravovat si tu zahradu na celé to léto.
0: Zima už je za námi, i když tedy nárazové mrazy nás pořád mohou překvapit. Podle čeho můžeme poznat, že je naše zahrada v kondici, že se nám podařilo projít těmi zimními mrazy bez nějaké větší úhony?
1: No tak zaprvé to poznáme podle toho, že ty první věci, které odkvetly, tak už mají plody. My ve Zlínském kraji jsme to letos jako docela špatně prožili, protože ty mrazy, které byly zhruba před 3 týdny, tak mělo minus 5 a i 6 stupňů. A nejenom, že to byl ranní mrazík, ale od půlnoci až do rána. A to, co v té době kvetlo, tak v podstatě zmrzlo. U třešní na 50%, u broskvení v našem tady tomto kraji na 100%. Meruňky, které byly odkvetené a už to bylo v těch kalichách, tak tam je taková 20-30% úroda. Nebyly i jabloně a hrušně jsou v květu až v současné době, tak tam to můžeme sledovat a krásně to kvete. Nyní ty mrazy, které v Čechách byly v posledních týdnu, tak ty nás nepotkali, protože tady bylo maximálně nějakou hodinu minus 1 anebo kolem 0. Někde v podhůří Beskyd to byly třeba 2-3, ale rozhodně to nebyla taková hrůza, jak to, co tady bylo před těmi 3 týdny.
0: V čem podle vás lidé mohou v této době nejčastěji chybovat?
1: Protože se udělá krásné jaro, tak spousta lidí jede a nakoupí rajčata, nakoupí okurky, papriky a dá jich ven, pak přijde 2-stupňový mráz a jedou nakupovat znovu. Já si myslím, že tady tyto plodiny, které potřebují vyšší teplotu, bychom skutečně měli zasadit až po těch zmrzlých, jak jste říkala, anebo když teď ukazuje se na internetu, že už do 15. května by mrazíky neměly být, prosím, zasaďme to. Ale zasadit to bez ohledu na to, že nám říkají, budou ještě mrázy a většina v těch zmrzlých až po žofii to skutečně přinese. Letos to bylo asi trošku při té změně toho klimatu o 14 dní dřív, tak snad už teď nebudou. Ale pokud si to někdo dovolí zasadit, aniž by o tom dopředu trošku uvažoval, dočkal se špatného výsledku.
0: Záznam celé poradny si můžete poslechnout na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: kdy hledáme signál.
1: 3:30 posloucháte Český rozhlas Zlín, kde vám teď nabídneme jeden příběh. Obec Loučka na Zlínsku na konci druhé světové války jen o vlásek unikla vypálení. Jako poděkování za přežití tam vzniká nová kaple. Tento týden o tom ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvil předseda spolku pro její zbudování Josef Kořenek. Už za chvíli si společně poslechneme ukázku z dopoledního rozhovoru Kristýny Fuchsové. Teď ale Michael Jackson.

0: pátek uplynulo 81 let od konce druhé světové války. Připomínkou událostí z posledních dní války na Zlínsku bude i vznikající kaple Jana Pavla II. V obci Loučka, která o vlásek unikla vypálení. O tom, co se v okolí v dubnu 1945 dělo a jaké poselství má loučská kaple nést, mluvil ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Josef Kořenek, předseda spolku pro její zbudování. Poslechněte si ukázku z rozhovoru Kristýny Fuchsové.
1: Když mi babička Ječek vyprávěli, co se odehrálo v Loučce, konkrétně teda 22. dubna 1945, takže je konec války, 3 dny předtím, než byla obsazena naše Loučka, byla vypálena osada Ploština a den po nás, 23. dubna, byla vypálena část obce Prlov. Tak vypadalo, že Loučce hrozí podobný osud. Co se stalo? Se stalo to, že v té Loučce, na rozdíl od Ploštiny a na rozdíl od Prlova, se z místních občanů nikomu nic nestalo. Ti velitelé německých sil rozhodli, že vypálí pouze v uvozovkách 7 hospodářských budov.
2: A k tomu se vztahuje právě kaple Jana Pavla II.
1: A k tomu se vztahuje kaple svatého Jana Pavla II., protože ten příběh, za komunismu se o něm nemluvilo, protože to nezapadlo do toho černobílého vidění toho světa. I když jsme to vytáhli po 90. letech, tak plno lidí i v okolí to spochybňovalo. A my jsme se rozhodli spolu s dalšími přáteli v té Loučce, že natočíme k tomu dokudrama, které hovoří o tom, co se v té Loučce v té době druhé světové války odehrálo. Jenomže furt nám ještě něco chybělo a v podstatě já bych řekl, že nejvíc, co nám chybělo, byl vděčnost. Protože jsme si uvědomili, že my bychom to dokudrama nenatočili, kdyby tam byli třeba jiní muži. My bychom to dokudrama nenatočili, kdyby náhodou někdo prostě udělal něco trochu jinak. Ono k tomu moc nescházelo, když vidíme ty ostatní události na Valašsku, které se odehrály. A když jsme přemýšleli vlastně, komu máme děkovat, tak jsme vlastně došli jednoznačně k tomu, že ten vděk patří Pánu Bohu a rozhodli jsme se, že tu věc nějakým způsobem dorovnáme právě postavením té kaple.
2: Když se zaměříme teď přímo na tu stavbu, má mít určitý i baťovský odkaz. V čem spočívá?
1: Takže ta stavba je zajímavá v tom, že my jsme samozřejmě hledali, jak by ta stavba měla vypadat. Kdo by to měl dělat. A zase shodou okolností jsem se potkal s panem architektem Josefem Pleskotem. Říkal jsem mu, poslouchejte, pane architekte, my máme takový a takový příběh v Loučce, neměl byste zájem se podílet na stavbě té kaple? A on říkal, no to mě velice zajímá, do toho bych chtěl jít. Když poprvé přijel, tak říkal, prosím vás, tady já slyším zvony, tady v té krajině musí znít zvony, to je první moment. Druhý moment, ta kaple musí být moderní, protože musí mít moderní

0: jeho svědce. A třetí důležitá věc, tady já v té obci já vnímám velký vliv Tomáše Bati, což je pravda, protože naši předkové, pokud to jenom trochu šlo, tak chtěli jít pracovat právě do Zlína k Baťovi, protože si vydělali víc peněz. Čili všechny školy mladých Baťovců a tak dál se účastnili naši předkové. Čili ten vliv toho Tomáše Bati je obrovský. Tak jsme vlastně propojeni i s tím baťovským charakterem. A pan architekt Pleskot to takto pojal, do určité míry navazuje na tu tradiční baťovskou architekturu.
1: Už jste to i trošku zmínil, kaple by měla být specifická zvonohrou.
0: Tak to je další obrovská zajímavost té kaple. To jednak pan architekt přijíždí a slyší zvony v té krajině, tak my se na to všichni taky těšíme. Ale druhá věc, ta kaple má věž, kde bude v podstatě 40 zvonů, což je největší počet zvonů na takové klasické zvonkoře v České republice, neli ve střední Evropě. Bude u toho klaviatura, což ta klaviatura není na žádné kapli v České republice a my počítáme s tím, že se taky na tu klaviaturu a na ty zvony párkrát v roce odehrají významné koncerty, které se budou vztahovat k významným výročím naší země. Kromě toho, že těch zvonů je tam 40 a je to jako opravdu velký rozsah i co se týká váhou, ale to není všechno. Každý ten zvon má svého patrona a to samozřejmě je velice zajímavé, to je úplně zase samostatný příběh celé té kaple.
2: Celý rozhovor o událostech posledních dní druhé světové války v okolí Loučky na Zlínsku a stavbě děkovné kaple Jana Pavla II. V obci si můžete znovu poslechnout v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz, konkrétně v záznamu páteční 11. hodiny.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: To byly Buty a písnička Vrána v odpoledním Českém rozhlase Zlín. Pokračovat budeme hudební cukrárnou, kterou pravidelně připravuje můj kolega Petr Uhřík.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Letos v létě to bude 23 let, kdy zemřel zpěvák Stanislav Procházka, ale ten mladší, populární především v osmdesátkách, ať si ho nepleteme s jeho tátou dechovkářem. Přiznávám na rovinu, naprosto na rovinu, že nějakým projevům velké sympatie k jeho hudbě a celkovému projevu mám hodně daleko, ale cukrárna je otevřená všem stylům, každému, kdo něco v domácí muzice dokázal. Přeskočím až do období po listopadu 89, tam už popularita Standy Procházky patřila minulosti a proto založil agenturu, ve které organizoval zábavné pořady zejména pro děti a důchodce. A je potřeba říct, že docela slušně prosperovala. Co se moc neví, psal taky básničky a maloval obrázky, měl dokonce výstavu v Hrusicích. Dnešní díl je tedy vzpomínkový, pustíme si zpěváka ve svetru, hezky ostříhaného podle normy, takového hodného, upraveného, slušného chlapce, kterého by si přáli rodiče jako ideálního nápadníka pro svou dceru. Ovšem v období, kdy ještě stála návštěva u holiče 5 korun. V učňovské provozovně na dnešní Štefánikově ulici ve Zlíně 2 koruny.

Máme 15 hodin, téměř 53 minut a tak pro vás mám pozvánku k poslechu našeho zítřejšího vysílání. Dozvíte se třeba o tom, že řidiči v Uherském Hradišti musí zítra počítat s dopravními komplikacemi. Stavbaři totiž budou dodělávat některé práce na mostu Jana Antonína Bati, který je jedinou silniční spojnicí přes řeku Moravu se sousedním Starým Městem. Podrobnosti uslyšíte od reportéra Michala Sladkého v zítřejším ranním vysílání v 7 hodin a 20 minut. A společně se uslyšíme u chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín, kde mými hosty budou fyzioterapeutka zvířat Eva Přehnalová a veterinární lékařka Tereza Kosinová-Paušová, které působí ve Zlíně. Naším hlavním tématem bude fyzioterapie zvířat. Rozhovor začne zítra po 11. hodině, ale už teď můžete psát své dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. A teď už vám jen popřeju krásné nedělní odpoledne a budu se těšit na slyšenou zase zítra. Anna Randárová.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na koupališti v Bojkovicích na Uherskobrodsku vybudují novou fotovoltaickou elektrárnu. Ve Valašském Meziříčí řidiči nově nesmí odbočit z nábřežní ulice na průtah městem. Děti se v Česku účastní asi 5000 dopravních nehod ročně. V noci a kránu čekejte oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 11 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Koupaliště v Bojkovicích na Uherskobrodsku bude napájet fotovoltaická elektrárna. Vznikne na novém přístřešku, který bude zakrývat technologii koupaliště. Jejich vybudování bude stát zhruba 1,25 milionu korun. Pokračuje starosta Bojkovic Petr Viceník z ODS.
2: Jsme trošku ve skluzu, měli jsme problém s projektem toho vlastního přístřešku, ale nicméně věřím tomu, že to všechno stihneme a ta instalovaná fotovoltaika nám už pomůže s energetickýma nákladama na letošní rok.
0: Přebytky energie město využije na ohřev vody ve fotbalovém areálu. Ve Valašském Meziříčí platí nově zákaz odbočení z ulice Nábřežní na průtah městem. Řidiči můžou odbočit jen na silnici 1/57 směrem ke kruhovému objezdu u Panáčka. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše jsou důvodem opakované dopravní nehody v tomto místě.
3: Toto místo bylo dlouhodobě problematické. Docházelo zde k opakovaným nehodám, zejména při odbočování doleva na Vsetínskou ulici směrem k autobusovému nádraží. Nové dopravní značení s přikázaným směrem odbočení doprava tak řidiče nasměruje ke kruhovému objezdu u Panáčka, což je vhodnější a hlavně bezpečnější řešení.
0: Zhruba 5000 dopravních nehod ročně v Česku se týká jako účastníků dětí do 15 let, nejčastěji jako spolujezdců v autě. Ukazují to data týmu silniční bezpečnosti. Ten ale upozorňuje taky na nehody na parkovištích a v obytných zónách.
4: Za takové kolize většinou nemohl řidič, vybírá ze statistik policie její mluvčí Violeta Siřišťová.
5: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, co jsme evidovali v téměř 150 případech.
4: Jak se chovat tam, kde jezdí auta, by dětem měli vysvětlit rodiče, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
6: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle, anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
4: Častěji děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Proto je podle Novotné nutné správné připoutání do vhodné sedačky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Na stadionu fotbalové Slavie v Edenu bude uzavřena tribuna Sever, ze které v závěru sobotního ligového derby proti Spartě vnikli domácí fanoušci na hřiště. Na síti X to oznámil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík s tím, že tribunu neotevře, dokud nebudou identifikováni fanoušci, kteří zaútočili na hráče soupeře a házeli do hostujícího sektoru pyrotechniku. Slavia zároveň vyřadila z A týmu dva hráče, kteří viděli v derby červenou kartu, Tomáše Chor a Davida Douděru.
1: Počasí.
0: V našem regionu bude zpočátku noci oblačno, postupně začne převažovat zataženo. Kránu se mohou objevit ve východní části kraje přeháňky. Nejnižší teploty budou mezi 14 a 11 stupni a vítr povane slabý východní a kránu mírný jihovýchodní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehodu motocyklu se zvěří máme hlášenou na silnici mezi Zádveřicemi Rakovou a Horní Lhotou na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je připraven pořad Hvězdné návraty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
8: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, výborně, že ten profesor skutečně přijel.
7: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
9: Dovolí, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
7: Ale já teď nebudu, díky.
9: Tu máš.
7: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
9: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
7: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
9: Ale naposled.
7: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
9: Už to mám.
7: Tak výborně.
9: Ale tohle není všechno.
7: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
9: Víš, co tě čeká?
7: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
9: Za to nedostanu ani 500 rublů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil jednu pro mě, a tu mám nejradši.

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, to tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spárka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové věci.
5: Nejsme tady všichni, Voráček a Pata z nový vsi chybějí.
4: Počkejte prosím vás, Voráčkem, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá, to já vám teda taky dokážu, víte, cirkus bude, tak, poklona. A je to, co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko, víte, on si řekne, cirkus bude, no tak bude, cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já, že já jsem to si... No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu, to je pravda. Ježíš, pane Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
4: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte! Nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřebovala hned, já bych si s těma peršenama věděl rady.
0: Tati, kolik máš v kase?
1: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
0: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
1: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
0: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
0: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
0: Je? No, no, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
0: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
0: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No, pojďte dál.
6: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
8: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
0: Proč?
8: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
0: Ale já je mám doma.
8: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
0: Jenomže já teď domů nejdu.
8: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
0: No prosím.
8: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
0: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
8: O, pardon, pardon.
0: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
8: Ne.
0: Dobrou noc.
8: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte?
2: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalik.
9: Dobré jítro, madam.
10: Děkuju.
9: Ano.
10: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
9: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního darořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
10: Tak viděl jste ho nebo ne?
9: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
10: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
9: Ne, madam, nic.
10: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
9: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
10: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
11: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří propula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, madá.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... Je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděl.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrél v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla fuč. Cyrél pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž? Jaký muž?
13: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli nás pro nevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko? Jsem slabá. Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Abyste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. že pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem.
11: Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes jasné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
2: Co svítí, když svítí, a když dosvítí, a když dosvítí, tak se doleje.
3: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně...

0: No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
1: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, ostatní no, všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
0: je,
1: co
0: vy
1: pořád?
0: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte.
1: Já se
0: to je na vás mužích právě to roztomilý. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
1: Ne.
0: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
2: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
0: no,
2: dokonce,
0: máte, no.
2: motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
0: Nevíte to.
2: Ne.
0: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
2: Jak to?
0: Vy jste přece muž, ne?
2: No, no, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
0: Písemně?
2: No jistě.
0: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
2: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
0: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
2: Jo, tak to bude synův, podle.
0: Ne, ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
2: Tak.
0: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
2: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
0: Si píše. Sama si pro
2: si
0: sebe.
2: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás
0: no,
2: poprosit?
0: A budete hezky poslouchat.
2: Budu poslouchat,
0: ještě. Budete hodný.
2: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
0: Ono je to o Popelce.
2: Popelku já rád. Hmm.
0: Takže. Byla jednou jedna a byly dvě a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, ne, ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi, Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. Agátu, ne, ne, detektivky nečetli. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo.

0: vykvetla i promoce. Hátě a gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká, a muziky hrály. Háta a gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
1: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To je asi to první, že? Zkusíme to.
6: Už jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přiklánili k tomu...
6: On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
4: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
6: Na trojku Sambucus nigra.
5: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru?
7: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
8: Jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: Je ztracený.
4: Tak prosím.
7: Ta štyrka je krásná. Já jsem nejdřív myslel, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát. No, tak. Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
7: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
5: Ne, Karel, ale já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: To je ta věnička.
6: Pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
7: To je lidový vypravěč na to.
6: Ale narožní nás úmyslně mate, všimněte si toho.
7: To se smí přilevře.
5: Pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
7: Já myslím, že úplně správně to roztříhaný lidový vypravěč.
6: Jak nás mate?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Ke kartě. Máte pravdu.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: No, jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Sodovku.
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jmenu jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podat. Moment.
5: Hello, Kim Besleng. Řekl vám paní Ajšemová, jistě, že je tady, ale právě se na ně dívám, tady v okne mám legraci z nich. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Malý okamžik, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi jsem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že?
2: No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za to šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenší musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte, ty
2: buditelské
1: časy. Tak v té době se opravdu ať ještě dělala.
2: Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce. Jo?
3: A co jste dělala do 50. let?
2: Děkuji,
1: Dívala jsem se na vás, pane Verichu.
3: A že vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na Magdolova, víte?
1: Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře. Jo. Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupily. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejčí jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zinspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: A opravdu hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, Ramadě se té, si úplně. Se vám šedé, nespěr?
1: Ano, opravdu.
5: Ty detaily,
1: skutečně.
5: Já ztrácím čas, takový mi mě neužijí.
1: Neužitečnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám říci, jak by se mi líbit. Och, enormemo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nebo je na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
5: Leblou, váš odanistitel. Dám vám a trhá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monkel.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
1: Já buďte přece trochu skromnější.
5: Mě nedopřejte se mi snoubencem. Už
1: jste příliš na
5: mě. Já pláhnu po vás, nemohu
1: vás žít. Řekla jsem, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, prominuti, prominuti.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodáte li mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
5: Merci.
1: Je, vy jste příliš vychytralí.
5: A vy příliš svůdná, ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. roky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.
6: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
7: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
6: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
7: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
6: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
7: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
6: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
7: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
8: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.
9: Nová zubní ordinace v Buchlovicích. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
10: Bylo 17 hodin.
8: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
10: Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude v pondělí částečně uzavřený. Horní Bečva plánuje novou cyklostezku na Hlavatou. V roce 2029 mají dělníci začít stavět první část vysokorychlostní tratě. Z počátku noci a kránu čekejte oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 11 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Provoz mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zítra omezí opravy mostu Jana Antonína Bati. Na jediné silniční spojnici mezi oběma městy musí řidiči počítat s částečnými uzavírkami. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
11: V pondělí 11. května budeme v rámci dokončovacích prací brousit vozovku v oblasti mostních závěrů. Provoz ale zůstane zachován, a to v obou směrech. Vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
10: Horní Bečva na Vsetínsku plánuje vybudovat novou cyklostezku, která propojí centrum obce s vyhledávanou lokalitou Hlavatá. Hlavním cílem projektu je oddělit cyklisty od frekventované silnice na hlavním tahu směrem na Slovensko. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta bude začátek trasy v lomu u přehrady.
12: Zahájíme tady u zastávky na přehradě, pojede cyklostezka podél přehrady do lomu, z lomu vlastně po komunikaci a pak jak je vyústění krajské cesty na silnici první třídy, tak povede po pravé straně cyklostezka až penzionu Sachova Studánka, kde se převede na druhou stranu a bude dále pokračovat podél toku Bečvy až pod Hlavatou.
10: Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseku od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První vysokorychlostní tratě mají být hotové v roce 2035. Ani během druhého dne příměří mezi Ruskem a Ukrajinou boje neutichají. Třídenní klid zbraní oznámil americký prezident Donald Trump v sobotu. Rusko ale dnes znovu zaútočilo drony na civilní cíle v ukrajinském vnitrozemí. V Dněpropetrovské oblasti a v Charkově zabilo nejméně 2 civilisty.
13: Sirény ohlašují nálety ve východní části Ukrajiny průběžně během celého dne. Jediným rozdílem oproti předchozím dnům bez takzvaného příměří je, že ruská armáda neodpaluje balistické rakety ani naváděné letecké pumy a Ukrajina neútočí na petrochemickou infrastrukturu v hloubi ruského území. Rusko dál trvá na tom, že podmínkou mírových rozhovorů mezi Moskvou a Kyjevem je stažení ukrajinské armády z Donbasu. To Kyjev rozhodně odmítá. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.
14: Počasí.
10: Ve Zlínském kraji bude v noci oblačno a postupně začne převažovat zataženo. K ránu čekejte ve východní části kraje také přehánky. Nejnižší teploty budou mezi 14 a 11 stupni a vítr povane slabý východní, k ránu mírný jihovýchodní až jižní.
14: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
10: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na Hradištské ulici v Uherském Hradišti. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín naváže pořad Hudba do kořán.
14: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hudba do kořán, hudební galerie Českého rozhlasu Zlín vám dnes díky mému hostu pootevře další nádherný hudební vesmír. Hudbu totiž budeme vnímat úplně nejpřirozeněji, jak to vůbec jde, ušima. Mým hostem je dnes zpěvačka, studentka Masarykovy univerzity v Brně. No a ani nevím, jak to nazvat, třeba spouštěč, vedoucí mnoha aktivit pro děti i dospělé. Ohromně aktivní a inspirativní mladá dáma Věrka Strbačková. A abych nezapomněla, naše rodačka z Huslenek. Věrko, děkuji, že jste si na nás udělala čas.
15: Já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače, kteří si nás pustili.
7: A jsem taky moc ráda, že jste u toho i vy. Mnoho nejen hudebních zážitků přeje Markéta Janíková. Věrko, na úvod jsem neřekla něco, co by při množství vašich aktivit vůbec nebylo to hlavní. A navíc tady v rádiu je to vlastně úplně jedno. Jenomže dnes je to také naše téma. Tím, že jste nevidomá zpěvačka, můžete nás vzít do světa hudby tak, jak ho vnímáte právě vy. A to mě zajímá na začátek. Když slyšíte hudbu, písničku, jaké k ní, Věrko, máte představit? Co vám běží hlavou?
15: Tak asi záleží, jestli je to písnička v češtině anebo v angličtině. Pokud je to písnička v češtině, takže rozumím pořádně tomu textu, tak si třeba můžu i nějak představovat nějaký děj, pokud má ten text nějaký děj nebo nějaké věci k tomu. Pokud je to v angličtině, tak to spíš vnímám vyloženě jako tu hudbu a občas se tam může objevit nějaká představa, která odpovídá nějaké emoci té písničky. Ale taky se může stát, že mám třeba tu písničku spojenou s něčím ze svého života a tak si na to vzpomenu.
7: Máte takové písničky?
15: Mám, jich docela hodně. Jako příklad bych mohla říct třeba album Plamen Kateřiny Marie Tiché, které celé je pro mě takové hodně vzpomínkové.
7: My jsme sice na začátku, ale můžu prozradit, že i z něj dnes budeme hrát. Dnes bych vůbec doporučovala poslouchat autenticky se zavřenýma očima, nechat se hudbou unášet. A tak nás teď čeká první písnička, která Věrčinu pěveckou dráhu nejspíš odstartovala. To nám za chvilku poví sama. Ale byl na začátku Čechomor a jeho proměny?
15: Tak ten byl na začátku nějaké té jako více viditelné kariéry, já se trochu ostýchám tomu říkat kariéra, ale nějakého toho více viditelného působení pěveckého, ale já jsem vlastně zpívala už tak nějak od malička, moje rodina mi vždycky říká, že zpívám skoro od chvíle, kdy jsem se narodila, že jsem začala dřív zpívat než chodit, takže jsem zpívala už dávno předtím, ať už třeba ve sboru na naší škole v Huslenkách základní, nebo potom později na gymnáziu, ale zároveň tady ty proměny byly určitě důležitý první hezký krok.
7: Je tedy čas na první písničku. Věrka Strbačková, můj dnešní host, a kapela Čechomor a jejich skladba Proměny.
14: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Dozněla první písnička v pořadu Českého rozhlasu Zlín, hudba do kořán, a hostem je dnes zpěvačka, studentka sociální pedagogiky na Masarykově univerzitě a také někdo, kdo nám přiblíží hudbu ve světě zrakově znevýhodněných, Věrka Strbačková. Věrko, jak to tady bylo přímo s Čechomorem a písničkou Proměny na velkém koncertě pro Světlušku, jak to přišlo?
1: Přišlo to asi tak, že o rok dříve Světluška natáčela se mnou medailonek, který bývá součástí těch koncertů. A o rok, než byla tady ta příležitost, tak byl o mě ten medailon a tam jsem zpívala právě s tím sborem na té základní škole. Takže si asi nějak všimli, že umím zpívat, a asi je napadlo mě pozvat i na ten koncert. Nebo tak si myslím, že to bylo, úplně přesně to nevím. A jinak to byla moc hezká a zábavná zkušenost.
0: Vy jste na mě totiž v tom záznamu působila úplně suverénně. Vy jste byla jako malý profík. Pojďme si pro vzpomínku kousek vašeho vystoupení pustit.

0: jste to tehdy brala, když je to nakonec živý televizní přenos? To je veliká tíha.
1: Pro mě ten přenos jako takový nebyl až tak stresující, protože pro mě bylo mnohem víc stresující to předtím. To zkoušení, vůbec to, že ta kapela se musí nazvučit a já musím na tom pódiu stát celou dobu, co oni se zvučí. To, že se tam děje spousta věcí, kostýmy, celý ten sbor tam je, pořád se tam čeká, přesouvá a tak dále. Takže to pro mě bylo ve výsledku mnohem víc stresující než ten samotný přenos.
0: Jak dlouho to trvá nazkoušet vlastně takovou velkou produkci?
1: Ono to funguje tak, že vlastně několik měsíců předtím já se dozvím, že tam teda budu zpívat, dostanu tu písničku a můžu se na ně sama připravovat, ale tím, že jsem daleko od Prahy, kde se ten koncert odehrává, tak tam vždycky přijedu až den předem, poprvé si to zkusím s tím interpretem na zvukové zkoušce a ten druhý den už jsou kamerovky a to je vlastně na celý den, protože se zkouší, jak to bude vypadat, kdo kde kdy bude, co bude mít kdo na sobě, teď se tam čeká, než si to zkusí ti ostatní, protože se to musí zkusit celé ten koncert několikrát a je to jako, musím říct, že pro desetileté dítě dost náročný zážitek, ale taky moc fajn zážitek a jsem vděčná, že jsem to mohla zažít.
0: Když už jsme u těch představ, jak jsme si o nich povídali na začátku, jak jste tehdy vnímala písničku od Čechomor, právě Proměny tehdy, a proměnilo se to nějak s léty, s věkem, to téma té písničky?
1: No tím, že jsem byla hodně malá, tak si myslím, že jsem tam úplně neviděla zatím nějaké jako kontexty, ale prostě jsem to viděla tak, jak to leží a běží, tak jak to je, prostě to, co se tam děje, to se děje. Ale teďka to mám spojené hodně s našima táborama, protože je to součástí našeho táborového zpěvníku a zpíváme to každý rok u táboráku, tak to mám spojené hlavně asi s tím a taky tady s tím koncertem.
0: Povídejte o táboře. To je tábor, který vy spolu organizujete, jste tam vedoucí?
1: Ano, jsem součástí týmu vedoucích. Je to vlastně tábor pro děti se zrakovým postižením, projektu Tyfloturisták, neziskové organizace Široko. Je to prostě letní tábor, kde já jsem jezdila jako účastník dříve a teď jsem se stala vedoucím. Děláme tam pro ty děti různý program, vždycky na nějaké téma a je to moc fajn.
0: A co všechno je ve zpěvníku?
1: Ve zpěvníku je to spousta. Teď zrovna připravujeme druhý díl zpěvníku. A musím říct, že je to jako docela zajímavá směska od pokáče přes nějaké takové ty klasické táborákové věci, které všichni známe, až třeba po asonanci, která si myslím, že není úplně tak jako ten táborákový mainstream, ale u nás třeba je hodně populární.
0: No a samotný zpěvník, jak vypadá zpěvník na táboře pro zrakově znevýhodněné děti? Popište nám.
1: Tak vlastně je to taková kniha v Braillově písmu. Má to asi 60 stran. A je to takový prostě svazek, který ty děti dostanou na klín, můžou si ho otevřít a číst si v něm. Je tam normálně obsah, takže se tam dá vyhledávat. Ale taky, protože máme děti slabozraké, které vlastně nečtou Braillovo písmo a potřebují zvětšené písmo, tak máme verze zpěvníků, které jsou psané opravdu hodně velkým písmem.
0: K vašemu koncertování a k vašim aktivitám se brzičko vrátíme. Ale teď vám, Věrko, musím říct, kdo mě k rozhovoru s vámi inspiroval. Nebyl to nikdo menší než Andrea Bocelli. Sledovala jsem záznam jeho obřího koncertu, tuším, že to byl amfiteátr ve Veroně, a komentátor říká: začíná záznam koncertu nevidomého tenoristy Andrei Bocelliho. A já si říkala, a proč o tom vůbec mluví? Je to vůbec důležité zmínit hned na úvod, když Bocelli bude prostě jenom úžasně zpívat. Co myslíte vy, Věrko, je to spíš inspirace, že když chci i se znevýhodnění mohu zpívat na takové úrovni pro takové davy, nebo v případě Bocelliho je to fakt už trošku zbytečná nálepka?
1: Já myslím, že pro spoustu lidí to může být inspirativní, jak nevidomých, tak vidících. Na druhou stranu, jako pro ty vidící diváky je to viditelný handicap, takže oni o tom ví, aniž by se to řeklo. Ale zase si říkám, že my jako společnost fungujeme v nějakých zkratkách a dáváme si takhle nálepky, které nám pomáhají chápat věci jednoduše si předat nějakou informaci. To je stejné, jako by se řeklo třeba mladá zpěvačka nebo italský tenorista, je to vlastně to stejné, jenom se řekne, že je nevidomý. Nemám s tím jakoby problém, chápu, že je to něco, co ta společnost dělá běžně i u jiných věcí, než je znevýhodnění.
0: Tak právě na písničku tenoristy Andreje Bocelliho je teď čas. V roce 1995 vznikl pro jeho album Romanca nádherný duet, původně v italštině, pak pro snadnější cestu do světových hitparády v angličtině. Time to say goodbye Andrea Bocelli a anglická sopranistka Sarah Brightman a můj host, ten je zase naopak náš, rodačka z Huslenek Věrka Strbačková.
2: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Český rozhlas Zlín a jeho hudební galerie Hudba do kořán a můj dnešní host Věrka Strbačková, studentka Masarykovy univerzity dnes, ale především v roli zpěvačky a povídáme si o roli hudby v životě zrakově znevýhodněných. A také o vás, Věrko, kteří dokazujete, že hudba žádné hranice nemá, proto jsme připomněli i tenoristu Andreu Bocelliho. Věrko, ta písnička není o loučení, vlastně už vůbec nebyla zamýšlená jako doprovod k poslednímu rozloučení, jak často zaznívá, ale naopak je spíš o nových začátcích, i když předtím vlastně musím něco opustit. Vy jste opustila částečně huslenky, hurá do Brna. Co se vám na té první cestě samostatné tehdy honilo hlavou?
1: Já jsem jezdila do Brna ještě dřív, než jsem se tam přestěhovala, tak jsem tam jezdila občas na víkendy a právě s tím se stalo, že jsem jela poprvé sama do Brna. A musím říct, že to bylo velmi stresující. Každých 5 minut jsem kontrolovala polohu na telefonu, kde jsem a jestli jedu správně a jestli vystoupím správně. Sice jsem si pustila nějaký podcast do uší, ale vůbec nevím, co se tam dělo, protože jsem celou dobu kontrolovala tu polohu a vůbec tu cestu. Ale potom musím říct, že přišla velká, velká úleva a jsem ráda, že už jsem tady ten trénink trochu měla v době, kdy jsem se do Brna skutečně přestěhovala, takže minimálně tu cestu to už jsem jako zvládala, to jsem viděla, že to zvládnu a potom v tom Brně je to pro mě asi pořád o nějakém objevování, co zvládnu, k čemu potřebuju nějakou pomoc od někoho nebo co se dá zvládnout samostatně a jak. A chtěla bych na tomhle místě poděkovat jak středisku Terezias, bez kterých bych ty první měsíce v Brně absolutně nezvládla, protože mě naučili dojít do školy, domů, na autobus, na šalinu a jezdit vůbec s tou šalinou, tramvají. A všechny tady ty základní věci, bez kterých by to nešlo. A taky ale dalším organizacím, jako třeba Brněnskému Tyflocentru, kam teďka chodím se učit vařit. A tak je to pro mě moc užitečná věc.
0: Vy musíte, Věrko, Brno hodně vnímat ušima. Co vám třeba pomáhá při orientaci zvukem právě při pohybu ve městě?
1: Vlastně v celku užitečný může být i ten zvuk projíždějících aut nebo šalin, protože člověk pozná podle jak zhruba velké cesty jde. Ale asi tady víc než zvukem se orientuju prostřednictvím bílé hole a prostřednictvím hmatu, i když i tam může být ten zvuk užitečný, protože vlastně bílá hůl, když ji člověk používá, tak odráží nebo vydává nějaký zvuk a ten se odráží od budov a tak dále, takže to třeba pomáhá, když se člověk potřebuje něčemu vyhnout, tak už třeba může trochu slyšet, že se ten zvuk změnil a je tam nějaká překážka.
0: Uhum. A pak ještě využíváte majáčky, které si aktivujete.
1: Ano.
0: Jak to funguje?
1: Ty v Brně fungují teďka už hodně dobře. Funguje to tak, že mám takovou vysílačku a na místě, kde je ten majáček, si ji zapnu a už podle toho, co je na tom majáčku nahrané, se dozvím nějakou informaci. Třeba všechny budovy univerzity jsou označené, kdy vlastně ta budova řekne, co je to za budova, nebo potom se takhle dají i pustit přechody, to je takové to klasické ťukání, které můžete znát třeba i ze svého města.
0: Mm-hmm. Takže nebo to si, takhle... ten zvuk si můžete sama vlastně pustit?
1: Ano.
0: Vzhledem k nějaké aplikaci, nebo jak to vypadá?
1: Není to propojené úplně s telefonem, je to taková vysílačka speciální.
0: Vysílačka. Když už jsme se zastavili u Brna a u vašeho studia a taky u mnoha aktivit, Věrko, přibližte nám jedno z nich. Co pak je to Braille?
1: Tak Braille je takové moje dítě trošičku. Jsem jedna z...
0: jedna z maminek.
1: Jedna z maminek, ano. A je to klub pro nejen zrakově znevýhodněné studující Masarykovy univerzity, který jsme založili s mojima skvělýma kamarádkama Luckou a Stáskou.
0: Zdravíme.
1: Ano, zdravíme. A je to vlastně takový prostor pro setkávání studentů se zrakovým postižením i bez něho, kdy spolu podnikáme nějaké zábavné pohodové aktivity, třeba teď jsme měli čtecí večer, kdy tam máme pár lidí, kteří píšou nějaké svoje příběhy a chtěli se o ně podělit, takže jsme si prostě seděli, četli, povídali jsme si o tom a bylo to moc fajn. Ale taky to může sloužit k tomu, že si prostě předáme ty zkušenosti z toho studia, anebo jenom vůbec k tomu, že poznáme, jaký zrakově postižení lidé na té univerzitě jsou. Protože my o nich víme, že jsou, víme, že jich je nějaké číslo, ale vlastně často člověk vůbec nepotká, nebo potká jenom pár těch, které zná. tak my chceme být nějaká komunita pro tady ty lidi, která je propojí a můžou se spolu seznámit a třeba se potom skamarádit a tvořit si nějaké vlastní vztahy.
0: To zní jako báječná věc, když jsem si o Brajglu četla, tak jste s vašimi maminkami, spolukolegyněmi Brajglu, zmiňovali, že vám třeba píšou i z Prahy jejda, jak to, že to u nás ještě není taky, že nás to taky vlastně nenapadlo, tak jste udělali takovou tradici, takovou nutnost.
1: Jsme hrozně rádi, že na to jsou ty ohlasy takové hezké i z komunity zrakově postižených starších lidí, nebo prostě dospělých lidí, i vlastně mimo. Myslím si, že to je něco, co může udělat každý na svojí univerzitě a přijde mi, že na tom je cené to, že to vychází od nás jako od studentů.
0: Věrko, jak ale vypadá taková vaše Brajgl party?
1: No, ona to není úplně party. Spíš je to takový sedánek pár lidí. Dejme tomu, že takových 12 se nás vždycky sejde, nebo od 8 třeba do 12. A prostě scházíme se v prostorách střediska Terezias většinou. Takže si tam většinou tak v pohodě sedíme, povídáme si, anebo třeba si právě něco čteme, hrajeme deskovky a tak. Ale zároveň už jsme měli i třeba takzvané PPP, první poskouškové pivo, které mělo taky velký úspěch.
0: Zapomněla jste na wafle?
1: Ano, to byl náš halloweenský večer. To byla vlastně jedna z našich prvních akcí, která měla moc hezký ohlas a byl to takový tematický podzimně halloweenský večer, kde jsme si poslepu připravovali wafle a tortily a povídali jsme si strašidelné historky. A tam vlastně to mělo i takový trochu přesah, že studující vidící si mohli vyzkoušet udělat tu wafli se zavřenýma očima. Nebo s klapkama.
0: Jsem zaznamenala to poslepu, takže ano, takhle jsem to trochu chápala.
1: Jo.
0: My jsme vlastně nevysvětlili název Brajgl, protože zní to jako rebelsky, ale je to trošku varianta něčeho vám
1: Ono to nutné. Právě je trochu rebelské, ale je pravda, že ten zápis je takový specifický. Píše se to vlastně B, R a I, v závorce je G a potom L, L, E, což když si odstraníte to G, tak z toho vznikne slovo Braille, nebo Brailleovo písmo tedy. A my jsme tam přidali to G a vyslovuje se to Brajgl a co je Brajgl, to víme.
0: To všichni víme.
1: A je to takové, přišlo nám to takové fresh mladistvé a možná i pro někoho lákavé tím, že se to jmenuje tak jako možná snad trochu vtipně. Chtěli jsme být vtipné.
0: To rozhodně, já vás teď vezmu na jednu Brajgl party. Stevie Wonder je totiž další z nevědomých hudebníků, kteří zbořili hranice, 25 cen Grammy. Stal se obrovskou hvězdou a myslím, že si ho posluchači určitě vybaví s jeho typickými velkými černými brýlemi, strašným úsměvem od ucha k uchu. Nevím, jestli jsem kdy viděla větší. No a Věrko, my si teď dáme skladbu od Stevieho Wondera Part

0: Zpěvačka a také budoucí pedagožka Věrka Strbačková je dnes hostem Hudby do kořán a zněla písnička velké hudební hvězdy, mimo jiné zpěváka se zrakovým handicapem Stevie Wondra. Věrko, vy studujete sociální pedagogiku, ale k vašemu směřování, k hudbě už od malička, neuvažovala jste právě o studiu hudby? Musela jste nějak hodně rozhodovat mezi hudbou nebo studiem jiného oboru?
1: Úplně ne, protože já nejsem takový hudební odborník, abych mohla hudbu studovat a zároveň tuším, jak strašně těžké je se hudbou uživit a není to úplně ten směr, kterým bych chtěla jít. Vlastně hudba je můj obrovský koníček, který chci mít ve svém životě jak aktivně, tak třeba poslechem, ale není to úplně něco, čemu bych se chtěla věnovat jako tomu hlavnímu.
0: A kdybyste volila studium hudby, popište posluchačům, kde se u nás hudba studuje i třeba se zrakovým znevýhodněním, což jsou takové vyhlášené z školy.
1: Tak jsou různé možnosti, buď může jít člověk do inkluze, na běžnou nějakou konzervatoř, anebo třeba i na vysokou školu hudební, ale hodně nevidomých chodí na konzervatoř Jana Dejla v Praze, která je pořád nějakým způsobem specializovaná na hudebníky se zrakovým postižením, i když teď už tam, pokud vím, chodí i vidící lidé, ale furt je to tam nějakým způsobem více akcentované.
0: Když jsme si povídali o vašem klubu, o společenství Braille, tak jsme vzpomněli Braillovo písmo. Jak byste mi popsala brailleský notopis?
1: Tak ten je hodně složitý. Proběhl u mě pokus se ho naučit, který teda nebyl úplně jako zdárný, ale snaha tam byla. A vlastně ten notopis pracuje se znaky Braillova písma, které se v kontextu běžného textu používají úplně jinak, třeba jako písmena. Ale vlastně tím, že pokud já vím, že teďka čtu noty, tak vím, jak už si to mám interpretovat, ty znaky, v kontextu toho notopisu.
0: Já připomenu, to je možná důvod, proč se na to ptám, že takový brailleský notopis vydává i Český rozhlas, konkrétně nadační fond Světluška. Už několik let na jeho přebalu zůstává vítězný obrázek ze soutěže Radost tvořit, to je výtvarná soutěž zrakově znevýhodněných dětí při Zlín Film Festivalu. A právě na první pohled, a pro mě tedy pohmat, mi připadá nesmírně složitý. Věrko, vy jste v loni strávila nějaký čas v Portugalsku a to mě moc zaujalo, protože jste to líčila moc hezky, byla to asi hodně intenzivní zkušenost.
1: Ano, byla to hodně intenzivní zkušenost. A byl to takový kemp pro mladé nevidomé lidi, zhruba od 16 do 22 let. A vlastně to byla taková událost, kde jsme každý den navštěvovali nějaké přednášky na různá témata, která si pro nás připravovali různí lidé z různých zemí. Kromě toho jsme tam občas i cestovali někam nebo šli třeba na pláž, ale hlavní náplň byly ty workshopy, všechno to bylo vlastně v angličtině, takže jsem komunikovala 10 dní anglicky. Všichni jsme tam komunikovali 10 dní anglicky, což bylo docela náročné, ale zároveň to byla pro mě super zkušenost a měli jsme tam i skvělou tu českou partu, jak účastníky,

0: potřebnou podporu, ale pokud srovnám míru podpory, kterou může člověk čerpat v České republice s mírou podpory, kterou člověk může čerpat v jiných zemích, tak opravdu ten náš systém je štědrý.
1: Moc jste mě tu odpovědi potěšila, já jsem tu otázku nikam nemířila, tak je to hezké slyšet o naší péči pro vás. Byl v Portugalsku taky čas na muziku?
0: Na konci vlastně toho kempu jsme každá ta země připravovali takové krátké závěrečné vystoupení, tak to bylo úplně zajímavé, protože tam vlastně všichni přinesli většinou nějakou písničku ze své země. My jsme taky zpívali českou písničku a byla to zábava.
1: Já pořád čekám jakou. Čím jste jako reprezentovali?
0: No právě, že to nebylo úplně reprezentativní. Nespívali jsme Svaz českých bohémů, protože už jsme tam byli 10 dnů a byli jsme unavení a až v ty poslední dny jsme vymysleli, co teda budeme dělat. A najít písničku, kterou v 6 lidech všichni známe, nebylo taky úplně jednoduché, ale bylo to hezké a bylo to zábavné.
1: Věrka Strbačková, můj dnešní host. Rozhodla jsem se, že vás na chvilku do Portugalska přenesu, jestli Věrko dovolíte. Vybrala jsem zpěvačku Maro. Je to totiž hodně populární portugalská zpěvačka, skladatelka a multiinstrumentalistka. Absolvovala Berklee College of Music a hlavně reprezentuje fado. To je tradiční portugalský hudební žánr, který vznikl v 19. století, je takový melancholický, hodně se motá kolem osudu, charakterizuje ho emotivní zpěv s portugalskou kytarou. No a tímto stylem byl inspirovaný její hitový song, se kterým vystoupila na Eurovizi, tuším to byl rok 2022, a byl z toho tehdy obrovský hit Maro a skladba Saudade, Saudade.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Maro a Saudade, Saudade, to je písnička, kterou jsme právě poslouchali v hudbě do kořán. No ale my teď, Věrko, budeme vzpomínat na zážitky z velkých koncertů.

0: koncertů před, netroufám si úplně počítat přesně, ale milionovým publikem. Povídáme si s mým dnešním hostem v roli zpěvačky, jinak studentka Masarykovy univerzity a budoucí pedagožka, nesmírně inspirativní mladá dáma Věrka Strbačková, se kterou mluvíme o roli hudby v životě lidí se zrakovým handicapem. Vy se tady, Věrko, představujete nejen na regionálních pódiích, ale i na opravdu velkých koncertech pro Světlušku. To jsou přímé televizní přenosy, proto mluvím o milionovém publiku. Jak vnímáte publikum? Protože přece jenom si při vystoupení představíme spíš oční kontakt.
1: Tak publikum je důležité. Kdyby nebylo publikum, tak nemá smysl vystupovat. Ale je pravda, že možná i absencí toho očního kontaktu jsem občas na těch koncertech nebo vystoupeních, když zpívám, víc zaměřena na sebe a na nějaký svůj prožitek, protože já, když zpívám, tak chci předávat z té hudby nějaké emoce, chci, aby to nějak znělo, tak se hodně soustředím přitom na tohle, ale zároveň jakákoliv reakce publika vždycky potěší, ať už třeba, když si to publikum začne se mnou zpívat, nebo i podle toho potlesku potom, i podle těch reakcí po tom koncertě, až to skončí, když vlastně si můžeme povídat.
0: Mm-hmm. Necháváte si říct, kolik lidí tam je, nebo se tím nechcete nechat ovlivnit?
1: Vždycky si říkám, že si to nenechám říct, že mě to nezajímá, ale potom to nevydržím, protože ve výsledku jako je to zajímavá informace, chce to člověk trochu vědět, ale záleží vystoupení od vystoupení. Pokud je to koncert, který je jenom můj, kterých nebylo mnoho, ale každého, který takový byl, si vážím, tak tam mě to samozřejmě zajímá, protože ti lidi tam šli kvůli mě. A pokud je to nějaké jakoby vystoupení na nějaké akci, tak mě to taky zajímá, ale zároveň pro mě spíš zajímají ty reakce než ten počet.
0: Teď se zeptám na takovou technickou věc, záležitost, co třeba nástupy, Věrko. Běžně obstarává dirigent, právě že ty produkce v rámci těch živých koncertů jsou složité s orchestrem, se sborem. V duetu si pak zpěváci můžou pomoct očním kontaktem. Jak je to u vás?
1: No, já většinou zpívám na podklad, takže ten podklad už znám. A tím pádem vím, kdy mám nastoupit, i když ne vždycky to úplně vyjde. Je to hodně o paměti. V případě nějakých duetů tak hodně pomáhá to, že se třeba člověk s tím svým spoluzpěvákem chytí za ruku a dáme si signál nějakým stiskem ruky nebo něčím takovým. A mám zkušenost i s tím sborovým zpěvem, kdyby se dalo říct, že je to možná jako nejnáročnější, protože přesně tak, vůle dirigenta je svatá a to, co ukáže dirigent, to se musí dodržet, i kdyby to bylo jinak, než jsme to zpívali včera na zkoušce. Takže tam hodně poslouchám podle těch lidí, kteří jsou kolem mě. Občas, když jsou takové ty nástupy z ničeho nic, které se nedají spočítat, anebo prostě nejsou běžné pro tu skladbu. Pokud se tam prostě něco změní nebo je tam něco náhlého, tak to většinou nastoupím o trošičku později. A možná paradoxně horší než nástup je závěr. Takové to, kdy píseň končí a všichni, celý sbor stichne v jednu vteřinu. A pokud já neskončím o trošičku dřív než všichni ostatní, tak budu zpívat potom sama díl. A to nechci. Takže možná konec je těžší než nástup, protože nástup většinou se dá odhadnout.
0: Když jsme se dotkli té přípravy těch velkých koncertů, těch velkých televizních přenosů samotných, vy jste popisovala, kolik je to příprav, jak dlouhé to období, kolik je to práce, tak jste taky zmínila kostým. Já si nedokážu představit, že vy byste si nevybírala. Vybíráte?
1: Vybírám a za to vděčím hodně svojí mamince, která ve mně budovala nějaký vztah k tomu vlastnímu vzhledu, k tomu, co nosím, k tomu, jak vypadám, k tomu, jestli se třeba nějak líčím, a taky zároveň je to taková moje osobní gardedáma a modní stylistka a tak.
0: Potom ta chvíle přijde, živé vystoupení. V případě koncertu Světlo pro Světlušku je to přímý televizní přenos. Jak to potom prožíváte? Jasně, myslím ty chvíle před tím, o kterých jste teď mluvila, neříkáte si třeba, Věrko, do čeho ty jsi to zase nechala uvrtat?
1: Občas jo, ale to vystoupení jako takové, asi se spíš soustředím na ten výkon, anebo už jsem v takovém stavu, kdy už se to předtím čtyřikrát zkusilo a vím, že je všechno v pořádku, takže tam prostě přijdu, vypnu hlavu, odejdu a vlastně vůbec pomalu si nepamatuju, že už se to stalo, už to byl ten můj výstup.
0: Tak nám teď pojďte připomenout, s kým vším jste si vy ostřílený solista v rámci těchto koncertů zaspívala.
1: Já bych chtěla hlavně říct, že si všech těch příležitostí vážím hrozně moc a nepovažuji se úplně za ostříleného člověka. Spíš mě tady ty zkušenosti všechny hrozně hezky formovaly a jsem hrozně vděčná, že jsem si mohla zaspívat právě s tím Čechomorem, o kterém už jsme tady dneska mluvili, s Markem Ztraceným, s Bárou Polákovou, s Michalem Hrůzou a s Tomášem Klusem a všechny ty příležitosti byly fakt moc hezké a vážím si jich.
0: Před námi je teď právě jedno z těchto vašich vystoupení. Světlo pro světlušku z roku 2018. Zpívat budou Barbora Poláková a můj dnešní host, zpěvačka Věra Strbačková, písnička Kdyby.
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Český rozhlas Zlín a jeho hudební galerie Hudba do kořán zpíval můj dnešní host spolu s Bárou Pulákovou, také zpěvačka a budoucí pedagožka Věrka Strbačková. O čem je tahle písnička, kdyby pro vás, Věrko?
1: No, nemá význam přemýšlet nad tím, co by bylo, kdyby bylo něco jinak, protože vlastně některé ty kdyby situace, které jsou tam zmíněné, se dostávají až někam úplně do absurdna a vlastně možná z toho může vyplynout to, že je to o tom, že to, co je, prostě je a je to tak dobré. A jinak ta písnička je moc krásná, já ji mám moc ráda a je to pro mě jedna z moc hezkých vzpomínek.
0: Teď mě napadá, vy jste zmínila ten jazyk generace Z, že to je vlastně o overthinkování.
1: Je to hodně o overthinkování.
0: Naši posluchači možná úplně neví, o čem mluvíme. No to je přesně to, když si na všechno pořád říkám, co kdyby. Jaké máte hudební plány, Věrko, když je to určitě těžké skloubit studium a vystupování?
1: Já to asi úplně neplánuju, spíš tak sobě nechávám vždycky tak přicházet. Když se objeví nějaká možnost někde vystoupit, tak ji vždycky ráda využiju. Ale úplně nemám nějaké ambice si sama něco plánovat nebo tak, protože občas si vlastně říkám, jestli mám vůbec na tom pódiu co předat, jestli jsem ten člověk, co by měl vystupovat a proto nejsem úplně takový člověk, že bych si plánovala sama svoje koncerty a tak. Ale vždycky, když mi někdo nabídne někdo vystoupit, tak si toho vážím a beru to jako nějaké utvrzení v tom, že to asi má smysl, že to někoho baví, někomu se to líbí.
0: Takže vás nakopne vždycky někdo zvenčí a vy jdete do toho. Hrajete i na hudební nástroj, na jaký?
1: Teď už ne tak aktivně, ale hrála jsem na harfu tady ve Zlíně u Lucie Fajkusové, kterou moc zdravím.
0: Také byla naším hostem tady v pořadu s muzikou Angelikou a tušila jsem, že harfa vede v jejich stopách. Věrko, popište mi pro představu právě při tom hraní, jak vlastně kombinujete čtení not, učení se skladbě s tím hraním samotným?
1: Tak bohužel to úplně zkombinovat nejde, protože vlastně nevidomíček nemůže číst a hrát zároveň, protože čte prsty, takže prostě nemůže hrát z listu. Takže to tím pádem všechno trvá díl, protože se to musí člověk naučit. Zvlášť a až potom to začít hrát, třeba po částech. Nebo i hodně lidí se učí jenom náslechem.
0: Věrko, tak když se teď vrátím k vašemu vystupování na regionálních a opravdu velkých stage, co je ta písnička, která vám třeba mluví ze srdce a kterou byste si brzy chtěla sama zaspívat? Která je to a proč?
1: Takových písní je strašně moc, ale jako příklad můžu určitě uvést třeba písničku Vítr od Kateřiny Marie Tiché, která je prostě krásná, stejně jako všechny ostatní písně od Kateřiny Marie Tiché. Ale tahle má pro mě takovou velkou hloubku, ať už textově, tak hudebně, je taková hladivá. A to je ten typ písní, které já ráda zpívám, protože mám pocit, že jsem v tom tak nějak nejsilnější, tady v těch spíše pomalejších písních, kde můžu nechat ten hlas rozeznít. Takže pokud by někdo měl pocit, že bych měla, klidně se ozvět.
0: Mimochodem, váš Instagram má hodně zajímavý název.
1: Můj Instagram je Slepý úhel a děkuju svému panu učiteli zeměpisu z gymnázia, který ani o tom neví, ale tohleto přezdívku mi vymyslel a já už jsem si tak nějak vzala za svoji.
0: Tak teď víme, kde vás hledat. A taky je už jasné, co bude naše grand finál. Tvoje strachy jsou jenom vítr, dívej, jak fouká, podsuchá vlasy a může jít. Bude za chvíli zpívat Kateřina Marie Tichá. Tak ať jste, Věrko, dál takový svěží vánek, dál nakazíte své okolí nejen svou energií, ale taky láskou ke všemu, co děláte. To se vám totiž, myslím, podařilo během poslední hodinky s našimi posluchači. No a brzy nejlépe na koncertu naslyšenou.
1: Moc děkuju, doufám, že i pro posluchače byl tenhle čas s námi příjemný a přeji jim krásné dny.
0: Věrka Strbačková, zpěvačka, studentka Masarykovy univerzity, rodačka z Huslenek a nesmírně inspirativní mladá dáma byla naším dnešním hostem. Díky za to a jsem moc ráda, že jste byli u toho. Markéta Janíková.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj koupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města. Zašová plánuje rozšíření kolumbária na místním hřbitově. Volby do sněmovny by v dubnu podle průzkumu vyhrálo hnutí ANO. Z počátku noci a k ránu čekejte oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 11 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Zlínský kraj koupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí Technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce její současné zaměření zachovat i do budoucna. Pokračuje mluvčí kraje Jan Vandík.
2: Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli dál rozvíjet a vytvořit zde kvalitní zázemí pro podnikatele, inovativní firmy i krajské organizace. Budova 23 je součástí strategické lokality, kde chceme tyto aktivity soustředit.
0: Zašová na Vsetínsku připravuje rozšíření nového kolumbária na místním hřbitově. Podle lidoveckého starosty Jiljího Kubrického je po tomto způsobu uložení stále větší poptávka. Obec proto plánuje možnost přistavět dalších 60 schránek.
3: V dnešní době již lidé více využívají kolumbária než hrobová místa. Na hřbitově máme dostatek ploch pro hrobová místa, ale míst v kolumbáriích už je málo. Potřebujeme toto rozšířit a vyhovět tak požadavkům občanů, kteří mají o toto zájem.
0: Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2% body pohoršilo, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by s 16% skončili Starostové, těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Zhruba 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu přes hodinu denně, další pětina dětí i víc než 2 hodiny. Jde o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let, ukazuje to průzkum agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba třetina z nich už tráví u obrazovek alespoň půl hodiny denně. Pokud má dítě staršího sourozence, zvyšuje se u něj pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude z počátku noci oblačno, postupně začne převažovat zataženo. K ránu se mohou objevit ve východní části kraje také přehánky. Nejnižší teploty naměříme mezi 14 a 11 stupni a vítr povane slabý východní a k ránu mírný jihovýchodní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli se dle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Květa Navrátilová a blahopřání s písničkou. Klidný nedělní večer u poslechu našeho vysílání vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Boršičanku Antonína Koníčka, Prošel jsem dědinu, otextoval Dalibor Kozmík a já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Blažena, na Slovensku slaví Viktoria. Tak ještě jednou vše nejlepší. No a kdo jste to nestihl, tak nebo nestihli jste to popřát svým maminkám, no tak ještě máte chvilečku čas, protože i dnes je samozřejmě také svátek matek, tak přátelé, ať se vám to podaří. Já připomenu ještě telefon 726465200. No, už si dáme další písničku. Jiří Tesařík, Pavel Karlík, Zachovaj v srdénku, Valčík.

0: Valčík nám dozněl, Legruti dohráli, pojďme si poslechnout Viléma z Pitína. Tak já vás moc zdravím, pane Viléme.
1: Ano, zdravím Český rozhlas Brno a Zlín, vás Květuško, zvukového mistra a všechny posluchače. Ve čtvrtek měl svátek pan Stanislav Šašinka z Bojkovic, který miluje včeličky, přírodu, Staňo, vždy pevnou mušku. V Pitině je pan Stanislav Savara, zdravíme maminku Aničku. Kamarádi naši milí, štěstí, zdraví, ať se vám daří, to vám přeje Viléma Květinka. Písničku manželům Hlávkovům, manželům Koktavým, Jiřince Danielové a Vojčulkovi, Maruce Žemlové, manželce Květnice a poslední kamarádovi, panu Broňkovi Uhrovi a jeho mamince Maruce, děkujem za telefon. A všem našim přátelům na závěr velký dík všem maminkám, které dávali lásku a péči svým dětem od kolébky. Květuško, to patří také vám a teď mě to moc zabolí. Mojí mamince, paní Josefce Hochmanové z Příbic, posílám písničku nahoru. Ona mě vždycky říkávala, Vilo, brambory nejes, sněz maso, ale ty brambory jsem se naučil až v Pitině. Já moc děkuji a někdy nashledanou.
0: Ano, já vám děkuji a také přeji nashledanou a pěkný podvečer. Nashledanou. Tak a teď pojďme na druhý telefon. Paní Chrástková z Rakvic, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Já bych vás chtěla poprosit o písničku pro paní Gabrielu Karlíkovou z Dolních Dunajovic. Před chvílou hráli Pavlíkovu, to je její syn, krásnou písničku Zachovaj srdenku.
0: Ano, Pavel Karlík.
2: No, ano, to je jeho maminka. My bychom jí chtěli popřát hodně štěstí, lásky od dětí, od celé rodiny a hlavně hodně zdraví. Za celou rodinu přeji Chrástkovi a Hrdinovi z Rakvic.
0: Výborně. Tak, paní Chrástková, já vám přeji krásný jarní čas, ať se vám daří a rozloučím se. Nashledanou.
2: Já vám taky nashledanou.
0: Tak a přátelé, pojďme na psaná přání. Tak rádi bychom zahráli písničku pro mou nejdražší a nejmilejší maminku na světě, paní Květoslavu Kučerňákovou z Bučovic, k jejím krásným 83. narozeninám, které oslaví 12. května a zároveň také k svátku matek. Pěknou písničku bychom prosili od Moravěnky nebo Mistříňanky, která jí určitě udělá velkou radost. K narozeninám a svátku matek přeji drahé mamince především co nejvíce zdraví, štěstí, zaslouženého odpočinku, dále hodně božího požehnání a pohody do dalšího života a vůbec žádné starosti. Vždyť si ten náš největší poklad na světě. Mám tě moc ráda a vždycky se moc ráda k tobě vracím. Velice děkuji za splnění přání. To vše mamince k narozeninám přeje dcera Hana. Tak to jsme předali, hrajeme písničku. Václav Maňas mladší od Vsetína Bečva teče otextovala Věra Urbánková a bude nám hrát Lidečanka. Český rozhlas.

0: Vítám ve vysílání paní Marii z Valašského Meziříčí. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, májový nedělní. Všem přeji, prostě všem posluchačům, vám Květuško a všem českým rozhlase. Dneska, když je svátek, prostě mají maminky. A já bych chtěla všem maminkám dojít nějaká zahra. A i té mojí mamince, ale tam nahoru, poslat písničku. Škoda, promiňte. Tak děkuji, děkuji a přeji krásný večer. Děkuji za písničku a zase někdy naschledanou.
0: Ano, paní Marie, naschledanou. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak přátelé, a pojďme teď ještě na psaná přání, která tady mám. Krásný sváteční den přeji vám do studia k svátku. Milá paní Květuško, všem maminkám na celém světě hodně zdraví, klidu a lásky. Zahrajte prosím krásnou písničku s poděkováním milé paní Marušce Hanákové do Moravce a milé paní Marušce Jeřábkové do Kostic, kterým srdečně děkuji za pozdrav a písničku a přeji oběma hodně zdraví, lásky a mnoho klidných a spokojených dnů a krásný sváteční den vám přeje Jana s rodinou z Nivnice. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Dobrý den, prosím o písničku k dnešnímu svátku pro paní Blaženu Mikuličovou z Ladné. Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví přejí vnuci Radek a Staňa. Tak a já dám do třetice ještě tady přání. Hezký den, chtěla bych od vás nechat zahrát pro moji maminku Věrušku písničku ke dní maminek, jakoukoliv písničku, třeba i od Josefa Zímy. Děkuji vám. A pozor, hlášení pro mámu. Dnes máš zákaz uklízet, vařit a starat se o všechny, kromě sebe. Trest za porušení pusy a kytka. Hezký den, maminek, s láskou, tvoje dcera. Tak to bylo milé přání a my dáme písničku, přátelé. Moravské zahrádky přeladíme, budou nám zpívat sourozenci Baťkovi a Zdeněk Baťka tuto písničku napsal.

0: přátelé, písnička nám dozněla. Pojďme přivítat paní Hartlovou ze Zlína. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, přeju vám v rádiu a všem posluchačům. Chtěla bych vzpomínku na maminku Ludmilu Škrobáčkovou z Lanžhota. Ať je jí tam dobře. Děkuji, nashledanou.
0: Ano, děkujeme a pěkný podvečer přejeme. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď už poprosím, druhý telefon, na druhém telefonu čeká paní Kolaříková ze Šlapanic. Vítejte.
2: Dobrý podvečer. Já bych chtěla mojí mamince Helence, jestli mě mami posloucháš, tak bych ti chtěla popřát všechno moc dobré, ale jsi ta nejlepší mamka, jakou jsem si mohla přát. A děkuji ti, že jsi pro mě vždycky byla. A moc si vážím toho, co pro mě a moji rodinu děláš a co jsi udělala. Přeju ti hodně radosti. A hlavně tolik radosti, kolik zdala ty v životě mě. Do mýho života, kolik jsi tam vnesla a pro moje děti. Mám tě, mami, moc ráda. Děkuju ještě jednou za všechno. A měj se krásně. To je dcera.
0: Tak pěkné, pěkné poděkování a vyznání. Tak, paní Kolaříko, já vám taky i vám přeju krásné jaro a teď pěkný podvečer. Ať se daří. Naschledanou.
2: Já vám moc děkuju. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak, přátelé, a pojďme ještě tady na poštu e-mailovou. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o písničku pro mou maminku paní Marii Vaculíkovou z Věžek u Kroměříže k dnešnímu dni matek se vzkazem. Milá maminko, přeji ti krásný den matek, mám tě moc ráda a děkuji ti za všechnu tvou lásku, pomoc, podporu a porozumění, tvoje dcera Eva. Tak a další přání, které tady mám, je také ke svátku maminek a bude to pro milé dámy, paní Toničce, budeme přát Petrášové do Bystřice pod Lopeníkem, dále milým Maruškám Hanákové do Moravce, Kročilové, Křeháčkové a Hedvice Janků do Březové, Veronice Moravčíkové na Lopeník a vážené paní Aničce Hlávkové do Miroslavy a vždy veselé paní Květince Hochmanové do Pitína a také milé paní Zitě Bémové do Jevíčka a Marušce Žemlové do Náměště nad Oslavou a vážené a milé paní Marušce Jeřábkové do Kostic. Všem jmenovaným přejeme krásný sváteční den, plný radosti, lásky, zdraví a úsměvu ve tváři a takto ze srdce přejí Maruška a Mirek Koktaví. Tak, přátelé, předali jsme a hrajeme písničku. Tak v tom Lieskové pri kostole, tak se jmenuje následující polka a bude nám hrát Lieskovanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Ano, a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já mám tady dalšího volajícího. Prosím, můžete se nám představit? Halo, halo? Tak to se nějak nepodařilo. Nevadí, tak pojďme tady na psaná přání, která tady mám. Tak prosím o pěknou písničku ke dní matek pro mou maminku, paní Hanu Švrčkovou z Jezeřan Maršovic. Maminko moje, dnes svátek máš, tak ať se krásně celý den máš. Za tvoji lásku obětí vřelá, děkuji za to, že jsi tu celá. Když něco bolí, ty pohladíš, úsměvem každý smutek zaháníš. Jsi moje jistota, můj velký dar, s tebou je život hned okus fajn. Tak toto přání poslala Lenka. Tak to máme tady a pojďme ještě na další přání, které ráda předám. Posílám vzpomínku k dnešnímu dni matek na dvě nejdražší ženy mého života. Maminku paní Jiřinu Boleslavovou, rozenou Seifertovou, a babičku Augustu Seifertovou, rozenou Peroutkovou. Nikdy nezapomenu na krásné dny šťastného dětství, které mi připravili navzdory tomu, že obě ztratili své manžely. S láskou opatruji jejich fotografie, které mám v obývacím pokoji, a připomínají mi obě tyto moudré, laskavé a milé ženy, jež postrádám tím více, čím jsem starší. Tak tuto vzpomínku pro nás tady připravil a posílá dlouholetý věrný posluchač z Tišnova, pan doktor Jan Boleslav, kterému také děkuji za jeho přání i pro mne. Tak přátelé, pojďme na písničku, kterou tady mám, a je to Vladimír Pfeffer, Žežulka a Moravěnka.

0: pana Vlaďu Bobrovského z Hostě Rádek Rešova. Vítejte, dobrý den, nebo dobrý podvečer.
1: Pěkný podvečer, paní Květiško, já vás zdravím všechny. Vás teda samozřejmě, všechny posluchače, posluchačky. A samozřejmě, že vzpomínáme na naše maminky, které už nejsou mezi námi. Posíláme také písničku. No a ještě bych chtěl nechat zahrát písničku paní Marušce Paličkové, tady naše sousedce z Hostě Rádek Rešova.
0: Ano. Výborně. Tak. A je to vše?
1: Je to všechno.
0: Ano. Tak krásné jaro, pane Vlaďo, ano. Ať se vám daří ve všem. A ráda jsem vás slyšela. Ano. Tak nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a teď pojďme na další telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal? Prosím.
2: Dobrý den, tady Veronika, přidávám ještě. Mohu?
0: Ano, prosím. Tak.
2: Ano, přidávám, děkuji pěkně.
3: Dobrý den, tady.
0: Ano, prosím, tady Pavel. Prosím vás, je potřeba vypnout televizi nebo ten rozhlas, nebo co to tam máte, prosím, nezlobte se.
3: Jasně, máme.
0: Tak děkuju moc.
3: Chtěl bych popřát hlavně k Veronice Knopové dneska k den matek a všem matkám tady jako včera, aby měli šťastný život a byli šťastní a krásní.
0: Dobře. A odkud voláte?
3: Z Dobrovníku.
0: Dobře, výborně. Tak děkuji. My děkujeme za zavolání.
3: A je pro vás, a je do studia.
0: Ano, děkujeme pěkně. Takže děkujeme, ať se vám daří a krásné jaro. Nashledanou.
3: Děkujem, nashledanou.
0: Tak a já připojím tady psaná přání. Je to květnovým oslavencům. Dnes slaví své narozeniny paní Renata Stehlíková z Kurdějova a pan Jaromír Kameník z Hustopečí. 2. května oslavila své narozeniny paní Bohdana Holácká z Hustopečí. Všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti v rodině a hojnost božího požehnání. Máme vás všechny moc rádi. Rodina Matýškova, Rozboudova, Kameníkova a Strachoňova. Tak předali jsme a hrajeme písničku, kterou máme Bojím se, mamko a Nivničanka.

0: Vítám ve vysílání pana Jana Boleslava z Tišnova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, tady je Honza Boleslav z Tišnova, věrný posluchač. Chtěl jsem říct, že zítra vlastně by oslavil 94 let král České dechovky pan Josef Zima.
0: No,
1: jeho příspěvek byl naprosto, bych řekl, nezaměnitelný, neuvěřitelný a nemine ani jediný den, abych si na něho s láskou a úctou a radostí nespomínal. Takže přeji vám všem krásný večer májový, což zpívá rovněž a nesčetné další písně.
0: Ano.
1: Perly přes kvouci, které zdobí jeho diadem královské koruny. Děkuji a všem přeji krásný večer. Tady Honza Boleslav Tišnova.
0: Ano, my vám děkujeme také a přejeme vám krásné jaro a krásný večer. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak přátelé, já tady přidám ještě přání, která tady mám, a jsou to přání, které jsou od Broňka Uhra a chce pozdravit spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání Květné a písničku posílá kamarád Broněk s maminkou a zdraví tady ještě Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína a posílá vám písničku. No a já tady mám ještě další přání, tak které je poděkování, patří všem maminkám za život, lásku, neskutečnou trpělivost a jistotu domova. Maminka je ta nejkrásnější růže v našem životě a ta moje Věra Končitíková ze Strání, která si vzala dva kluky za své, té patří velká poklona. Úcta, respekt a láska. Dala nám domov, lásku a neskutečnou trpělivost a sílu, kdy kluci z dětského domova našli svůj vytoužený domov. Není slova, které by popsali, jak ti za vše poděkovat. Jedno se však najde. Milovat svou maminku není jen slovo, to je to nejhlubší tajemství a vyznání, co může syn, dcera své mamince dát. Krásný den matek vám všem. Tak to jsem předala tady toto přání a hrajeme písničku Aj hleďte, hleďte, Jarmila Šuláková a cymbálová muzika Technik Ostrava.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak přátelé, písnička nám lidová dozněla a hleďte. Jarmila Šuláková dospívala. Pojďme přivítat paní Pavlíčkovou z Jarošova Uherského Hradiště.
1: Dobrý večer, já vás všechny vítám. Mohla bych prosím vás poslat pozdrav k svátku matek.
0: Ano.
1: Dokud máš maminku svoji, nejdražší pokladní máš. Neb každou ránu ti zhojí, jenom jednu ty maminku máš. Chtěla bych to poslat do nebíčka mojí mamince, paní Filomeně Hašové Stopolnej. Maminko, děkuji ti za všechno. A dále bych chtěla poslat všem maminkám, babičkám, stařenkám, lesně stařenky se říkají. Všechno nejlepší. No někdy ano, někdy. Všechno ano. Nejlepší, hlavně do těch nemocnic a do těch ležících domovů nebo domovů, kde leží maminky a že si nikdo na ně nespomene. Takže jinak je to být v nemocnici, takže jsou ráda, když někdo se ozve. Takže maminky, babičky, tak všechno nejlepší k tomu svátku. Svátku matek vám všem přeji hodně zdravíčka a uzdravte se a už se těšte dobrého života, z jiného života. Tak děkuji vám, paní, a vám do rozhlasu, do toho to samé, taky jste maminky, taky jste babičky.
0: Ano, určitě, ano. Říkáte to správně.
1: A možná babičky, a ještě jsem zapomněla na parababičky. Tak vám no, také ano. Hodně toho zdravíčka. Vy nám rozdáváte radost a potěšení. Každý den poslouchám nad tím, tak vám taky toho zdravíčka do dalších let.
0: Dobře.
1: Děkuji vám.
0: Děkujeme.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou, paní Pavlíčková. Vše dobré, naschledanou. Tak a teď si dáme písničku Jan Slabák, Dojdi dívča k nám a Moravanka.

Přátelé, ještě nám zbyl čas na jednu písničku, tak pojďme na ní. Jiří Klein a Miroslav Jaroš napsali krásnou písničku Maminčin hrníček. Bude nám zpívat Josef Zíma a bude doprovázet dechová hudba suprafonu.

0: Tak vážení a milí, dozněl Valčík Maminčin hrníček, který pro nás zpívali Josef Zíma a Jindra Stříteská se připojila a náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase. Rozloučíme se orchestrální skladbou Jiřího Tesaříka Im Tal v podání Kumpánových muzikantů. Přeji vám krásný májový večer.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Bylo 19 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlín je podle nejnovějších statistik nejbezpečnějším statutárním městem v Česku. Areál technických služeb města Kroměříže prošel rekonstrukcí. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Z počátku noci a kránu čekejte oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 11 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Zlín je podle nejnovějších statistik Policie České republiky a projektu Obce v datech nejbezpečnějším statutárním městem v České republice. Město má nejnižší index kriminality a zároveň nadprůměrnou objasněnost trestných činů, která dosahuje 62%. Na 10 000 obyvatel připadá ve Zlíně přibližně 105 trestných činů. Kriminalita je zde převážně drobného majetkového charakteru.
3: Za Zlínem se v žebříčku bezpečnosti umístily Jihlava a Hradec Králové. Naopak Praha či Brno, které jsou v druhé polovině tabulky, řeší podle statistik vyšší majetkovou a pouliční kriminalitu. Ostrava se zase dlouhodobě potýká s drogovou kriminalitou a recidivou. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Město Kroměříž dokončilo první etapu rekonstrukce areálu technických služeb. Akce zahrnovala opravy dílen pro stolaře, zámečníky a autodílny. Rekonstrukcí prošlo veřejné osvětlení i prostory na opravu vozů městské hromadné dopravy. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
4: Budovy jsou po kompletní rekonstrukci, která zahrnovala výměnu oken, vrat a dveří, zateplení fasády i instalaci fotovoltaických panelů. Jedná se o investici za téměř 22,5 milionu korun. Z této částky však 9 milionů korun pokryje dotace od Státního fondu životního prostředí.
1: Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce, a to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
5: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
1: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července.
2: Sport.
1: Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovstvím světa prohrála se Švýcarskem 1-6. Po příletu ze švédských her zpět do Prahy dnes večer oznámí trenér Radim Rulík nominaci na světový šampionát. Ten začne ve Švýcarsku v pátek.
2: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji bude zpočátku noci oblačno a postupně začne převažovat zataženo. Kránu se mohou objevit ve východní části kraje také přehánky. Nejnižší teploty budou mezi 14 a 11 stupni a vítr povane slabý východní, kránu mírný jihovýchodní až jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už je na řadě pořad Cesta k uzdravení. Přeji vám pohodový poslech našeho vysílání.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální displázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální displázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ, a to je typ 1. Ona pak ještě existuje displázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních displází, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální displází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andro, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaké je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množstvím alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny. Já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsií. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit deja vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči?
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité pro to, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité pro to, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce, no a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina. To znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIC operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach. Viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit. Pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit. A že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla a proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom 30 minut, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně.
3: 45.
2: Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To je mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnoza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Šalom Aleichem, Run for Children. Vyšla kniha rozhovoru s dramaturgem a scénaristou Meirem Luborem Dohnalem a připomeneme si Den Jeruzaléma. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Uběhneš, ujdeš, pomůžeš. Těmito slovy zve běžce, chodce i diváky, děti i dospělé k netradičnímu charitativnímu běhu sportovní klub Hakoach. Akci s názvem Run for Children, běh pro děti, pořádá v Praze na konci května. Registrace je stále otevřená. Výtěžek půjde fondu Marty Choděrové. Ten podporuje znevýhodněné děti z židovské komunity. A my jsme se spojili přes Zoom se Zuzanou Jančaříkovou, která běh organizuje. Dobrý večer, jak běh proběhne a kde je možné se přihlásit?
2: Běh proběhne standardně jako všechny ostatní běhy. Budeme mít připravenou registraci, zaregistrovaní běžci dostanou startovní čísla, připraví se na start, bude odstartováno a spustíme časomíru. Protože je to charitativní běh, tak nebudeme používat profesionální časomíru, ale použijeme aplikaci z internetu, protože jde o charitativní běh, tak je to z finančních důvodů. Běh bude probíhat na stejných trasách jako předchozí charitativní běhy v parku Volimanka. Na běh je možné se přihlásit skrz registrační formulář, který rozesíláme s pozvánkami. Pozvánky jsme rozeslali našim příznivcům a kamarádům. Pozvánka je vyvěšená i ve foaje budovy židovské obce v Praze, takže přes ten formulář se každý může přihlásit.
1: Proč jste se rozhodli běh na podporu fondu Marty Choděrové uspořádat?
2: Rozhodli jsme se proto, protože fond Marty Choděrové je právě určen na podporu znevýhodněných dětí ze židovské komunity. A protože děti jsou naše budoucnost, tak jsme se rozhodli podpořit v letošním roce tento fond.
1: Vy podobné běhy organizujete častěji, je o ně zájem?
2: Charitativní běhy jsme vlastně pořádali v době před covidem a vlastně i mezidobí, kdy to bylo možné během covidu. Naposledy ten charitativní běh proběhl v roce 2021 pod názvem Maccabi Fun Run, protože ta myšlenka tehdy vzešla z evropského Maccabi. Pořádali se i v jiných klubech po Evropě nebo i po celém světě. A tehdy jsme také podporovali fond Marty Choděrové a v předchozích ročnících jsme třeba podpořili sociální službu v Karlových Varech nebo opravu náhrobku na židovském hřbitově. A účastníků bylo vždycky celkem dost, myslím, že se nás, co si pamatuju, sešlo tak 70 dospělých i dětí.
1: Pokud vím, chystáte na léto další akce, můžete nám je prozradit?
2: Ano, chystáme další akce na léto. První bude na začátku léta. To je víkendový pobyt v penzionu v Příbenicích, spojený i se sjezdem řeky. Ten už celkem ty pokoje jsou obsazené, ale pokud by samozřejmě byl ještě zájem, tak se můžete třeba ozvat přes e-mailovou adresu sportovniklub.hakoach@gmail.com, že byste měli zájem a bylo by třeba možné ještě se domluvit. A potom ke konci léta po prázdninách jsou to tradiční letní hry Hakoach, také víkendová akce, která bude letos v Českém Krumlově a hned po něm bude na konci září navazovat akce, která je tedy skautská, ale ke které se rádi připojíme. Je to sjezd jezů v Praze, který se jmenuje Přes tři jezy napříč Prahou. Loni jsme se zúčastnili a byli jsme z toho velmi nadšení. Takže budeme rádi, když se připojíte.
1: Říká Zuzana Jančaříková ze sportovního klubu Hakoach. Děkuju a dobrý večer.
2: My také děkujeme za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete, píše se v knize biblického proroka Izajáše.

0: Výraznou, i když možná ne tak známou postavou československé nové vlny v 60. letech, je scénárista a dramaturg Meir Lubor Dohnal. Spolupracoval třeba s Jurajem Jakubiskem nebo Jurajem Hercem. Na začátku normalizace byl vyhozen z Barrandova a po podpisu Charty 77 odešel do Mnichova. Po roce 1989 se vrátil a na FAMU vyučoval scénaristiku. Knihu rozhovorů s ním pod názvem Nedopověd nedávno vydal filmový historik Jan Černík. Co pro Dohnala znamená židovství, zjišťovala Daniela Bruhová.
1: Scenárista a režisér Meir Lubor Dohnal oslaví na konci května 88. narozeniny. To je dobrá příležitost připomenout jeho dokumentární film Pevný bod o hledání odpovědi na otázku, co je to židovství.
2: Silnější byl právě můj zájem o to, proč jsme Židi, proč jsme stejní a proč jsme vzor této stejnosti jako různí.
1: A tak vznikl v roce 1994 dokumentární film, ke kterému jste napsal scénář a zároveň ho režíroval.
2: Pevný bod je od Karola Sidona, protože on je jedním z lidí, kteří v tom dokumentu vystupují, docela pro mě důležitá postava. Citoval tu slavnou větu Archimedovu, dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu zeměkoulí. A Karol říkal, ano, a pro mě ten pevný bod je Bůh. A já jsem si uvědomil, že pro každého z těch židovských mých přátel nebo známých je ten pevný bod posunut na té židovském nebi někam jinam.
1: A jak to bylo u Karola Sidona?
2: U Karola je třeba to brát právě s tím filozofickým nadhledem, že Bůh je pro něho představen jako symbolem té kosmické jednoty. A pro někoho jiného ty pevné body jsou trošku rozptýlené jako v tím souvězdí. To souvisí právě s identitou. A to proč jsem žid, jak jsem žid, proč se cítím žid, takže to je tématem tohoto toho filmu mého pevný bod.
1: Jak na film nahlížíte s odstupem více než 30 let?
2: Dneska ten film, myslím, je svým způsobem živej nebo zajímavý. Už i proto, že v něm ještě živí jsou lidi, kteří pro mou generaci židovskou v Praze v těch 60. 70. letech byli tak důležitý. Viktor Feuerlicht, Mickey Roth, Zeno Dostál. Tam je Lustig se svým synem a Lustigovi se nelíbilo, protože shodou okolností právě s tím Karolem byli vedle sebe a to jsou dva lidi, kteří myslí zásadně jinak. Jo? To je třeba příklad tyhle ty identity.
1: Zůstaňme ještě u Karola Sidona, který je nejen významným spisovatelem, ale také vrchním zemským rabínem.
2: Lidi vůbec nevědí, koho to tady mají mezi sebou, který ještě pořád pracuje, že to mě docela někdy překvapuje, mi to někdy i jako líto.
1: A k čemu jste ve filmu došel?
2: To náboženství židovský vždycky se vynucovalo nějakou i filozofickou podobu a vždycky bylo spojený s nějakou nutností poznávat, že ta Tóra je živá kniha, je prostě napsaná lidským jazykem a je třeba pronikat za tu rovinu toho lidského jazyka do toho obecného a to je věčně se učit, že jo? Proto třeba celé to talmudické myšlení spočívá v tom učit se, poznávat, co to vlastně znamená být nebo číst nebo vědět to a ono. To poznání není nikdy uzavřeno. Já si myslím, že v tom to jako vězí.
0: Příští rok v Jeruzalémě je přáním, které provází nesčetné židovské generace.

0: Na Jeruzalém lze myslet kdykoliv, ale příští týden bude o jeden důvod navíc, totiž Jom Jerušalájim, Den Jeruzaléma. Připomíná události po šestidenní válce v červnu roku 1967. Tehdy se město po letech rozdělení znovu spojilo v jeden celek. Nad duchovním významem Jeruzaléma a jeho jména se zamýšlí Leo Pavlát.
1: Den Jeruzaléma odkazuje k politické události, ale neméně zosobňuje příběh města, který sahá k samotným kořenům židovské víry a tradice. V hebrejské části Bible je Jeruzalém zmíněn 669krát. Zde stály dva starověké chrámy, k němu jsou na celém světě orientovány synagogy, nikdy nezmizel z židovské modlitby. Samotný hebrejský název Jeruzaléma, Jerušalajim, pak jen odráží tento jedinečný význam. Písmena z hebrejského slova pro město Ir upozorňují, že v biblickém jazyce město neoznačuje jen místo na mapě, ale často i společenství lidí, jejich život a směřování. V případě Jeruzaléma pak přímo vystihuje duchovní střed. Tradiční výklady současně hebrejské Jerušalájim spojují se slovem šalom, pokoj, ideálem, který je třeba mít stále na paměti. Jiný výklad vychází z hebrejského šalem, tedy celiství, úplný, ve smyslu plnosti, k níž se lidské společenství ubírá. Další, tentokrát zvuková asociace, připomíná hebrejské slovo Jeruša, dědictví, a s ním Jeruzalém jako duchovní odkaz předávaný z generace na generaci navzdory všem dějinným zvratům. Zvláštní výklad jména Jeruzalém současně nabízí Midraš, tedy výklad na základě staré rabínské tradice, který nově rozvíjí biblický text a takto v něm nachází ještě další, hlubší souvislosti. Jeden z těchto textů Berešit Rabba v souvislosti s Jeruzalémem spojuje dvě biblické události. Nejprve příběh o obětování Izáka, v němž praotec Abraham praví, že na tomto místě Bůh jir-e, tedy uvidí, opatří. V tomto smyslu je Jeruzalém chápán jako místo prozřetelnosti a božího zásahu. Ještě hlouběji do biblické paměti pak sahá příběh o Malkicedekovi, králi spravedlnosti města Šalem, které je proto podle dávného výkladu, včetně Talmudu, totožné s Jeruzalémem, co by vzorem pro mezilidskou mravnost. Na oboje navazuje ještě další legendární vysvětlení, podle něhož Bůh nechtěl dát přednost jen jednomu z těchto jmen a proto je spojil Jire a Šalem v Jerušalájim. Jeruzalém takto označuje boží přítomnost, která lidské dějiny předchází a provází a současně je vyjádřením lidské touhy po pokoji, celistvosti a spravedlnosti. Některé výklady pak tuto myšlenku dále prohlubují. Spíše než město pokoje zdůrazňují Jeruzalém jako místo, kde se má projevit boží vůle, aby pokoj nebyl pouze jménem, ale stal se skutečností. Při svátku Pesach židé slavnostně pronášejí příští rok v Jeruzalémě. Jsou to i slova nadčasová. Naděje víry v dobu, kdy se jméno Jeruzaléma naplní ve všech jeho významech.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Federace židovských obcí v České republice a židovská obec v Praze považují za nepřijatelné, aby v Praze vystoupil americký hudebník Kanye West. Jak ve svém společném prohlášení uvádějí, Kanye West veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči židům. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že vláda zvažuje omezení či zákaz některých propalestinských pochodů. Británie zároveň na ochranu židovské komunity vyčlení 25 milionů liber, což odpovídá více než 700 milionů korun. Zvýšila také stupeň teroristické hrozby na vážný. V Pražském muzeu literatury je možno navštívit novou výstavu ke stému výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Pod názvem Svědek rozvratu lidskosti představuje klíčové události a osobní prožitky Lustigova života. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas.
2: Zprávy.
3: Fotbalové Slávii hrozí za výtržnosti ve včerejším derby se Spartou uzavření stadionu i odečet bodů. Verdikt padne v úterý. Téměř 2/3 malých dětí v České republice tráví u mobilního telefonu minimálně hodinu denně. A počasí zítra velká oblačnost, postupně časté přeháňky, maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií i Spartou. Jejich vzájemný zápas se včera večer v Praze nedohrál poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slavistům hrozí kontumace utkání, odečet bodů, uzavření stadionu a také pokuta až 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner upřesnil, z čeho bude při rozhodování vycházet.
4: V tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů, máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
3: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy, potvrdil to Českému rozhlasu mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Už včera policie podle Hrdiny začala událost vyšetřovat jako možné výtržnictví. Zhruba 42% malých dětí v České republice tráví na telefonu nebo tabletu více než hodinu denně a další pětina dětí i více než 2 hodiny. Jedná se o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let, ukázal to průzkum agentury STEM. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich tráví u obrazovek minimálně 0,5 hodiny denně. Zlínský kraj zakoupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí Technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce její současné zaměření zachovat také do budoucna, říká mluvčí kraje Jan Vandík.
5: Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli dál rozvíjet a vytvořit zde kvalitní zázemí pro podnikatele, inovativní firmy i krajské organizace. Budova 23 je součástí strategické lokality, kde chceme tyto aktivity soustředit.
3: Vedení radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun a náklady částečně pokryje výtěžek ze sympozia.
6: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci čekáme další přibývání oblačnosti od západu, postupně zejména na západě Čech přehánky a zítra přes den velká oblačnost, zataženo až oblačno, postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky. Později večer v Čechách srážky budou ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na západě kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy stále počítejte se zdržením před omezením u Brandýsa. Za sjezdem na Hlavenec se na 17. kilometru zastavuje. Následná kolona se sune na konec omezení na 9. kilometr. Zdržení je 20 až 25 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už máme pro vás hitparádu Česká 12. Pěkný večer a příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: Je tady další květnová hitparáda letošního roku, roku 2026. Mám pro vás 3 novinky, budou od skupiny Poetika, od Petr Janů a zpěváka Lásky a Láska bude mým hostem, protože máme květen. Bude na telefonu, no a poslední novinku má Charlotte Gott. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám nejen to všechno, co už jsem říkal, ale také krásný den. A začneme dnes hitem, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka před 20 lety, to znamená v roce 2006. Před pár dny, 8. května, totiž oslavila 40. narozeniny zpěvačka, všestranná česká zpěvačka Gabriela Urbánková. Já ji znám asi od 15, takhle nějak si myslím, takže už, jak se říká, pěkně dlouho. A ona natočila právě před těmi 20 lety píseň do televizního seriálu Poslední sezóna. Ta písnička se jmenuje Touha.

Hudba a text Martin Němec, zpěv Gabriela Urbánková a písnička Touha, která je spojená se seriálem Poslední sezóna, což byl, jestli si dobře vzpomínám, seriál, který byl plný hokejistů, a Gabriele Urbánkové samozřejmě dodatečně všechno nejlepší ke 40. narozeninám. Mám pro vás 3 novinky a 9 největších hitů týdne a hned na úvod vám řeknu, že padne jeden rekord, který se týká právě letošního roku, roku 2026. První novinka se jmenuje Blízko. Úspěšná česká kapela Poetika, která má i titul Legenda nočního proudu v kategorii skupina, přichází s novým singlem, který se právě jmenuje Blízko a přináší silnou dávku pozitivní energie, radosti a lehkosti. Tahle ta novinka vznikla během takového mezinárodního, jak se říká, songwriting campu, což je něco takového, že se sejde mnoho autorů a dohromady vytvoří nějaké písničky. Byl to camp Universal Music ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy a na této skladbě spolupracoval mezinárodní tým ve složení. Rumunský producent, který teda se jmenuje trošku zvláštně UNKLFNKL, polský interpret a také autor Dominik Dudek, německá autorka Hanio a také Čech Ondřej Brejška za Českou republiku. No a teď si to poslechneme.

0: tak všechno mám.
1: Host České dvanáctky.
2: Na telefonu je teď zpěvák Láska, což není v tomto případě jen zpěvák, ale také autor písničky, která bude druhou dnešní novinkou, a je to duet Petra Janů a Láska. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: Jak vy dva jste se k sobě dostali, Petra Janů a Láska?
3: Vedla nás krásná náhoda a nápad mojí manažerky, že uděláme společné turné, a já jsem si tak říkal, že když už turné, tak i písničku. Písničku jsme složili s kamarádem Lukášem Dvořáčkem, Petře se moc líbila a tak jsme ji naspívali a já v tom mám fakt obrovskou radost, že se podařilo.
2: Jak vznikla ta písnička?
3: Tak jsem se zamýšlel, o čem bychom asi my dva mohli zpívat, co by nás mohlo propojit, a došlo mi, že vlastně ty světla reflektorů a to okolo pódia a všechno okolo hraní, že nás prostě určitě spojí napříč generacema, a tak jsme napsali na tohle téma.
2: Když takhle o tom přemýšlím, tak si chci vzpomenout, kdy jsem se poprvé setkal s hlasem Petry Janů. A myslím, že to bylo, že jsem si koupil album Exploduj a poslouchal jsem ho pořád do nekonečna dokola, protože se mi strašně líbily ty písničky a samozřejmě její zpěv. Jak ty jsi se poprvé setkal s ní? Myslím si jejím hlasem.
3: Určitě dětským věku, a nepamatuju si úplně první setkání, ale utkvěl mě ten pardubický projekt, který se jmenoval, tuším, Triky a pověry. To byla taková sranda. Ale pak samozřejmě i další nahrávky a vnímal jsem jí, že to je prostě neskutečný hlas už jako dítě. Takže o to větší čest pro mě, že teď jsem mohl stát na pódiu s Petrou.
2: No a bude to nějak pokračovat, když už jste stáli na pódiu, jak říkáš?
3: No tak nikdy neříkám nikdy a uvidíme. Teď máme tuhle krásnou písničku a co přinese čas, se uvidí.
2: Díky moc, já už jsem říkal, jak se ta písnička jmenuje, a rád to zopakuji. Světla reflektorů. Měj se hezky, ahoj.
3: Krásný den tobě i všem posluchačům.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: 59. novinka v této hitparádě v roce 2026, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska. A je tady 60. novinka, to by chtělo nějakou fanfáru, tram, tarada. 60. novinka se jmenuje In Too Deep. Charlotte Gott vydala před pár dny v den 20. narozenin debutový single. Píseň vznikla během session v londýnském studiu East Coast ve spolupráci s britským producentem, který se jmenuje Sasha Škerebek. Všichni víme, že Charlotte Gott obklopuje hudba už od dětství a v posledních letech se soustředí na vlastní tvorbu. Studuje hudební produkci na Berklee College of Music. Písničky si píše sama a podílí se na nich až do finální podoby. Na jejich vzniku spolupracovala nejen se Sašou, který je spoluautorem globálních hitů pro umělce jako Miley Cyrus, Adele, James Blunt nebo Lana Del Rey. Té písnice se asi bude dařit. Uvidíme nebo spíš uslyšíme.

0: Pod mým hlasem doznívá 60. novinka letošního roku, 60. novinka hitparády Česká 12, Into Deep a Charlotte God. Možná, když jste poslouchali tu angličtinu Charlotte, tak jste si říkali, že takováhle písnička nepatří do hitparády Česká 12. Ne, ne, je to naopak, patří podle pravidel, když je interpretka Češka, může zpívat v jakémkoliv jiném jazyce. A nebo třeba i autoři mohou být Češi a tím pádem ta písnička patří do hitparády Česká 12, i když ji třeba zpívá zahraniční umělec. Tolik dnešní tři novinky.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasy se posílají stále na stejné číslo, je to číslo 900 1103. 900 1103. Posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všech 12 písní, tedy pro všechny písně v hitparádě, to znamená 3 novinky a 9 největších hitů týdne v žebříčku, ale pozor, pro každou z těch písniček můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika, hit Mezera 12. Druhá novinka, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit Mezera 11. A poslední dnešní novinka, celkově 60. novinka letošního roku, Into Deep, Charlotte God, hit Mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády Česká 12. Mám před sebou teď seznam největších hitů týdne, tak jak jste seřadili ty písničky za sebou podle vašich hlasů. Hlasovali jste a tím jste rozhodli o tom, kdo je na 9., 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2. a samozřejmě i prvním místě. Na místě 9. jsou Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Když zaspíváš?

Když zaspíváš, autorská dvojice Jakub Novák a Jana Leichtová a pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který už má Zlatou českou dvanáctku 2026 a je to hit, který je v hitparádě už 17 týdnů, minulý týden 6. místo, dnes místo 9. a je to také hit, který bojuje o platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství a tento hit jich má zatím teprve 6. 8. místo, novinka z minulého týdne, Luděk Malár, Přání

Novinka, která prošla vaším hlasováním, novinka z minulého týdne, která je dnes na místě 8. Autor hudby, autor textu a také interpret Luděk Malár, Přání v kapse. Na 7. místě je stejná písnička jako před týdnem a je to písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Je to dokonalá spolupráce Petra Jandy a Jana Smigmátora. Starší kluk a mladý pán.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda napsal hudbu, text Lukáš Koranda a zpívali Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden 7. a i dnes je to místo 7. Ocenění Zlatá česká dvanáctka se dává těm hitům, které vydrží v hitparádě 12 týdnů nepřetržitě a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Toto ocenění, tedy ocenění Zlatá česká dvanáctka v tom letošním roce zatím získali 4 tenoři za hit Aleluja. Pak také písnička, která dnes zazněla z 9. místa, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Další ocenění Zlatá česká dvanáctka dostala skupina Premiér se zpěvačkou Bigo, a to za písničku Příběh. A teď jsme u dalšího hitu, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a je stále ve hře a může dostat platinovou českou dvanáctku. Platinová česká dvanáctka se dává těm hitům, které mají už zlatou českou dvanáctku a během 24 týdnů se jim podaří 12krát zvítězit. Není to jednoduché, ale jde to. 4. místo minulý týden, dnes místo 6. a Zlatá česká dvanáctka letošního roku, Loďky Venuše.

Předminule druhé místo, minulý týden čtyřka a dnes místo šesté, Venuše, loďky, Zlatá česká dvanáctka a také hit, který je v hitparádě 14 týdnů a už čtyřikrát zvítězil. Když jsme u těch hitů, které zvítězily v roce 2026, tak si je také můžeme zrekapitulovat. Jedno vítězství mají na svém kontě Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Když léta běží, Josef Wolter, Příběh, Premiér a Bigo. Tři vítězství v letošním roce má písnička Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Čtyři vítězství mají loďky, skupina Venuše. A zatím nejvíc vítězství má hit Jetplane, který natočil Ruda Sakala a ten je dnes ještě ve hře. Na pátém místě je písnička Dolomity a skupina My tři a vy.

Minulý týden devítka, dnes páté místo pro hit, který napsal Jan Špalek a jmenuje se Dolomity. To byla skupina My tři a vy. Připomínám, že hlasy se v této hitparádě posílají na číslo 900 1103, že můžete hlasovat klidně pro všechny, ale pro každý ten hit můžete hlasovat jen jednou. Hlasy, které dojdou do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které potom přijdou do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě Česká 12 končí. Jsme u čtvrtého místa a sem se vrátila písnička Maják. Zpívá Jana Vaculíková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Písnička, která se vrátila na čtvrté místo, minulý týden byla na místě pátém a jmenuje se Maják. Napsala si ji sama pro sebe Jana Vaculíková a v hitparádě je 5 týdnů. Mimochodem premiérově ta písnička šla z nuly až na druhé místo. A možná jste si všimli, že tenhle nový singl naznačuje i mírný posun v hudebním stylu Jany Vaculíkové. Oproti té dřívější tvorbě se přiklání k modernějšímu, popovějšímu zvuku. Pojďme se podívat, kdo už byl v tom letošním roce mezi hosty hitparády Česká 12. Takže byli tady Petr Kolář, Bohuš Matuš, zpěvačka Bigo, Jakub Kohák tady byl, Rozálie, Jiří Lang ze skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Josef Melen, Luděk Minka a také Igor Tymko ze skupiny No Name. Kdo bude hostem příští týden, už vám teď mohu prozradit. No vlastně neprozradím, protože co kdyby se něco stalo, co kdyby třeba onemocnila, tímto vám trošku prozrazuji, že to bude žena, ale víc už neprozradím. Prostě poslouchejte i za týden hitparádu Česká 12. Teď jsme u zpěváka, který zatím v hitparádě Česká 12 jako host nikdy nebyl, ale jako interpret je dnes na třetím místě. A nejen dnes, protože na třetím místě už je 3 týdny za sebou. Jmenuje se Josef Wolter a zpívá písničku, kterou pro něj speciálně napsal a otextoval také producent Roman Šándor. Jmenuje se Když léta běží.

Třetí místo po třetí za sebou, Když léta běží a Josef Wolter. Druhé místo po druhé za sebou, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 a posíláme je formou SMS zprávy. Takže pošlete SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písně, která se vám líbí. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika. Tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit mezera 11. A třetí novinka Into Deep, Charlotte Gott, hit mezera 10. Aktuální žebříček hit parády Česká dvanáctka. Deváté místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit mezera 9. Osmé místo, Přání v kapse, Luděk Malár, hit mezera 8. Sedmička, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 7. Šestka, Loďky, Venuše, hit mezera 6. Páté místo, Dolomity, My tři a vy, hit mezera 5. Čtyřka, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 4. Třetí místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 3. Dvojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit má rekord, zvítězil v tomto roce už po 7. a to se ještě nikomu nepovedlo. Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 1. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Šéfem české delegace na summitu NATO v Turecku má být podle ministra zahraničí český premiér. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. A počasí zítra čekáme velkou oblačnost postupně od západu přehánky. Maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes v České televizi. Červencového summitu v turecké Ankaře se chce zúčastnit také prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na českou politiku.
3: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice. Takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat. Takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
2: Prezident republiky Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení české delegace jednat na konci června. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a také zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70 milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
4: Pracovat se bude přibližně na půl kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Lidé z Přerova mohou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení financí z takzvaného participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj letos vyčlenilo 1,5 milionu korun, říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
5: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která v Přerově bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativ.mobilnirozhlas.cz, nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce remizovali ve druhém kole prvoligové skupiny o titul s Hradcem Králové 1-1 a v tabulce si udrželi čtvrté místo. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ale dvojzápas ovládli 4-3. Dále jde také Karviná, která zvítězila v Pardubicích 3-1 po prodloužení a v dvojutkání vyhrála také 4-3.
1: Počasí.
2: V noci čekáme výrazné přibývání oblačnosti od západu na západě Čech už s deštěm. Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území republiky a hlavně odpoledne a večer místy bouřky. Později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále nesouvislá kolona. Hustý provoz je od sjezdu na Divišov. K omezení už Mejkalky na 25. kilometru je zdržení zhruba na 15 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
6: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělala a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou několikrát... To jsou takové ne? Slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, píšiš mout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odspěl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot. Čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka? Ty to strouháš najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdybychom to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem. Naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
2: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišišmout?
2: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
2: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlahanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
2: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
2: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
2: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
2: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
2: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Co tomu říkáš ty?
2: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád štěvnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě hodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
2: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
2: Já chápu, proč tenhle ten dezert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí. A musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám cákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám byt, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost?

0: proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím teď my, kde jaká vdaná žena se třema až pěti až sedmi dětmi řekne, že se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denně vařit pro třeba velkou rodinu se třema, čtyřma, pěti dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jakou zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Tresty za chování fanoušků při pražském derby chce disciplinární komise fotbalové ligy vynést v úterý. Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude zítra přes den částečně uzavřen. A počasí v Česku zítra velká oblačnost, od západu postupně časté přehánky, maxima ještě kolem 20 stupňů. A v úterý čekáme citelné ochlazení. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout v úterý. Dnes s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít výrazný dopad na dění na českých stadionech.
2: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy, takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
1: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta až 10 milionů korun a také odebrání až 20 bodů. Provoz mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zítra omezí opravy mostu Jana Antonína Bati. Na jediné silniční spojnici mezi oběma městy musí motoristé počítat s částečnými uzavírkami. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V pondělí 11. května budeme v rámci dokončovacích prací brousit vozovku v oblasti mostních závěrů. Provoz ale zůstane zachován, a to v obou směrech. Vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
1: Pracovníci specializované firmy podle Rýdla zároveň udělají nástřik dopravního značení. Téměř 25 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města mohou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce tohoto projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
4: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky Adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejista David Pastrňák na letošní mistrovství světa nepojede, chybí totiž v nominaci kouče Radima Rulíka. Útočník Bostonu se omluvil, naopak v národním týmu budou například pardubičtí Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák. Světový šampionát začne ve Švýcarsku příští týden v pátek. Počasí. V noci čekáme v České republice postupně zataženo až oblačno, v Čechách od západu déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka, nejnižší teploty mezi 12 a 8 stupni, na jihu Moravy mezi 15 a 12. Zítra přes den zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky, později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech jen kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 20 Plzeň Nepomuk havarovala dvě osobní vozidla. Průjezd je omezen za sjezdem na dálnici D5 do Prahy. A v Praze ve Kbelské ulici směrem z města havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je u odbočky na Kbely a Mladoboleslavskou ulici. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
6: Patriku, pusinko, poslouchám.
5: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
6: Proč příště?
5: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
6: Potvora přízemní.
5: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
6: Patrně poslouchá pomluvy. No,
5: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
6: Patriku, plánu.
5: Já taky.
6: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
5: Ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
6: Proč posloucháte?
5: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o vonavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Jiřinka. Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervozněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: no,
3: tím
4: víc. Že ne,
3: že si jen přibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční.
4: Co
3: máš na sobě?
4: Džínsovej oblek, co má bej? Jo, to je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Boženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Lahárovečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
4: No, ty teda nevedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Ta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo, že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevem.
3: Tak je dobrý, vy.
4: No, jen aby. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluhuju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový hadry. Sklapneš parapet, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergot, už zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Myslíš, ty máš jako ještě nějaký další děti?
4: Ale, prosím tě,
6: To snad není.
4: Úředně, rozumím. No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. To? Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To, no.
3: Prosím,
4: ona to tady... fakt to měla s matikářem.
3: No určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parkanci měli dřív počítat, než chodit. Nevíš. Co to je za... Co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky pro mě se zdá jednou všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stoláků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě, to je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každý jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, to se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
7: Věpák, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valérie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
7: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
7: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
8: Těší mě, Lehárová.
3: Zárubecká.
8: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
7: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
7: Teda ty umíš člověka přivítat jen, co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty jsi tady...
7: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
8: Ty máš ještě děti?
7: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
7: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
7: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
7: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
7: Dej to Fandovi.
3: Anda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
9: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
9: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
9: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
8: Kvůli mě pospíchat nemusím. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
9: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Werich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu nemoc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou, no a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. Ovšem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk no, jednou řekněte, cítí, ale pak to musí mít porád,
3: neleze víte? Vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takhle.
2: Vy máte nápady teda.
3: No. Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne.
3: No počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no, děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
2: Ano, ano, ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence.
3: No měl, a jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo, jo, jo. No. Já nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že? Parble, to oni no. Volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem,
3: no,
2: že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře, milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí, pady tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma.
2: Já
1: za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: Já vám teď vůbec nerozumím, jako kde mám ty noviny, no, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. To nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte. Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to je. Ježkovi oči. No jo. No, to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Pěkně a já jdu ještě na tu šilavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? To by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout, víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo, ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, ženská trpí, když je sama, jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Že mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopu? No, jo, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Kohl. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já se k mapči kladu v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
1: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my se zatím dojdeme na paseku pro korenku.
0: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky a nebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo!
3: Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
2: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
3: Viník bude přísně potrestán!
2: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
3: Zelená, zelená.
2: To je nenahraditelná ztráta.
3: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
0: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
2: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
4: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
2: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
4: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
2: Vy jste mu dala náramek?
4: Náramek po mamince.
2: O, co bych se rozčilovala, můj není.
4: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
2: Zase hlavička, jo.
4: A tam ne, sem. Začínají mi bercové předy.
2: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
4: Je nemocná?
2: Ale co by? Co by byla nemocná, zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. A nosánek jí roste moc nahoru.
4: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
2: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal.

0: konečně do pořádku. Než bude pozdě...
1: Myslíš? No. Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
0: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
1: Dobře,
0: svolení.
1: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
0: Jo, jak to zařídím?
1: Už ať si peč.
0: Sama?
2: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle. Tam.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak začněte.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vidím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
2: slečno, to stačí, jako teda... To stačí, děkuji,
3: stačí.
2: To
3: stačí. Jsem celá z toho taková.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
5: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
6: Co?
5: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
6: Co abst?
5: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
6: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
5: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
6: Co? No tohle je snad trošku moc.
5: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální? Až nám to dělalo starosti, mě a mamince. Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
6: Co?
5: No já dělám...
6: No co?
5: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
6: To sestru. Je.
5: Totiž já jsem mužský.
6: To vidím.
5: No, ale stydím se. No, kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví. No, no bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
6: No, tedy to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
5: A to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla a neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
6: Komu?
5: No tý, co mi dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
6: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
5: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
6: No dovolte, vypadám snad na to.
5: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, co víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. To je... Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. To... Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, co? No, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
3: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
5: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
3: Co?
5: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
3: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
5: A je, je.
3: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
5: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu tadyhle. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jedl kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste třeba vy a já...
3: Co?
5: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta nedala byste si říct?
3: No, vyloučeno. To já nemůžu.
5: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
3: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
5: Chápu, no.
3: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
5: Počkej, s kytkou? No. No, skytku, ale to já snad, já nevím, já,
3: no.
5: Já,
3: co?
5: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
3: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
7: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní dílo. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přijměte přání klidného večera v neděli 10. května roku 2026. Z pardubického studia Českého rozhlasu vás všechny moc pěkně zdraví a rád Zdeněk Novák. Když jsem se rozhodoval, jaké téma noční linky zvolit, podíval jsem se do kalendáře a do různých výročí a našel jsem tam, že přesně před 100 lety byl vyroben první automobil s logem Škoda. Luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Důvod proto pobavit se v noční lince prostě o automobilech. Tak pojďte zavzpomínat na své první auto. Byla to právě Škodovka nebo jiná značka? Záleží vám na barvě? Čím vás automobil na cestách vypekl? Sloužil spolehlivěji než třeba dnešní vozidla plná elektroniky, kde nejdále jste na čtyřech kolech byli? Spousta otázek, možná auto odmítáte, raději jezdíte vlaky i autobusy, i to nám můžete zatelefonovat nebo napsat. Těším se na vaše odpovědi, které budete buď směřovat na telefonní číslo noční linky 731 800 900, nebo napíšete na našem webu, a nebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Do jedné hodiny noční máme spoustu času tohle všechno probrat, jsem na to moc zvědavý. A teď by se hodilo pustit takovéto stěrače stírají, ostřikovače ostřikují, ale dáme si Martu Kubišovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Doufám, že Marta Kubišová na začátku nedělně pondělní noční linky potěšila. Před chvílí jsem zveřejnil dnešní téma, i když kdo už koukal na webu, tak od rána věděl, o čem se budeme bavit. Pan Zdeněk, který je na cestě autem, mi ještě před vstupem říkal, tohle téma mě potěšilo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Proč pak vás potěšilo? Povězte ostatním.
1: No, tak protože teď mě je těch 50 a teď to počítám, před 32 lety jsem si pořídil první auto vysněné a to byla Škodovka 105, s kterou jsem pak na, v podstatě následovně strávil asi dalších 8 nebo 9 let života.
0: Sloužila věrně?
1: Sloužila právě úplně věrně a jako rád na ní vzpomínám, takže v podstatě jsem v ní zažil úplně takový nejhezčí okamžiky mýho života. A teďka, jak jste pouštěl paní Kubišovou, tak zhodou okolností v té době jsem studoval v Praze a tady s tím autem jsem tam často jezdil od Brna. A našel jsem pronájem, to už bylo s mojí partnerkou, dneska manželkou, u pana Rostislava Černého, který jsme se následovně potom později dozvěděli, že napsal pár textů pro paní Kubišovou, pro pana Karla Gota. A ten právě tam jako tu moji Škodovku vydal, takže se to tak propojilo.
0: Takže náhody neexistují. No a pane Zdeňku, pověste, teď taková jako parádnická otázka, i když pány to často vůbec nezajímá, víc možná dámy, nechci křivdit, barva té Škodovky?
1: Barva Škodovky byla taková jako sladce žlutá. Nebylo to úplně jako žádný top moderní, co jsem jako chtěl, ale
0: nebylo moc na výběr, vidíte, byl jste rád, že ji máte.
1: Ano, asi tak.
0: Kde nejdál jste tehdy s tou Škodovkou byl, tak to bylo něco nádherného mít svoje auto. Já vím, že moc se cestovat nedalo, i když některými směry docela daleko, tak třeba jste si zajezdil.
1: No, zajezdil jsem si v rámci České republiky a co jako vzpomínám nejradši, tak byly zimní cesty. A protože jsem nějakou dobu žil na Vysočině, tak jsem v podstatě byl král silnic, protože jsem vždycky všude vyjel. A to bylo k nezaplacení, jako zimně. Protože to měl motor vzadu, že, zátěž, takže paráda.
0: Jo, jasně. Vy jste teď na cestě z Prahy do Rychlebských hor přes Náchod a musíme si asi přiznat, že se vám jako jede líp teď v tom novém voze, co? Posilovač řízení a tak?
1: No, tak to ano. To ano a v podstatě já jedu, taky jsem sehnal teďka auto, které se vyrábělo asi pár let potom a to jsem na to zíral, jakože to byly úplně top. Teď mám nějaký Opel Vectra z roku 90 nebo já nevím. Takže v té době jako srovnatelně to bylo tohle jako kosmické auto a teďka je to takový jako standard, ale jako jede se samozřejmě líp, no. Nedá se to srovnat.
0: Takže tu Škodovku 105 vystřídal Opel, jo, pak?
1: Tu Škodovku 105 pak vystřídal Favorit. Favorit byla další jako pecka.
0: To ten, jsme měli, ten, bílého jako Favorita.
1: Držel, ano, jo. Bílého také, ano, ano, ano. A motor přežil kapotu, takže
0: fakt?
1: Motorově stěží auto. No, no.
0: No, z těch Favoritů se tehdy kradla ta loga taková vepředu, pamatujete? Ty odznáčky,
1: no,
0: ty okřídlené šípy.
1: Nestalo.
0: Myslím, že v seriálu Vyprávěj to bylo dobře stvárněno. I když tam, nevím, jestli to byl Favorit, ale prostě stěrače se občas kradly a tak. Tak to teď asi nezažíváme. Teď
1: třeba
0: zažíváme možná dnes celá auta. I když ta doba už je taky možná pryč, protože dneska už jsou tam různé imobilizéry a elektronická zabezpečení.
1: No já jsem zažíval v té 105, jsem zažíval, v té době jsem žil v Brně nějakou dobu a pamatuju si, že jsem si hodně dlouho šel na rádio, tenkrát jako hodně drahý a tak jako takový naivní člověk jsem to nechal v tom autě a ta Škodovka šla lehce jako vybrat, že jo, s nějakým háčkem, takže se mně stalo, že asi dvakrát mě to stalo, že jsem přišel a bylo to pryč a i s reproduktorama a než jsem jako přišel na to, jak to nějak zabezpečit, ale...
0: To je pravda. Pak přišla rádia, která se dala výmout a nosit sebou domů. Jsem nosil rádio jako kufřík, jo. Dobře, pane Zdeňku, no tak moc pěkně jsme nostalgicky zaspomínali, asi to tady budu nějak psát, asi Škoda 105. Takže první auto v dnešní noční lince. A já vám přeju šťastnou cestu do Jeseníku, je to tak?
1: Ano, děkuju moc.
0: Do Rychlebských hor, prostě dobře dojeďte, jo?
1: Dobře, děkuji moc.
0: Ať se vám daří, nashledanou.
1: Ať se daří vám, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak uslyšíme, jestli se do dnešní diskuze o našem prvním autě vydá, zúčastní se jí nějaká dáma, aby vystřídala pana Zdeňka, ještě jednou díky. Dáme si Elhany a pak budeme samozřejmě v dnešním tématu pokračovat. Ať se vám moc pěkně májově poslouchá. Tvá.

0: noční lince teď 13 minut po 23. hodině přivítáme paní Helenu z Prahy. Vítejte u nás v éteru. Dobrý večer.
1: Já vítám všechny. Dobrý večer. Vítám všechny. Já jsem noční sůva, takže noční linka je perfektní. A já jsem, bylo mi 1,80, už teda nejezdím, ale 50 let jsem řídila různý auta. Začínala jsem v roce 1971, jsem dělala autoškolu v MBčku.
0: Teď jo, řekněte nám, řekl bych později narozeným, který typ to byl MBčko?
1: Je to já už
0: nevíte, dobře, nechtěl jsem vás přinést do ústí.
1: MBčko v tom jaký bylo, já nevím, Škoda MB, No a potom teda jsem, vystřídala jsem nejexotičejší cesta byla v roce 74, starým Peugeotem 404 až do Tunisu na Džerbu.
0: Cože?
1: Ale jinak ke Škodovkám potom, když jsem se vrátila, tak jsme měli 120 Škodovku, 120. Perfektní. Manžel měl Ostrava krátký zobák, měl ještě má teda, manžel už nežije, ale ve Vansdorfu jezdili jsme v zimě, to já jsem všechno odjezdila, on si nikdy nechtěl dělat řidičák, ale tam fakt, tam se kopec, tam je šébr, nebo jak tomu říkají, to je i v zimě, já jsem jezdila za každýho počasí a opravdu jsem neměla jedinou ztrátu, tenkrát body nebyly, žádnej malér, ne.
0: Žádná ztráta květinky, já už se tady dívám na ty fotografie, ano, tak MBčko lidově, to se říkalo Škodě 100, to už vím, která to je, a no, pak teda byla ta 105 asi, a to volal pan posluchač, že jí měl, to už bylo takové modernější, řekl bych, modernějšího střihu, dobře, ale
1: my
0: já
1: jsme
0: se...
1: měli pak GLS-ku 200, GLS. To byla, to mě tady v baráku bydla, bydlí, on ještě žije, ale taxikář, ten byl vyučený nějak, já nevím, takže mě to spravil a to byla perfektní ta Škodovka.
0: Tak,
1: no. A jinak s favoritem jsem tu tady jezdila, já jsem jezdila furt, no.
0: Taky se tady na ní koukám, na to GLS-ko. Poslyšte, paní Helene, já se musím zastavit u toho, co jste říkala na začátku. Nechci vám skákat do řeči, ale to nás všechny zajímá. Teda ta cesta Škodovkou, jestli se nepletu, na tu Džerbu.
1: Ne Škodovkou, ne to už byl Peugeot.
0: Peugeotem už později. No, popište nám tu trasu, prosím vás.
1: Jako do toho Tunisu?
0: No.
1: Já jsem měla prvního manžela Tunisana, on tady studoval a potom, protože za komoušu, kamarád mu přivez ze Švédska, tam byl na brigádě, tak mě Peugeota kaconka 404 nebo kaconka francouzsky. No a potom musel do 24 hodin odletět a to auto tady musel nechat. Takže já, komouši mě řekli, buď teda darovat státu bez náhrady, nebo s tím odjet do ciziny. Takže ten taxikář, šikovný chlap, tenkrát se schánět náhradní díl děs. No takže jsem jela potom přes západní Německo, Švýcarsko a v 8 ráno mě odjížděla z Marseille loď, kterou já jsem si platila přes Čerok.
0: Jo,
1: no,
0: takhle.
1: Já jsem až na Džerbu a v té době, v roce 74, tam nebyl trajekt, takže Arab mě tam dal lodičku, jako měli rybáři tady v Praze a dali mě dvě prkínka, ne na dlouho, ale z boku jsem na to musela najet, aby se ty prkínka schopily a kdybych přidala plyn, tak jsem byla v moři.
0: No, jste kabrňák teda, paní Heleno, když tady popisujete...
1: Já jsem jezdila strašně ráda, ráda. Opravdu, to mě to strašně bavilo.
0: A dnes už vůbec nesednete?
1: Ne, já mám dceru,
0: A ta vás vozí.
1: A ta má Peugeota nějakého černého, kolik nevím. Dneska jsme se vraceli z chalupy, já jsem vázaná na ní, protože ona je zdravotní sestra v tom Majerce v Praze. Takže já už ne, vlakem to je absolutně vyloučený a to, takže ona naštěstí jezdí perfektně.
0: Výborně. Ne, Pozdravujte ji, paní Heleno, děkujeme za váš příběh. Napsala
1: já
0: jsem si...
1: Tak, já jsem jezdila do Pardubic i služebně.
0: No, dneska už se sem jezdí líp, že jo, třeba z Prahy no, po dálnici.
1: Ne, autem, ale já jsem dělala v zahraničním obchodě v Centrotexu, za Zajotržním paláci, jezdili jsme na kontrolu, já jsem dělala ceny a to jako... Byl tam fajn.
0: Správně podotýkáte Pardubice, protože dnešní noční linka se vysílá z Pardubic a vy jste se do Pardubic dovolala.
1: Já jsem stará baba, ale mám tu sloní paměť. Co někdo udělal dobrýho nebo špatného, tak si to pamatuju.
0: Ať se vám daří, klidnou noc.
1: Já vás zdravím, taky máte taky sympatický hlas.
0: No to moc děkuju. Ať se daří, nashledanou. Mí kolegové samozřejmě nejsou v tomhle určitě pozadu. Dáme si další muziku, kapelu Kamelot a pak se podíváme taky na to, co jste nám napsali. A potom přijdou další telefonáty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, tahle písnička nám určitě vykouzlila takovou tu cestovatelskou atmosféru. Na Pálavu, to bych se podíval. Hned třeba nám někdo právě z Pálavska zavolá. 23 hodiny, 22 minuty posloucháte Noční linku. Vyzýval jsem vás a stále vyzývám, ať nám napíšete a zavoláte na téma naše první auto. Když si vzpomenu na sebe, tak co se týká rodičů, tam to byl nějaký červený žigul, si tak matně pamatuju. Moje první vlastní auto, to byl zelený Seat Ibiza. Tehdy po maturitě jsem se s ním vydal až do Francie, po Francii, do Monaka, na pobřeží, do Paříže. Tam mi ho odtáhli, protože jsem nezaplatil parkovné. Jak ho odtáhli, tak to možná nějak poškodili, protože před německými hranicemi ve Francii cestou zpět se rozsypala ta převodovka. No a musel jsem jako natvrdo nastartovat na trojku a vlastně z Německa nezastavovat skoro jenom na hranicích, abych to ujel. No ale povedlo se naštěstí, pršelo jen celilo. Tak ale abych nezamluvil vaše příspěvky, napsala nám třeba paní Maruška zase Severních Čech. Zdravím vás i všechny posluchače i tento skvělý pořad. Děkujeme. První auto jsme si koupili starší v roce 1967 a byla to Škoda 1000. Měli jsme ho 7 let a velmi nás pozlobilo, kromě výfuku a baterky, což je běžné, odešla i spojka a to už byl větší výdaj. Auto jsme prodali a následně jsme kupovali vždy nové auto a vždy Škodovku. Měli jsme 105, 120, to jsme dali synovi a ukradli mu ji před domem, bylo pojištěné. Další byl Favorit, ten nám po 4 letech ukradli z garáže, pojištěné nebylo. Další byla Felicie, výborné auto a teď už je to Fabie, má 16 let a 10 let se o ní už starám sama. Jsem s ní moc spokojená, jsem ročník 40, tak snad ještě potvrzení na další 2 roky dostanu. Všem, kdo jezdí rádi jako já, přeju mnoho kilometrů bez nehody, stálá posluchačka Maruška. A pozor, odpovídá i na moji takovou, řekl bych, možná zbytečnou, ale stejně důležitou otázku. Oblíbená barva červená. Je dobře vidět. Správně, paní Maruško, děkujeme za příspěvek. Paní Iveta nám napsala, zdravím vás, pane Zdeňku, a všechny nespavce. Četla jsem si dnešní téma a slyšela mě dcera a začala se smát. Mami, moje první vysněné auto byl přece velikánský nákladák. Byly jí 3 roky a její největší přání k Vánocům byl právě ten nákladák. Tenkrát jsem běhala od hračkářství k hračkářství a největší, co jsem sehnala, byla cirka 50-centimetrová Liaska. Tehdy ještě nebyly ty krásné velké Tatrovky, jakou jsem později obdarovala jejího syna. Vidíte, ale i tak její to první auto uvízlo v paměti a to už by dneska mohla být sama babička. Jinak pro celou naši rodinu jsou auta velkou láskou, Škodovky, Wartburg, Peugeot, včetně automobilových soutěží, ale to by bylo jiné téma. Dobrou noc, píše paní Iveta. I vám klidnou noc, i když asi ještě nejdete spát a budete dál poslouchat Noční linku, stejně jako pan Bedřich, který nám napsal, dobrý večer, naše první auto byla Lada a byla modrá. Dobře. Další písemné příspěvky určitě ještě přečteme, přicházejí, pište nám na našem webu rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář, anebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz, ale v první řadě volejte, za chvíli se opět spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to tak. A ten čas čekání vyplní, doufám, příjemně Jiří Korn.

0: Ke Krkonoším do Hostinného, zdravím pana Milana, jsme ve spojení, doufám, že to vydrželo. Ano, dobrý jsme. Večer.
1: Dobrý večer, jsme ve spojení, zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: My zdravíme vás do krásného podkrkonošského města, nebo skoro krkonošského samozřejmě. Jste majitelem automobilu?
1: Majitelem automobilu nejsem. Uh-huh. Auto jsem dal pryč, protože řídit nemůžu.
0: Uh-huh. A byl jste majitelem automobilu?
1: Ano, byl asi 5.
0: Uh-huh. A čím to začalo? Tak pojďme na ten začátek, protože naše dnešní téma je naše první auto.
1: Začalo to ještě za svobodna Fiatkem 650, s tou beru škouvité, takový malej.
0: Já si to tady hledám, asi tuším, ale nejsem úplně odborník na auta. Jo, Fiatek, trošku mi to připomíná nějaké autíčko, v kterém jela ta jeptiška v Četnicích z toho kopce, ale nevím, jestli to byl Fiatek.
1: No, je to spíš, jak byly ty o těch doktorech, mm-hmm. jak byl...
0: Básníci. Jo. No a jak sloužil Fiatek tehdy? Byl maličký?
1: Byl maličký, sloužil výborně, jezdil jsem po pacientech, byl výborný.
0: Mm-hmm.
1: Zimně jezdil, nastartoval všechno, byl na něj spolehnutí.
0: Kde nejdál jste s ním byl?
1: Takový, kde nejdál, Zábřeh na Moravě.
0: Jo, takhle po Česku. A sloužil věrně, anebo někdy jste měl chuť, jak to říct, ho plácnout?
1: Párkrát jsem mu poplácal, ale sloužil věrně, opravdu.
0: A začal vám být možná těsný, ne?
1: Ano, dá se říct, že jo. Tak pro jednoho to je úplně ideální autíčko. Jeden na nákup, no.
0: A se kterým dalším jste mu pak byl nevěrný?
1: Pak jsem se oženil a koupil jsem si Škodu 1000. Ještě na to, abych se vyjezdil prostě, abych se naučil pořádně řídit.
0: Jo, a strach za volantem nebyl?
1: Ne, určitě ne.
0: No povídejte, chtěl jste dopovědět ještě něco k té škodovince?
1: Tam ta zlobila stopením zase, ale jinak jako jezdila perfektně. Měl jsem tam sportovní volant. On ty tisícovky se rychle rozjedou, oni proti ostatním autům ty doby.
0: A pak přišlo co?
1: pak přišla 120, bílá. S tou jsem vyjel v zimě až do Jámských lázní při Vánici, tak já to taky nedám dopustit. A pak Felicie kombi.
0: Jo. Bylo nějaké auto, na které jste fakt třeba čekal, byly pořadníky totiž a nebylo to hned?
1: Ne, to za nás se už nečekalo.
0: Nečekalo.
1: Já jsem vždycky kupoval po prvním majiteli, nebo po majitelech, víte?
0: Jo, že nebylo úplně nejnovější.
1: No, ano.
0: A stejně věrně sloužilo. Jasně. A co garážování? To byl pod střechou a nebo pěkně na ulici?
1: Teď to poslední už bylo v garáži. Bylo pěkně garáž studená a pěkná.
0: Jo, dobře. No, nejlepší auto do Podkrkonoší v současné době, vy jste říkal, že nejezdíte, že nemůžete, ale určitě vás občas někdo vyveze.
1: Ano. No, jezdím většinou dopravou, dopravou veřejnou, takhle jsem to chtěl říct.
0: Dobře, chtěl jste ještě k dnešnímu tématu něco podotknout, pokud ano, je to vaše?
1: Ne,
0: je to tak všechno. Zavzpomínal jste si prostě nostalgicky na toho Fiatka, my jsme se ho všichni představili. Jakou měl barvu na závěr, pověste?
1: Bílou.
0: Bílý Fiatek, kolik jste říkal ten typ vlastně? 650?
1: Ano.
0: 650, dobře. Ať se vám daří, buďte zdrav v Krkonoších a zase se někdy ozvěte.
1: Pěkný vysílání.
0: Ať se vám daří, pane Milane. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky Pohodu. No, Český rozhlas má síť regionálních stanic i díky vám, hlavně díky vám, jenom díky vám, posluchačům a koncesionářům. No a z pardubického studia dnes vysíláme noční linku z jednoho z těch několika, které tu jsou. A do ní se dovolala paní Jitka, jestli se nepletu. Dobrý večer.
1: Ano, nepletete, dobrý večer.
0: Paní Jitka, odkud?
1: Opavy.
0: Jakže?
1: Z Opavy.
0: Opava, dobře, takže Moravskoslezský kraj. Takže tam asi ladíte Český rozhlas Ostrava, vidíte?
1: Asi, nevím.
0: Určitě, je to tak. Jo. Výborně. Paní Jitko, tak z kterého konce vezmete téma Moje první auto vy? Bude to barva, bude to typ, bude to vzpomínka?
1: Moje první auto byla Škoda 120 LS, bledě modrá. Taková. Já jsem dělala řidičský průkaz až v 35 letech. A protože jsem ho potřebovala v práci a když jsem dodělala řidičský průkaz, tak mi doma řekli, že se musím... že musím začít jezdit v co nejhorším autě, abych potom mohla sednout do čehokoliv a jet.
0: Na tom něco je dělat i autoškolu v horším autě, vidíte?
1: No, tak to asi v autoškole už nebyly žádné takové horší auta, ale potom mi koupili Škodu 120 za 5 000, někdo to dal na protiúčet.
0: Aha.
1: A spravili mi ji, takže když jsem chtěla vjet, musela jsem vždycky otevřít zadní kapotu a napumpovat to, ale potom to jezdilo jako čert a dovezlo mě to kdykoliv, kdekoliv, do kopce, v zimě, skvělé auto.
0: Jak dlouho vám ta 120 LS vydržela?
1: No, než to úplně rozpadla. Nevím, to úplně přesně nevím, 3-4 roky asi jsem ji měla, takže to jsem měla tak a potom jsem měla taky ještě starší auto a to byl bílý favorit.
0: Ano. Zaregistrovala jste nějakou změnu jako v kvalitě toho řízení?
1: No, tam ještě ani v tom favoritu nebyl posilovač řízení,
0: nebyl.
1: To jsem se hodně nadřela. Ale potom už přišly teda nové auta a tam už to bylo v pohodě.
0: To je co? Takhle prstíkem si jenom řídit, utáčet volantem, všechno to zvládá.
1: Ano.
0: Poslyšte, paní Jitko, a když jste tedy získala řidičský průkaz z 35, kdy poprvé a kam jste si troufla vyjet s tím autem daleko? Jako nejenom služebně, ale fakt třeba na dovolenou, do zahraničí, než kvůli.
1: Ne, do zahraničí ne, no tak nepočítám

0: A on mi říká, co to děláš? A já říkám, chci tam dát pětku. A on mi říká, to tvoje auto vůbec pětku nemá.
1: Jo, v autoškole mělo pětku a tohle nemělo pětku. A vidíte, dneska už má šestku. Já teda pořád jako řídím manuál, žádný automat.
0: Ano, a ano, užívám já si, mám manuál.
1: Užívám si to řazení. Ale pak, když jdu třeba do služebního tady v rozhlase, tak to je nějaká... Mm-hmm. Fabie asi, nevím, Fabie to je úplně nejobyčejnější, vozy máme v rozhlase a ta má jenom pětku a to byste koukali, jak tam kolikrát si dá tu šestku a ono nic.
0: Potom nám to kousek dál, nám to vyplo, přestaly fungovat směrovky, takže on byl takový dvoumetrový, sama ruka, sama noha a teď, jak to měl naučené z té školy, tak začal mi strkat ruku z toho okýnka a ukazovat ten směr tou rukou. No to prostě...
1: No jo, to nás...
0: zažila jsem toho na cestách.
1: To nás učili,
0: hodně,
1: že má takhle člověk vystrčit tu ruku do pravého úhle, že jo?
0: Ano.
1: Teda, tak to se mi nestalo, že by mi nešel blinker, to je pravda, ale o rozsypané převodovce teda na francouzsko-německých hranicích, to bych mohl vyprávět v tom slejváku, to byla noční můra, ale říkám, nedám dopustit na to ruční řazení,
0: ano,
1: jo?
0: Ano.
1: I když dneska už jsou takové vychytávky, jako že člověk si tam nastaví, ať to jede 60, ono to jede 60, tak když před vámi to auto prostě ho doženete, tak ono to podle něj zpomalí, to je fajn, jo? Že už
0: no,
1: člověk se člověk nemusí starat.
0: To jsem si nikdy nedovolila tento tempomat zapnout.
1: Ne, protože, vážně.
0: Ne, člověk by potom asi, já nevím.
1: Jako zlenivěl, myslíte, zapomněl?
0: Ano,
1: nebyl tak
0: ano.
1: Pozorný? Možné, je to možné. No. Dobře, Vanítko, díky moc za pěkný předpůlnoční rozhovor na téma Škodovinka 120 LS bledě modrá. Vidíte, jak jsem si to zapamatoval pěkně.
0: Ano, perfektní.
1: Ať se vám daří a zdravíme Moravskoslezský kraj. Ať se daří.
0: Taky krásný večer.
1: Nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, je to tak, do půlnoci minimálně ještě jeden telefonát s vámi, posluchači Noční linky, stihneme. Teď Michal Tučný.

0: Doufám, že Michal Tučný v noční lince potěšil, stejně tak, jako nás teď potěší svým telefonátem a příspěvkem na téma naše první auto, pan Jarda Odíčína. Zdravíme k Řáholci, pane Jardo, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Tak já jsem měl svoje první auto po vojně v roce 80, když jsem přišel, jak jsem dělal řidičáka, to trvalo dlouho, asi nevím, 3 měsíce, nebo jak dlouho. A v roce 81 jsem si koupil 120 GLS. No a jak povídali ty lidi, to do kopce to vyjelo všechno, ty motory, ty nový, co jezdili už s předkem motorem vepředu, tak ty stály a do kopce jsem jel jak baron.
0: Jo, dobře, takže to byla, já ani nevím, jestli dneska ta novější auta některá mají takhle motor vzadu, to asi ne, už moc co?
1: No, to taky teda nevím.
0: Taky nevím. Já jsem takový analfabet trošku. Já vždycky hlavně, že to jezdí, že to je čisté a že to je spolehlivé a že to má hezkou barvu, jo. A že to třeba umí ten tempomat, jo. To jsem spokojený. Ale pak jsou kolegyně třeba tady v rozhlase, když jedou něčím modernějším a pípá to na ně, tak jsou z toho celé nešťastné. Tak vy jste pro tu klasiku nebo pro nejmodernější výkřiky teď?
1: Ne, to s tou jsem měl asi do roku 97-8 a v roce 98 jsem si koupil Felicí GLX a tu mám do dneška, to je 28 let, bude 1. září. No a je schnilá teda už na padrť, ta bude asi...
0: Neprojde technickou, myslíte, jo, příště už?
1: No, to už asi ne, ono to je rezavý, ale motor ten je dobrý, jako.
0: A co budete dělat? Auto není levná záležitost.
1: Pak mám ještě moje poslední auto, mě je 68, no a 12. dubna, co vyletěl Gagarin, 12. dubna 2012 jsme koupili Volkswagena Golfa. Takže mu je 14 let, no a 60, tak jak tady budu dlouho, tak 10 let ještě snad vydrží a pak se uvidí.
0: Taky jsem golfovej. ale teď teda v posledních letech jako už na operák. Už to nechci vlastnit, vždycky to odevzdám, nic z toho nemám pak, jo. Možná, že se to prodraží, ale prostě vlastně není to moje auto a cokoliv se s ním stane, tak musí oni vyřešit. To je jako fajn, no. Ale člověk si poplatí.
1: Tím golfem taky jsem spokojený.
0: Jo, jo.
1: A byla tam měněna jedna součástka, jenom asi za 6 000. A jinak nic, no.
0: Výborně, dobře.
1: A ta 120 byla oranžová, Felicie modrá metalíza a golf je takový červený, takový.
0: Jo, tak myslíte i na ty barvy, jak jsem se na ně ptal. Kde jste byl nejdál s tím autem, ať už s tím nebo s oním?
1: Ale to s tou 120 jenom po Česku a s Felicie s rodinou jsme byli v Chorvatsku.
0: Jo, a vařili jste, nebo Felicie už nevařila? Já nevím, já vím, že my jsme s Žigulem vařili vždycky, jo, když se popojíždělo na hranicích.
1: Ne, ale jeli jsme na nejvyšší horu v Chorvatsku, teď nevím, jak se jmenovala, a měl jsem ho jednoho kluka a jedeme na tu nejvyšší horu, já nevím, asi kilometr předtím, půl, mít 4 lidi, že 2 synové a manželka a taková, no díra tam nebyla, hub tam byl, hub a ono to skočilo a byli jsme tlumič. A teďka nevím, myslím, že přední, kdyby se to stalo vzadu, tak se nedá jet, nebo co.
0: A vepředu se dalo, nějak jste to zvládli.
1: No, vepředu dojeli jsme nahoru, volal jsem tomu, jo, může s tím jet, no, tak mě to tam pak opravili.
0: Přítel na telefonu. Dobře, pane Jardo, zdravím Kýčínu do Královéhradeckého kraje sousedního, ať se vám daří.
1: Taky jste sympatický, jo.
0: Mějte se fajn, nashledanou.
1: Taky, nashle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte rádi Marii Rotrovou? Jestli říkáte ano, tak právě vám teď uděláme radost.

hudba laskavá.

česká Lady Soul, jak si ji přezdívá Marie Rotrová. Za chvíli bude půlnoc, začínáte psát další příspěvky a chodí k nám, tak některé si necháme na dobu po půlnoci, ale jeden přeci jenom od pana Františka přečteme už teď. Dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. První auto jsem si pořídil ve svých 26 letech a to bylo v roce 68. V té době to bylo tak, muselo se položit 20 000 korun jako vklad. Potom se čekalo 3 roky, než na vás přišla řada. První moje auto byla Škoda 1000 MB, stála 45 000 korun. Měl jsem ji jeden rok, prodal jsem ji za 60 tisíc. Potom následovali Fabie, Felicie, Favorit, 2 Renaulty, 2 Fiaty, některá auta byla už jetá. Taky jsem si koupil elektrická vozítka, to hlavně kvůli úspoře benzínu. Jako zedník jsem si k novému autu koupil auto starší, abych mohl jezdit po stavbách, vozit i spolupracovníky, to se vyplatilo. Dneska mám Scénika už 25 roků, je jako nový, mám 2 auta na prodej, Fiata, Scénika, dneska, kdy mě bude 84 roku, tak musím počítat s tím, abych prošel zdravotní prohlídkou, jinak budu muset prodat všechna auta, píše pan František. Pak tu máme nějaké příběhy o Moskvičích, myslím, že jsem tady zahlédl, všechno si přečteme a přivítáme samozřejmě po půlnoci další telefonáty.

0: Právě byla půlnoc, trochu jsme přitvrdili hudebně, to abychom se trochu vyšponovali řidičsky, udrželi pozornost a vstoupili do nového dne, do pondělí 11. května.
1: Noční linka.
0: 131. den roku 2026, svátek má Svatava, všechno dobré, narozeniny třeba spisovatelka Eva Kantůrková, 96. je geolog a spisovatel Václav Cílek, tomu je 71. Zdravíme i narozeninového oslavence 10. bojaře Tomáše Dvořáka, nebo modelku a zpěvačku Ivu Frilingovou. A před 80 lety, představte si, to se konal zahajovací koncert prvního ročníku festivalu Pražské jaro a 60. slaví stadion, fotbalový stadion v Hradci Králové, později nazýván Podlízátky. Tak to jen, abychom si spojili určité události s 11. květnem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, před 100 lety vyrobili první automobil s logem Škoda, luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza, převzali československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a proto jsme zvolili pro téma nedělně pondělní noční linky můj první automobil, naše první auto. Vy jste se bezvadně už po 11. zapojili do dnešního tématu svými telefonáty i písemnými příspěvky. Další dopisy přišly přes naši schránku na webu rozhlas.cz/linka, ale za okamžik dáme přednost někomu z vás, který telefonuje a že vás teď volá docela hodně. Říkal jsem si, že to nějak hudebně podtrhneme, naladíme. Tak co byste řekli, vy to poznáváte? Vaši příznivci, hudební příznivci poznávají, která písnička už hraje, tak se nechme řidičsky právě teď naladit, co říkáte. Milan Chladil je tady.
2: 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly, přítím se jako drek.

0: Tak to bylo o mopedu samozřejmě, že i to se vlastně počítá. Můžete odpovědět na otázku naše první auto, že to byl moped a až pak přišlo tedy vícestopé vozidlo. Jestli se nepletu, tak teď si popovídáme s paní Věrou z Přerova. Ano. Dobrou noc, ano. Tak to zní jako, když se loučíme, ale my se vítáme.
1: Jo. Já bych vám chtěla popovídat svůj případ. Mm-hmm. Já jsem dostala od rodičů peníze, kteří se rozvedli a dali mě peníze. Bylo mě 27 let, tak jsme si koupili auto s manželem. Jo. Bílou Škodovku 105.
0: To byla láska, no, co?
1: To byla láska a měli jsme jedno dítě, no a bývali jsme na venkově. A garáž jsme měli svoju, takže já jsem měla auto zagarážovaný. No a jedenkrát na jezdiny jsem měla minimum, opravdu snad druhý výlet tím autem. Uh-huh. A víla jsem teda, že pojedeme s dětma do Přerova k holiči. A na náměstí, že přijde manžel, auto si převezme až. No a tak jsem, otevřeli jsme všechny brány a já jsem sedla, velkoryse jsem začala vyjíždět z toho auta a o ten sloupek té garáže jsem celý přední blatník odřela úplně strašně. No tak děcka brečeli na dvoře, že co se stalo, já jsem brečela, už jsme nejeli nikde a čekali jsme ve 3 hodiny odpoledne, jak přijede manžel z Přerova do domu z práce a když to uviděl, boží dopuštění, zabije mě, řval. Já jsem se třepala hrůzou a utíkala jsem k sousedovi, který zrovna byl policajt na dopravním inspektorátu. Horou náhodou soused přišel a říkal, no tak neblázni, to se dá spravit, nedělej tady toto. No. No tak potom se to spravilo, protože jsme měli ještě originál barvu, v takovým rozprašovaču jsme k tomu dostali, byla to sloní kost, takže se to dalo dobře nastříkat, takže se to spravilo. No ale protože jsme měli v garáži, já nevím, jak se tomu odborně řekne, takovou vyhloubenou tu jámu, aby se dalo tam po schodkách lít a to auto opravovat.
0: Jo, rozumím,
1: bylo tam dost vlhko, tak se nám zatím na tým blatníku začali dělat puchýře. My jsme to auto do roka prodali. Stálo tehdy 54 tisíc a celých 54 tisíc jsme dostali zpátky.
0: Ano.
1: No, a byl další pořadí, který jsme získali a koupili jsme si Moskviča.
0: Jo, a bylo to hned jako, že jste prodali a chvíli jste čekali na toho Moskviče, že jste byli bez auta chvíli.
1: No, bylo na pořadí, ale chvílenku jsme jenom čekali, protože ten, co nám ho prodal, už ho měl to pořadí delší dobu.
0: A manžel prostě nechtěl mít to auto z puchýři.
1: Ne, to už to muselo jít pryč, to auto.
0: Jo. My chlapi jsme takový malicherní někdy, no, to je pravda, jakmile to není tip-top, co hlavně ta auta, tak raději vyměnit.
1: Tak ještě vám řeknu ty Moskvičovi, tak to bylo auto výborný, to byl tank, ten projel po poli, ten projel všady, užili jsme si s ním, ten už ale nestal 54, ale ne, 45 stálo MBčko a 54 tisíce stál Moskvič.
0: Takže jste dopláceli.
1: No dopláceli jsme, jezdili jsme, no a všechny přehrady, koupili jsme stan, měli jsme na vrchu na střeše ohrádku a pojezdili jsme Lipno, Slovensko, ale do ciny ne, jenom tady u nás, tak že nám sloužilo velice, ale taky po mně chtěli, když už mi bylo o rok víc 28, abych na 1. května jela v průvodu s tím Moskvičem, jako mladá žena a s Moskvičem do průvodu dostal. A chtěl to svazarm po mně, praporky, že mě dají a že pojedem 2 řady vedle sebe a prostě s Moskvičem. No, ale
0: to jste se mohla krásně vymluvit, tak, že to nezvládnete, že to ne.
1: No, já jsem se vymluvila, ale opravdu jsem bych to, říká, já najedu do těch lidí na chodníku, když ty nejsou široký, to já si nezvládnu. Já teda nepojedu, tak jsem měla kvůli tomu aj takové nepříjemnosti, že jsem to odmítla. Já od tehdy na vesnici, když bylo 10, to bylo hodně v roku 57, to neměl kde kdo. Já to získala jedině těma penězama od těch rodičů, kteří mě darovali, když se rozvedli. No tak takový mám vzpomínky. A pak jsme se nastěhovali z té vesnice do Přerova a tady jsme neměli garáž, tak auto stálo venku a tak jedenkrát mě ukradli zrcátka, po druhý mě ukradli takový zástěrky, za těma zadníma kolama byly takový gumový zástěrky a pořádně to tak jsme se rozhodli teda. A už jsme se s ním ale najezdili, takže jsme ho prodali za 10 000.
0: No,
1: hodnota.
0: Tak to byly autoperipetie paní Věry z Přerova, které moc děkuju. Poslouchal jsem vás se zatajeným dechem, jo?
1: Mám na to vzpomínky. Jo. Dneska vzpomínám a je mě 86 let.
0: Tak ať zdraví slouží, jo?
1: No, děkuji vám moc, ale ráda na to vzpomínám. A potom, když jsme ho prodali, ještě tak vám řeknu, že ten, co si ho koupil, s ním vozil trávu nasečenou pro králíky a pro kozy. Jako v kufru mu trčela tráva, když jel.
0: Takže i když to nebylo vaše, tak vám srdce krvácelo, že jo?
1: Hrozně mě to bylo líto. A když jsem mohla, tak jsem rukou aspoň poklepala po blatníku, protože to bylo prostě pro mě moje auto dlouho jsem se toho nemohla zbavit.
0: Paní Věro, přeju vám klidnou noc a díky za vaše vzpomínání.
1: No, vzpomínám ráda velice. Mějte se krásně. Dobrou
0: nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jako první do dnešní noční linky volal pan Zdeněk po 23. Mluvil o svém prvním autě. Ještě teď mi volal při písnici a říkal, pak jsme taky měli Škodu 1203. Tatínek ji měl, zvedací střecha, stan, pak ji zdědil. Tak jen to chtěl tak poznamenat. Vyřídil jsem vám.

0: vánoční lince, teď už s datem 11. května. Přivítejme paní Magdalénu z Hradce Králové. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům. Tak a já jsem chtěla říct naším prvním autem. Mm-hmm. Byla Simka, 1300. Tehdy byli v Hradci, myslím, jenom tři. Mm-hmm. A bylo to auto k nezaplacení. Ani přesně teď nevím, jak dlouho jsme si ho užívali, ale hrozných let.
0: Mm-hmm. Jakože spolehlivé bylo prostě.
1: Ano, spolehlivé. Tehdy, myslím, v 78. roce byla kalamita, myslím, že na Silvestra byla taková hrozná změna počasí.
0: Rozum, ano, ze Silvestra na Nový rok, vidíte.
1: Ano. A my jsme šli z návštěvy, v ulici se startovali auta, nemohli to nastartovat. My jsme sedli a auto jelo. Mm-hmm. Nastartovat auto jelo. Pak jsme měli MBčko, nový. Pracovní jsme měli potom Žigula. Paní dobře řekla, že to je tank, ten teda vyjel kde co. Mm-hmm. A nakonec to už jsem byla sama, Fabi, která mě slouží už ne na výlety, ale
0: na nákup.
1: A takový ty pochůzky, popřípadně, když potřebují přítelkyně, který nemají auto nebo nemají řidiča, potřebují odvíst někam, buď na nákup, nebo k lékaři a tak.
0: Takže sama řídíte.
1: Sama řídím a je to můj koníček velký. A když ještě řeknu případ s Cesimkou, když jsme jeli na dovolenou na Slovensko, tak já jsem ještě neměla řidičák. To bylo krátce, jsme ho koupili, myslím, že jeden den, že jsme auto koupili a druhý den, že jsme odjížděli na dovolenou. A traduje se v naší rodině historka, kde děti s radostí vykládají, jak se mamka vyhnula na místním hřišti dvěma kravám a auto nenabourala.
0: Vy jste si to zkoušela, jo, na tom hřišti.
1: Ano, ano.
0: A poslyšte, kdybyste měla dneska sednout do té Simky ve srovnání s tím vozem, který máte, uřídila byste to?
1: Já si myslím, že jo, protože já jsem takový typ, že kdo z příbuzných má nějaký auto, tak když kemrám, ať mě nechají svíst jako řidiče, aby si to vyzkoušela.
0: Jak prostě to jede?
1: Prostě pro mě autem je
0: požitek.
1: Požitek, ano, přesně tak. Mm-hmm. Když teď jako na dlouhé cesty už nejezdím, ale jakmile můžu sednout za volant, je to požitek. A když jsem byla po operaci se srdcem, já jsem měla, myslím, aspoň měsíc zakázáno jezdit, ale nedalo mi to. Přišla jsem z nemocnice, pod oknem mi stálo auto a říkala jsem, tak já jdu se hned projet. A myslím si, že to byla taková uzdravující jízda, že prostě jízda jako dovede, jízda autem dovede člověku tolikrát energie a ty krásy a pohled na krajinu, že i uzdraví.
0: Ano, psychika půl úspěchu, samozřejmě. I u nemocí, které nejsou psychické, ale stejně prostě dělá to hodně. No, paní Magdaléno, zdravíme do Hradce. Tam je moc příjemný městský okruh, jako docela to je vychytané, tam se jezdí celkem fajn, co?
1: Ano.
0: Ať se daří.
1: Vám se přeju šťastné kilometry.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za chvíli nahlédneme na to, co jste nám napsali a teď si dopřejeme nezmary.

0: jsme si užili Nezmary, doufám, že i vy, jako já, tady ve studiu Českého rozhlasu vysíláme noční linku dnes Pardubic na téma naše první auto. Slíbil jsem, že nezapomenu na to, co jste nám taky napsali na našem webu rozhlas.cz/linka. To nesmíme zanedbat a pak samozřejmě přijmeme opět další telefonáty do vysílání. Takže pan Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, moje první auto byla Škoda 105 červené barvy. Dál jsem měl Škodu 120, potom Forda a vrátil jsem se ke Škodovkám. Škoda Felicie, kombi šedá metalíza. Teď jezdím Škodou Fabii, kombi šedá barva. Jako náhradní mám Peugeota 307 kombi. To se pozná chlap, no, že to tak jako ty typy tady nám napíše, výjmenuje a zároveň ho to těší, že to může takhle napsat. Nejdál jsem byl autem na Slovensku a v Polsku. Jezdím rád, ale kratší vzdálenosti. Láďa zdraví všechny posluchače noční linky z Litoměřic a my mu za příspěvek děkujeme. Stejně i paní Vlastě, která píše: dobrý večer, vzpomínám na naše první auto Moskvič 407 béžové barvy. Nebylo nové, ale první majitel byl lékař a bylo asi 5 let staré, ale udržované. Udělalo nám velkou službu, zvlášť při odvozu ráno dětí do školky. Pak manžel rozhodl koupit Moskviče 412 modré barvy. Taky jsme byli velice spokojeni, jelikož jsme koupili dům, který potřeboval rekonstrukci, museli jsme ho prodat a těžko jsme se s ním loučili. A stejně jsme po 2 letech od příbuzného koupili opět Moskviče 408. Po 90. roce manžel začal podnikat a sehnal ojetého Passata, se kterým měl nehodu při mikrospánku. Poslední jsme měli Nubiru a poslední spolehlivé auto Hyundai 120, které jsme darovali vnučce, protože manžel po těžkém covidu nemohl řídit. Dnes mě již vozí dcery nebo vnoučata. Přeji vám i posluchačům pěkný vstup do dalšího dne a týdne, paní Vlasta. Díky, že jste to tak shrnula, paní Vlasto. A ještě tu máme příspěvek od paní Marty z Prahy 6. Tak co nám napsala? Nečetl jsem to, teď budu číst přímo do vysílání a vypadá to hodně zajímavě. Dobrý večer, pane Zdaňku a všichni posluchači. Je nám s manželem 84 a 85 let. Nikdy jsme neměli nové auto, jen ojeté. První byla po tatínkovi zděděná Škoda Baby, takzvaná Babinka. Měli jsme ji pár let. Druhé auto jsme měli Škodu Octavii kombi zvanou Bárušku. A to jsou ty jména daná autům, někde se to takhle pěstuje v některých rodinách. S tou jsme najezdili nejvíce, byli jsme mladí a manžel měl jako koníčka železniční modely a také miloval úzkokolejky, tak jsme dovolenou s dětmi trávili ježděním tehdy po Československu, všude možně po úzkokolejkách. Také jsme čekali 3 dny v Mladějově, než roztopili a vyjeli s průmyslovou parní mašinkou. No a tam to znám, to je tady u nás v Pardubickém kraji. Nejdále jsme byli na černým Balogu, další auto bylo Žiguli kombi, to byl tank a teď poslední máme Škoda Favorit Formant z roku 93. Vždycky jsme měli kombíky, protože sloužili jako malý nákladák, protože na chatu se stále něco vozí. Favorit Forman bude za chvíli veterán, my jsme na něj pyšní a nové auto bychom nechtěli. Už to s ním doklepeme. Noční linku poslouchám snad 20 let, všichni moderátoři jsou a byli úžasní, moc vám děkuji. Paní Marto, vy jste to tak krásně napsala a musím říct jako naprosto bez chyby, bez jakékoliv gramatické chybičky, moc pěkně napsaný ne e-mail, ale příspěvek na našem webu na formuláři rozhlas.cz/linka. Tak vám za ty písemné příspěvky do nedělně pondělní noční linky moc děkuju. Třeba ještě něco připíšete, ještě je tu možnost, ale za chvíli opět někoho přivítáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: do svítání je ještě daleko, za chvíli bude 12:30, v plném proudu je noční linka na téma Naše první auto a jsem moc rád, že můžu z Pardubic pozdravit do nedalekého Rychnova nad Knižnou pana Oldřicha. Zdravíme.
1: Dobrý den, nebo spíš dobrý večer, já nevím, to nazvat teď.
0: Ano,
1: to
0: ano, ono je takové nešikovné říkat dobrou noc, to většinou se říká před spaním, i když za chvíli si to popřejeme, ale pane Oldřichu, zdravení není důležité, důležité je vaše první vozidlo, zavzpomínejte.
1: No, moje první vozidlo v podstatě, no, s kterým jsem jezdil, to bylo první, ta otcovo vozidla, to byl Trabantík. Mm-hmm. A pak jsem si říkal, no, že bych chtěl mít vlastní a to první moje červená stovka, 100L, Škodovka.
0: Zamačkáváte slzu, když na ní vzpomínáte, já to cítím.
1: No jo, tak s tou jsem si taky užil teda.
0: Jak to myslíte?
1: Jo, tak jako, co jsem koupil, tak to jsem byl asi 15. majitel, tak jsem koukal do techničáku. To bylo ze 69. všichni kliky ven to mělo, to někde z Ostravy, až se to dostalo sem do Rychnova, no.
0: Mm-hmm. A jako sloužila, jo, v pohodě, nebo jak jste myslel, že jste si s ní užil?
1: Akorát blatníky, ale co se do toho každý udržel, jak to bylo vystříkané rezistinem, tak auto jako podvozkově vydrželo dost dobře, no.
0: Mm-hmm. A nikdy vás nezradilo na cestách, že byste někde zůstal viset?
1: Jo, jednou mě opadlo kolo.
0: Fakt jo?
1: Jo.
0: To si člověk dneska ani nedovede představit, co, když nemá nehodu, že by se tohle stalo.
1: No, to byla uhnělá nápravní se za předkolo, a to bylo u baráku, tak se to dalo.
0: Šel jste někdy do nového auta úplně, z brusu nového, z autoservisu?
1: Jo, tak to, no, tak jako už jsem pak, to jsem vystřídal další auta, jedno bylo auto nový, no. To byl Peugeot Expert, no. Taková dodávka už, no. No, tak mezi tím jsem vystřídal Škodovku, pak přijatel, a ještě další Škodovku, pak Opla.
0: Máte to pestré.
1: No, teď zas malinkýho Fiata Stereo, 20-letýho Punta, takže furt to nějak střídám.
0: Tak a které to vozidlo se vám jako řídilo nejkomfortněji, nejlíp, že fakt na něj vzpomínáte a říkáte si, sice třeba nebylo první, ale to bylo fajn auto.
1: Jako byl pohodlný ten Opel Rekord, to bylo vládní vozidlo, jsem tomu říkal, to jako to 2.2 motor, v tom byl stříkačka a to jezdilo jak v reku, no.
0: Kde jste s ním byl nejdál?
1: Maďarsku a na Slovensku. A jako moc do ciziny se jako vždycky bojím jet, jeli se něco vyštění v té době, kde pak karty nebyly tenkrát.
0: No, takže, jasně, za prvé peníze a za druhé teda, jako v Maďarsku byste asi se těžko domlouval.
1: No, jak to jsem tam poznal, když jsem tam byl, nem turu. Tak to bylo tady. Ale tak oni někteří měli německy, no, jak to šlo, no, ale... Ale bylo to takový veselý, no.
0: Myslíte si, že záleží na tom, odkud člověk je, že tam buď řídí líp nebo hůř? Myslím, že třeba, já nevím, řidiči z velkých měst dřív, když byly ještě ty SPZky po okresech, tak nadávali na řidiče z menších okresních měst. Pozor, jede Rychnovák, teď se vás nechci dotknout. Hradečáci tohle křičeli a Pardubáci zase křičeli, hele, Oustečák. Nebo Chrudimák.
1: No, tak to přesně bylo. No tak nelze se divit, jako zase oni neuměli jezdit na povolesnicích ty měšťáci, no to byl ten problém. No.
0: Jo, to je pravda.
1: Oni se tak motali divně po těch silnicích a zase my jsme se motali ve městě.
0: Na těch velkých křižovatkách, všechno mělo něco. No. Já jsem nechtěl vyvolat žádný spor, jo, to jenom, že jsem si na to vzpomněl, když jste řekl z Rychnova, tak...
1: No
0: že
1: to
0: se...
1: tak bylo, no. No teď už to nepozná, každý má Ačko a tím to končí.
0: Teď se to nepozná, protože každý má kraj, že jo, za prvé.
1: No, a když to má lizinkovku,
0: tak je to Praha. No, takže se říkají prokletý Pražák a přitom vůbec nejsme prokletí Pražáci, že jo, často v těch autech.
1: No,
0: se říká drzý Pražák, že jo. Ten je uprsklý jako Pražák, se říká. No, protože tam teda člověk v Praze, to je pravda, tam člověk musí mít nervy a trpělivost. Já když tam jedu do rozhlasu občas, tak to kolikrát radši nechám na Černém mostě a dojedu metrem.
1: No, je to tam strašně, no, když jsem tam tuhle taky jel, tak to bylo jako... A jak to nemáte nějako věty, a tak se koukáte, že se, když tam jedete na navigaci, že ano, nemám, tak vždycky jezdím bez tohohle a když jedete podle těch jasně, kdy to zavádí, že jedete někam jinam.
0: No. Jo, to jste mě teď inspiroval. Já si sem zase někdy sednu, jo, za mikrofon, tak to by bylo dobré téma, jako navigace a mapy, protože my jsme tak zlenivěli, a teď neříkám, že to je špatně, ale když si vzpomenu, že jsem právě po té maturitě jel po té Francii s papírovou mapou, a že jsem musel mít navigátorku, to prostě, a dneska tam to člověk naťuká, ona vás ještě pošle jinudy, když tam vidí nehodu někde na dálnici, abyste tam nestál, to je pohodička teda, to je úplně něco jiného. No, a mělo to něco do sebe, co ty mapy?
1: No já podle toho jezdím doteď.
0: Fakt jo?
1: Teď jsem byl třeba na dovolení v Jižních Čechách, tak si píšu 35 doprava, tam 20, tam 16, to jedu podle silnice, jedu kam potřebuji.
0: Jo, ale, no, ale najdete si tu mapu na internetu, ne?
1: Ne, na mám mapách, jo. Mám mapu autoplás, mám na autě. A...
0: To si kupujete tak teda nová to... vydání, jo? Ty silnice totiž přibývají, že jo, rostou jako houby po dešti.
1: No jo, a tak rostou, ale zase to není tak, že se, pak vás to tam třeba naviguje nějakou jinudy, ale je to v pohodě. A... Jako, že byste jel někam jinam, když víte, že tam máte, tak je tam zase ten směr, takže
0: jo, dobře,
1: koukáte,
0: dobře.
1: Že tam je nová cesta.
0: Mm-hmm. No, já vám moc děkuju, pane Oldřichu, jak jsme si tak krásně jako východočesky popovídali. Mějte se pěkně.
1: Tak jo,
0: ať se daří, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Zdravíme samozřejmě do celé republiky všechny posluchače Noční linky a víme, že nás posloucháte i v zahraničí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké pak asi bylo první auto pana Ivana z Hodonína, který k nám volá? Zdravím vás.
1: Dobré ráno už asi.
0: Je to tak?
1: Si pondělí. Moje první auto bylo Škoda Tudor. Spravil jsem si ho, nastříkal jsem si ho a prodal a koupil jsem si Škodovku stovku.
0: Já se koukám, já vás poslouchám, já se koukám tady, jak ten Tudor vypadal, jo, protože už to tady
1: vidíte. Sanitka, to byly kdysi sanitky a to se předělalo, já teda jsem dělal servisu, víte, takže nebyl problém si to předělat. A tak jsem ho pak prodal, no jak říkám, a koupil jsem si škodovskou stovku, nedám na škodovky dopustit. A jezdil jsem každý rok do Bulharska, až do Mičurinu.
0: Ty jo.
1: Dneska se to jmenuje...
0: jinak.
1: Jinak, už ano, oni to přejmenovali. Takže tyto cesty jsem absolvoval bez problémů se škodovkou, jako, a vždycky rodinka od 73. roku jsem jezdil každý rok do Bulharska. Najel jsem na ní přes 200 tisíc, kamarád mě tam dal vždycky akorát rozvodový řetaz, ono to rachotilo, kolečka do toho rozvodového řetězu a prostě žádný problém ze škodovku prostě nikdy nebyl, až jednou jsem mě to zastavilo před Burgasem, před tím kruháčem tam, to tak funguje pořád. A cívka, induční cívka, jak je tam prostě, ta jsem jenom přehodil na druhou, tu jsem měl rezervní a jel jsem na škodovku 360 tisíc bez problémů. Ano, to se udělá mezi tím generální, jako generálka se udělala, dají si tam ty nové vložky, kroužky, všechno. Takže můžu vám říct, to byl super, super auták, aby se nám do kufru vlezly jako věci různé, ale jídla, tak, protože tenkrát jako bylo draho, poměrně teda, ono je draho pořád, že? Říkám, tak 16krát asi do toho Bulharska jsem jezdil.
0: No, já vás obdivuju, jak jste sebou vozil i náhradní díl, o kterém jste si myslel, že by mohl být potřeba, takže indukční cívka říkáte.
1: Indukční cívka, to je taký váleček, ten byl tam přišrubovaný vedle toho motoru nazadu, jo, a ještě jsem to, aby se to nepřehrývalo náhodou, to se nikdy nestalo, tak jsem měl udělan, jako v kapotě, jsem si udělal z Renaulta, osmičky Renaulta, jsem vyřezal ty mřížky, ty jsem dal zase do té zadní kapoty, udělal jsem ji bílou, tu kapotu, protože tak na to nehoří slunko moc, že, pálí. Nahoře jsem měl udělaný taky držák, tam jsem měl rezervní kolo, ano, do toho rezervní kolo se dali ještě nějaké

0: nechal jsem doznít tuhle úžasnou baladu o polních vtáků na vlnách Českého rozhlasu v noční lince, až mi tady z toho upadla tuška, ale pojďme dát slovo paní Marcele Spolabí, která se dovolala. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím. Já jsem první auto, který jsme si pořídili jako manželé v roce 66, tak to byla Škoda Dana Z sedan. A to byly takový ty první ještě autička. Mm-hmm. A protože nebyly auta, že jo, tak když něco bylo, tak bylo na pořadí a různě. Takže žádný velký výběr, ale manžel sehnal někde, já nevím jakým způsobem, tehdy nebyly nějaký buchví, jaký ty, no ale asi na nějaký inzerát, tenhle ten auták a byl až z Karlových Varů. Mm-hmm. My jsme se tam vypravili teda.
0: Cesta pro auto vlakem nebo čím?
1: Ne, na motorce jsme jeli, no a to auto jsme tam domluvili, manžel si to prohlídl, automechanik, tak říkal, no dobrý, tak jo, a za celkem přijatelnou cenu, takže si ho vememe, já povídám, no jo, my jsme tady na motorce. Já jsem teda řidičák měla od roku 64, jo, takže to nebyl problém a na motorce jsem jezdila. A on říká, no tak se nedá nic dělat, já pojedu tím autem a ty pojedeš za mnou teda na motorce.
0: Nechtěl vám ho půjčit hned na první jízdu, jo?
1: Ne, já jsem jela na motorce a on jel tím autem. Uh-huh. A teďka ale já říkám, ale prosím tě, pojedeme přes Prahu. Tak jako já teda jako v ty Praze. A on říká, prosím tě, jak pojedu pomalu, tak pojedeš za mnou, ne? No tak jsme jeli, takže jsme přijeli ku Praze, samozřejmě při prvním nějakým odbočení, nebo já nevím, jak to vzniklo, prostě najednou nebyl a já jsem skončila u Pražského hradu, tam před těma dvouma budkama, jak tam stála.
0: Počkejte, jako na Hradčanském, to ne snad.
1: Jo.
0: Fakt, jo, o arcibiskupství, jo.
1: A teďka já jsem tam s tím motocyklem teda byla a říkám, Ježišmarja, kam já teď lidi koukali, protože tam chodili turisti, že jo.
0: No to,
1: a teď já jsem tam motala.
0: To jste musela na Pohořelci, ne? Tam jako odbočit doprava kolem Lorety.
1: Nevím, už prostě někde jsem, prostě mi ujel a já jela a někde jsem odbočila a prostě on nebyl. No tak jsem pak zajela někde takhle ke straně, tam jsem zůstala stát a říkám, no Krista pána, kde je? No tak pak teda jsem, pak se vrátil, asi si řekl, že jsem úplně blbá. No,
0: takže počkejte, jak ho napadlo jet k Pražskému hradu, prosím vás, mobily nebyly.
1: No, on nejel k Pražskému hradu, ale já jsem prostě...
0: Jo, ale jak ho napadlo, pak se tam za vámi vrátit a najít vás?
1: No, nechápu to.
0: Čas vás za sebou neviděl.
1: No, takže prostě nevím. Tak jsme jeli tou Prahou a já vždycky už jsem teda byla úplně v steky bez sebe a u každý křižovatky prostě starým městem jsme jeli a to vím, že to bylo šílený a teď tam ty auta, že jo, najížděli a já vždycky na každýho ještě z ty motorky jako mávala, ať mě pustí

0: ještě autem, to jede přede mnou. No, no tak jsme to nějak tak vykličkovali.
1: Dobře to dopadlo.
0: Jinak... Cože?
1: Dobře to dopadlo.
0: Dopadlo to, jo, pak už když jsme byli na kraji Prahy, tak už jsem ho nechala, ať si jede, a já už jsem si jela za ním, to už bylo dobrý, ale nejhorší bylo teda vykličkovat z ty Prahy. No potom jsme měli pabědu, my jsme měli mnoho aut, protože manžel automechanika, prostě nikdy jsme neměli auto nový. A vždycky prostě nějaký, takže pabědu, pak škodovku, tisícovku, pak jsme, a pak teda to jsme měli škoda, škodu 12, ježišmarja, jak se jmenovala, 120, škoda 120, a protože jsem pracovala v mototechně, tak to nebyl zas takový problém sehnat auto. A to nám vrátili, nebo vrátili to Angličani, že jim to nějak spláchla vlna v Anglii a prodávali to potom zaměstnancům mototechny, a to by bylo všechno dobrý, ale mělo to pravý řízení.
1: Je. Yeah.
0: No a s tím jsme teda najezdili hodně i prostě po cizině.
1: To si nedovedu představit. To si nedovedu představit.
0: A tak dále. No ale jezdila jsem s tím i já a hodně. A to nebyla legrace, protože to mělo, řízení to mělo pravý, ale řazení to mělo jako, kdyby bylo levý, že jo?
1: No, rozumím.
0: Naučená jednička k sobě, nahoru, dvojka, že jo, odmáčknout, trojka, čtyřka, no a to všechno bylo obráceně.
1: No, tak to jste teda, kabrňák, že jste to takhle zvládli. Já se hrozím toho, že bych měl někdy jet do Británie a tam řídit, jo. Člověk si to naučí takhle, no.
0: Taky nevím, jak by to dopadlo, ale na to řízení pravý jsem si zvykla. Nejlepší bylo, když jsem jela třeba a zastavili nás policajti, že jo, někde, nějaká ta kontrola, no a šli doleva, že jo.
1: A jo, jo, jo.
0: A říká, ukázal, musíte doprava. Mě to koukali jako to. No tak to bylo to. No, měli jsme aut hodně, samý vojetý samozřejmě. A nakonec jsme skončili u Subar. Protože jsme se přestěhovali, pak v 86. roce jsme odešli do hor, do Krkonoš. A tam prostě to byly, my jsme snad měli první Subaru v republice, protože můj mužský furt šmejdil po nějakých takových letech. No a ta byla dobrá. To byly, ty Subaru byly dobrý. No.
1: Já vám
0: no,
1: moc děkuju, paní Marcelo, že jste se dovolala, krásně vyprávěla. Už hraje písnička, protože my míříme k 1 hodině noční. Ať se hezky vyspíte.
0: Tak jo. Tak bylo to hodně zážitku, ale jo, to nebudeme.
1: Krásně jsem si to užil, ať se daří. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: No a klidnou noc a dobrý vstup do celého nového týdne vám přeje Zdeněk Novák. Ať se vám daří.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi, jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace. Vydat tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31-letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Hracek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. A dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: Snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrčku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Můj toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Ne, žvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete,
7: pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířům.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě směřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo?
5: Nebo dostaneš černou známku.
6: Ty lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jim, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
8: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
8: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
8: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano.
8: Tak. Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
2: Mm-mm.
8: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
8: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
8: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
8: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku, chci sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž připomluvil nějakého Flinta nebo tak něco.
8: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
8: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? Co se to se mnou stalo?
7: Pan doktor Livesey je náš přítel.
8: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
8: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvýš sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
8: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinzová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
7: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
8: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bemboa?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: Já, to je, on je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: No, tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No si ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
4: Bill Bonesy. Naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
4: Tak, starý brechu, nečekal jsi nás tak brzo.
3: Pouš toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
4: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
4: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
4: Máš ještě 6 hodin.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
6: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: Rusi, rytíři z Štěsceny přišli. Běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, byli bounsleži tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stávej, Bile Bonsil, tak mám ti pomoct s tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kruci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdný.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady
0: není. I kdybych měl tuhle šperuňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Livesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Livesaye byl právě lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o nohu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem, ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ti nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé. Mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé. Nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawke ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimé, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem z Trelawneyho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo.
1: Tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloků. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Deacon, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Deacon, sáhni do bečky a podej mi jablko, vyschlo by nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
3: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
6: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014, a Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize, a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co, Vidiku, ukažte jazyk. No, Vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty

0: jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver Piráty.
1: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
2: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra, pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
1: Jsem tady, abych našel zlato a přísahám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu, hoši, zlato nás volá!
2: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jako by nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
0: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
2: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
3: Tady máš. A dávej pozor.
2: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
4: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
2: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili tři rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
2: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
4: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
0: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny,

0: na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
1: Ha, děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
2: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
0: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
2: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
1: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
0: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
2: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
0: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil z penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
2: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
3: Samé bukáty! Samé bukáty!

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.